mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Thank you.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump, vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste z ní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way Fleetwood Mac a On the Road Again Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
6: Už to začalo.
5: No jo.
6: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
5: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
6: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
5: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
6: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, že jo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
4: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
3: Ano, prosím. Vyřídím.
5: Janičko, tady máš ty výkazy, na, a nezapomeň to založit.
4: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
5: A, fajn.
4: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
5: Jak to?
4: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
5: No. Tak jo.
4: Budu tě čekat 6, hm?
6: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
7: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti 3x volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
7: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co ti tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
7: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
6: Krucita válí.
8: Tak za prvé.
6: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
9: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě nebo blachneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
8: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
8: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
2: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
8: Prosím tě, přestaň. Přestaň! Hoď se 25! Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40!
2: 45! A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
8: Kruči! Tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
2: Já žárlím, jo! Já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve oči

0: To, když se do toho Iva Jindžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeží dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázdko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já neviděl,
0: vidí s dortem.
1: Já to měl zalepený v očích. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě. Já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky. Teď už můžu říct, že jsem ji zažil. Teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to. Kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ. Tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát? Byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme ji dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jindžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku, Miroslav Karviné. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
5: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
5: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tady to vám myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
6: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnu to, vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
10: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
10: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
10: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
10: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
10: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
10: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
10: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
10: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si busty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
11: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem jí pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
11: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jí... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říkal, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalejvala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším hostem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už jsem mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, dva špalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra,
1: ano.
0: Jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku, bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo. A pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano.
4: Jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal housle, a jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Ší ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bédu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se Šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
3: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
3: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No ovšem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře, Alena. Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak ano, jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás, řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočný jako pardál. Co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, paní. Já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježíš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem, ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínku!

0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
2: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Výstava v Uhersko-Hradišťské nemocnici představí práci nemocničních kaplanů. Z Uhřic do Morkovic na Kroměřížsku vede opravená cesta. Zlínští hokejisté zahájili prvoligovou sezonu domácí výhrou nad Chomutovem. Dnes očekáváme v kraji převážně oblačno a na teploměru až 21 stupňů. Matěj Neradělka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. V galerii Patrov Uhersko-Hradišťské nemocnici dnes zahájí novou výstavu s názvem Být na blízko. Ta prostřednictvím fotografií představuje práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům na blízku ve chvílích, kdy prožívají nemoc, nejistotu nebo strach. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
2: Nemocniční kaplan přichází za pacienty v nejrůznějších situacích. Někdy si chtějí jen povídat, jindy potřebují sdílet své obavy anebo hledají oporu v těžké chvíli. Kaplan může být na blízku také jejich blízkým anebo zdravotníkům. Výstava má ukázat, jak je ve zdravotnictví důležitá duchovní a lidská blízkost.
0: Vernisáž se uskuteční dnes v 15 hodin. Následovat bude mše svatá v centrálním objektu nemocnice. Mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany na Kroměřížsku je nově opravená silnice druhé třídy. Ředitelství silnic Zlínského kraje podle šéfa Bronislava Malého do rekonstrukce investovalo přes 34 milionů korun a práce trvaly od března.
3: Téměř 3 kilometry dlouhý úsek má nový povrch, sjednocenou šířku a částečně sanované konstrukční vrstvy. Součástí stavby byla i úprava připojení místních komunikací, polních cest a sjezdů k nemovitostem.

0: Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
1: To jste byl?
2: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
4: To přistižení při porušení dopravních předpisů, to frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
5: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligoví hokejisté Zlína zvítězili v úvodním utkání nové sezony na domácím ledě nad Chomutovem 6-3. Poslední dva góly ale dali Berani až v závěrečné dvouminutovce, předtím vedli jen o branku. Podle trenéra Petra Oremuse je na startu ročníku výsledek důležitější než předvedená hra.
6: Každý úvodný zápas je důležitý a vítězný, čiže s týmito jsem naozaj spokojný. Boli tam vidět věci, které si představujem. Samozřejmě ten první zápas prináša i nějaké věci, které tých hokejů nemají být, ale hovorím, my jsme ten zápas zvládli a jednoducho máme 3 body a to je naozaj důležité.
0: Úspěšně vstoupil do nové sezony taky Vsetín. Na ledě Slavie Praha vyhrál 4-0. Počasí. Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně polojasno. Později večer a v noci očekáváme od jihu pozvolné přibývání další oblačnosti. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Aktuálně měříme 14 až 11 stupňů a nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Frištákem a Frištákem Žabárnou na Zlínsku je kyvadlový provoz řízený semaforem. Důvodem je oprava povrchu komunikace. Takové byly zprávy a teď dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: V kalendáři jsme pokročili k 10. září. Dobré čtvrteční ráno přeje taky Petr Uhřík. Vítejte, milí posluchači, u brzkého vstávání do nového dne, který nám v počasí už teď ukazuje předpovězenou změnu, ale k těmto informacím dojdeme postupně. Napřed si pustíme písničku Petra Muka, já zatím nachystám kalendárium a za chvíli se společně projdeme kouskem historie. Teď je 5:05.
7: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do čtvrtku vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno k datu 10. září a nahlédneme do kalendária. Dnešek je mimo jiné dnem, kdy byla v roce 1898 zavražděna manželka Františka Josefa I., císařovna Alžběta, známá jako Sisi. Její dokonalou krásu a neskutečně dlouhé husté vlasy kdysi obdivoval celý svět. Ovšem péče o vzhled bylo tehdy také to jediné, co jí bylo u dvora dovoleno. Před rovnými 190 lety přišla na svět česká herečka Marie Ryšavá, rozená Kellerová. Většinu života působila v kočovných společnostech a mimopražských divadlech. Dnešek dále připomíná i dnes už zesnulého bývalého ochránce práv Otakara Motejla, ombudsmana. Narodil se 10. září roku 1932. Jeho úřad si postupně získal respekt, a to nejenom u nevládních organizací, ale také u některých svých dřívějších odpůrců. I přesto, že studoval práva v době, která byla spíše dobou nespravedlnosti a ohýbání justice, snažil se vždy obstát nejenom profesně, ale i lidsky. I proto se kdysi zabýval procesy, ve kterých hájil disidenty. Dnes je to přesně 45 let, kdy zhořela v hustých vrstvách atmosféry československá družice Magion 1. 15-kilogramová družice měla tvar kvádru o rozměrech 30x30x15 cm, ze kterého vyčnívaly jednotlivé senzory a antény. A na závěr připomenu rok 2008. Nedaleko Ženevy byl tehdy uveden do zkušebního provozu obří urychlovač jaderných částic. Za bezmála 3 miliardy eur ho vybudovala Evropská laboratoř jaderného výzkumu, tedy CERN.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Jenom tři věty k další muzice, pro kterou zamíříme za oceán. Skupina Starship v roce 87 poslala do hitparád písničku, která se pak dostala až na samotný vrchol amerického žebříčku. Nápad prý vznikl z blížícího se sňatku s partnerkou, se kterou autor žil 7 let po předchozím rozvodu s manželkou. No tak se tam zpívá, teď už nás nic nezastaví.

0: Před 2 minutami bylo 5:45. Dobré ráno. Dnešek má být podle meteorologů ve znamení změny. O dalším vývoji, nejenom teplotním, si teď řekneme v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Momentální hodnoty na teploměrech uvedu nejdřív. 13 stupňů je v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, dále taky ve Zlíně, ve Vizovicích, Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 14 stupňů to je hodnota ve Starém Městě, v Holešově, Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání a ve Štítné nad Vláří. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, 10. Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva jsou místa se 12 stupni. Dnes bude převažovat oblačno, jenom přechodně polojasno, později večera v noci očekáváme od jihu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, takže všímáme si toho pádu. Mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Většinou dobré jsou a zůstanou rozptylové podmínky, biozátěže pro dnešek už jenom mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit hadům. Zajímavosti o nich nabídne už za chvíli Martin Písařík.
2: V sobotu od 17. vám na pohovce Jožky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat přejídání a jak tomu velkému nutkání sníst, co vidíte, porozumět. A v neděli od 11. s terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme, jak důležité je hrát si a na hravost nezapomínat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Zítra začnou přípravné práce na asfaltování silnice v Partizánské ulici ve Vizovicích. Ředitelství silnic Zlínského kraje tak naváže na dokončení stavby nového chodníku. Samotná pokládka nového povrchu je naplánována na 14. až 19. září, a to v úseku od křižovatky s ulicí Dělnická po konec zástavby. Práce si vynutí částečnou uzavírku komunikace a kyvadlový provoz, který budou řídit semafory. Nemocnice ve Valašském Meziříčí má na centrálních operačních sálech nové digitální škrtidlo. Dokáže na přesně danou dobu zastavit průtok krve do ruky nebo do nohy. Chirurgové pak operují v takzvaném bezkrevném poli a mají lepší přehled, hlavně při zákrocích na končetinách. Národní ústav duševního zdraví spustil k dnešnímu Světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Podle posledních dostupných údajů si v Česku v roce 2024 vzalo život přes 1500 lidí a většinu tvořili muži. V počtu sebevražd je Česko na evropským průměrem. Fotbalisté Slavie budou hrát na úvod nového ročníku Ligy mistrů s francouzským Lens. Zápas začne v 21 hodin. Pražané dávají v úvodu sezony spoustu gólů ze standardních situací. Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr. Aktuálně měříme 14 až 10 stupňů, nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Věděli jste, že se s HPV před 50 setká až 80% žen a nejméně polovina mužů? Virus, který si většina lidí spojuje s rakovinou děložního hrdla, může navíc způsobit nádor i v oblasti krku, a to hlavně u mužů. Jak může pomoci očkování, si řekneme už za chvíli. Teď je 17:30.

0: Dobré čtvrteční ráno přející Český rozhlas Zlín, je 6:30. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která v Česku každý rok podle Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů a přesto o HPV podle nového průzkumu ví jenom třetina Čechů.
1: Dělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života a u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
2: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 5:45, projdeme si aktuální předpověď, která nás už dopředu připravovala na letní zlom. Poměrně zásadní proměnu v teplotách i oblačnosti hned přiblížím.
1: Počasí.
0: Začnu u čísel, která čtu z údajů měřících stanic. 13 stupňů je teď v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, dál taky ve Zlíně, ve Vizovicích, Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 14 stupňů je hodnota ve Starém Městě, v Holešově, Bojkovicích, Luhačovicích a ve Strání, ještě ve Štítné nad Vláří. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 10 Maruška Hostýnské Vrchy. Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva uvádějí 12 stupňů. Dnes bude převažovat oblačno, jenom přechodně polojasno, později večera v noci očekáváme od jihu pozvolné přibývání další oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Většinou dobré jsou a měly by i vydržet, zůstat rozptylové podmínky. Biozátěž se nám snížila na první, tedy mírný stupeň.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je před námi čtvrtek, přejeme si dobré ráno do 10. srpna. Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se tentokrát chce ptát?
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
0: Za odpolední tip děkujeme a za chvíli už se ozve Matěj s novými zprávami. 6 hodin bude za 8 necelých minut.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Beskydech se znovu pohybují medvědi. Ochránci přírody rozeslali obcím doporučení, na co si mají lidé dávat pozor. Výjezdová stanice zdravotnických záchranářů v Luhačovicích funguje už rok. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Dnes očekáváme v kraji převážně oblačno a na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Dobré ráno. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně už od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si však měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula.
3: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
1: Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby v Luhačovicích na Zlínsku má za sebou první rok fungování. Podle mluvčí záchranářů Veroniky Slaměnové zdejší posádky vyjeli k téměř 16 událostem a na cestě k pacientům najezdili přes 72 tisíc kilometrů.
4: Nejčastěji záchranáři pomáhali lidem s dušností. Zasahovali také například u 5 náhlých zástav oběhu, při nichž byla resuscitace úspěšná, a dvakrát vyjížděli k porodu. V obou případech se rodičku podařilo včas dopravit do porodnice.
1: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
5: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
6: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
5: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
7: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
5: Říká

0: poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
1: Prvoligoví hokejisté Zlína zvítězili v úvodním utkání nové sezony na domácím ledě nad Chomutovem 6-3. Poslední dva góly ale dali Berani až v závěrečné dvouminutovce, předtím vedli jen obranku. Podle trenéra Petera Oremuse je na startu ročníku výsledek důležitější než předvedená hra.
2: Každý úvodný zápas je důležitý a vítězný, čiže s týmito jsem naozaj spokojný. Boli tam vidět věci, které si představujem. Samozřejmě ten první zápas prináša i nějaké věci, které tých hokejů nemají být, ale hovorím, my jsme ten zápas zvládli a jednoducho máme 3 body a to je naozaj důležité.
1: Úspěšně vstoupil do nové sezony taky Vsetín. Na ledě Slavie Praha vyhrál 4-0. Počasí. Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně bude polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr. Aktuálně 14 až 10 stupňů, nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Hradišti je uzavřena ulice Dlouhá. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodový čtvrtek na cesty přeje Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zdravíme se na začátku čtvrtku, přání dobrého rána posílá taky Petr Uhřík, dnes je 10. září. Svátek oslaví ženy nosící zajímavé jméno Irma a za chvíli zjistíme, jak bohatá byla historie na zajímavé události přes pravidelné kalendárium. Zatím uvařte kafe, vymyslete snídani, k této přípravné fázi už posílám písničku skupiny Javory a přeju pohodu na startu nového dne. Je 6 hodin a přesně 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do čtvrtku vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno k datu 10. září a nahlédneme do kalendária. Dnešek je mimo jiné dnem, kdy byla v roce 1898 zavražděna manželka Františka Josefa I., císařovna Alžběta, známá jako Sisi. Její dokonalou krásu a neskutečně dlouhé husté vlasy kdysi obdivoval celý svět. Ovšem péče o vzhled bylo tehdy také to jediné, co jí bylo u dvora dovoleno. Před rovnými 190 lety přišla na svět česká herečka Marie Ryšavá, rozená Kellerová, většinu života působila v kočovných společnostech a mimo pražských divadlech. Dnešek dále připomíná i dnes už zesnulého bývalého ochránce práv Otakara Motejla, ombudsmana. Narodil se 10. září 1932. Jeho úřad si postupně získal respekt, a to nejenom u nevládních organizací, ale také u některých svých dřívějších odpůrců. I přesto, že studoval práva v době, která byla spíše dobou nespravedlnosti a ohýbání justice, snažil se vždycky obstát nejenom profesně, ale i lidsky. I proto se kdysi zabýval procesy, ve kterých hájil disidenty. Dnes je to přesně 45 let, kdy zhořela v hustých vrstvách atmosféry československá družice Magion 1. 15-kilogramová družice měla tvar kvádru o rozměrech 30x30x15 cm, ze kterého vyčnívaly jednotlivé senzory a antény. A na závěr připomenu rok 2008. Nedaleko Ženevy byl tehdy uveden do zkušebního provozu obří urychlovač jaderných částic. Za bezmála 3 miliardy eur ho vybudovala Evropská laboratoř jaderného výzkumu, známe pod zkratkou CERN. Po kalendáriu už měníme téma. Není vidět, přesto běžný život komplikuje víc než noha nebo ruka v sádře. Řeč je o duševním onemocnění. Téma, které ve vysílání Českého rozhlasu Zlín otevřeme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Valdemar Matuška připomene rok 74, kdy naspíval i tuto písničku pro film Noc na Karlštejně. Ano, česká klasika, hudbu dělal Karel Svoboda, jeho typický rukopis hned poznáme.

0: 10. září v Česku dnes začínají týdny pro duševní zdraví. Akce končí 10. října na Světový den pro duševní zdraví. Ve Zlíně už druhým rokem funguje chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním a zdejší klienti řeší řadu problémů, například s uplatněním na trhu práce.
1: Jak se dnes cítíte?
2: Dobře.
1: Dobře. Takže budeme pokračovat odplevelení záhonů.
3: Pro pana Miloše začíná jeho pracovní směna kolem sídla Zlínského kraje.
1: Pane Miloši, tady máte hrušky a začneme stříhat tady u těch hruží. Jo?
3: Na první pohled obyčejný 57-letý chlap v monterkách.
1: Tak jo, do téhle výšky, to je ideální.
3: Jen jeho nadřízený Karel Mikulička ví, že jde o člověka s duševním onemocněním, který 20 let života prožil v domově pro osoby se zdravotním postižením.
4: Zkušenost je velice dobrá. Miloš přišel k nám asi před 2 lety. Velice nás překvapil, protože je samostatný, velice dobře pracuje, rád pracuje ze zelení a toho využíváme právě na úklid tady kolem 21. budovy.
1: Podařuju kanálek. Od prachu. Je to zadělané. Je to zametu.
3: Až poslední 2 roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
1: Řežu tady nebo zametám.
3: Co vás nejvíc baví?
1: Nevím, že můžu být venku.
3: Jak jste tady spokojený?
1: Jo, ale nachodím se a bolí mě z toho nohy už.
3: Dovedete si představit, že byste byl jenom doma?
1: To by mě nebavilo, určitě to zdí a nebo do bedny. Takže musím mít aspoň takový trošku pohyb, no. A ještě peníze mám z toho, no, takže...
3: Peníze, ty vedou k samostatnosti, tak
1: ano,
3: za co...
1: Ano, tak.
3: Za co nejraději utrácíte?
1: Tož za jídlo.
3: Třeba koupil jste si něco pro radost jenom?
1: Ano, tablet. A hraju si na tom hry a no, tak pro zábavu.
3: Mezi klienty Zlínského chráněného bydlení pro lidi s psychickým onemocněním je pan Miloš s trvalou prací velká výjimka, popisuje sociální pracovník Krištof Amcha.
5: Se současnými 8 klienty, kteří teď na chráněném bydlení jsou, je to klientů 15, z nich vlastně 7 nějakým způsobem mělo zaměstnání, ale dlouhodobě si tu práci udržel jenom pan Miloš.
6: Čím to je?
5: Myslím si, že je to hodně dáno tím, že pan Miloš je hodně pracovitý a zdatný, ale ostatní třeba tady tu výhodu jako on nemají, takže je pro ně potom těžší si tu práci najít. Případně udržet.
3: Podle Krištofa Amchy je těžké najít pro lidi s duševním onemocněním zaměstnavatele.
5: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože ti při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením. Třeba delší a častější přestávky při pracovní době.
3: Ideální je zkrácená 4-hodinová pracovní doba 3x týdně. Přesně tohle pracovní tempo zvládá už 2 roky i pan Miloš. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
7: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Za 9 minut bude 7:30. Na řadu se dostávají informace od brněnských profesionálů, jinými slovy poslechneme si, jak se projeví dnešek a několik dalších dnů v počasí. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou tentokrát meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dnešní ráno ve Zlínském kraji, to je první otázka na vás, přibližte nám prosím aktuální situaci.
1: Máme oblačnú alebo zamračenú oblohu, výnimočne sa vyskytujú i hmly. Zrážky už sú ďalej smerom na severovýchode, takže už v Zlínskom kraji sa nevyskytujú. Teploty väčšinou sú od 10 do 13 stupňov Celzia. No a fúka nám slabý vietor, väčšinou západný alebo severozápadný.
0: Jak se 10. září projeví po stránce počasí v nejbližších hodinách a budou skutečně oproti včerejšku maximální teploty znatelně skromnější?
1: Ano, budú nižšie, dnes maximá 18 až 21 stupňov Celzia. K tomu prevažujúce oblačné počasie, hlavne do poludnia, chvíľami by mohla byť i polojasná obloha, takže aspoň trochu by sa malo cez deň ukazovať slnko medzi mrakmi a potom večer a v noci od juhu postupne bude pribúdať ďalšia oblačnosť. Vietor by mal byť mierny, severozápadný až západný, potom k večeru bude slabnúť a meniť sa na severovýchodný.
0: V biozátěži máme pro dnešek jaké číslo?
1: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: Takže jdeme na zítřek. Finále pracovního týdne máme očekávat v podobném scénáři. Jak vypadá předpověď na pátek?
1: Tam bude zase daždivejšie počasie, pretože nás bude ovplyvňovať frontálne rozhranie, takže čakáme prevažne zamračenú oblohu a od juhu by sa mal na väčšinu územia kraja rozširovať dážď. Potom k večeru budú zrážky zase ubúdať a v noci môže sa začať od západu i zmenšovať oblačnosť. Minimá 13 až 10 stupňov, maximá 13 až 16 stupňov pri tom daždivom počasí. Je pravda, že ešte je tam celkom neistota, pretože to frontálne rozhranie ešte nie je úplne jednoznačné, kde presne sa bude nachádzať a dosť to bude ovplyvňovať i množstvo zrážok a tým pádom aj potom maximálne teploty. Keby tie zrážky odchádzali rýchlejšie, tak by mohlo byť trochu teplejšie, ale každopádne stále to bude dosť chladný deň.
0: A protože se blíží víkend, zajímá nás taky průběh obou volných dnů. Podívejme se na sobotu a neděli, jak prozatím vychází předpověď.
1: V sobotu by malo byť relatívne krajšie počasie, obloha väčšinou oblačná, prechodne sem tam i polojasná, minimá 11 až 7, maximá 17 až 21 stupňov Celzia a nedeľa by mala začať v podobnom duchu, takže prevažne oblačné, sem tam prechodne i polojasné počasie, len výnimočne možnosť prehánky a potom v tej druhej časti dňa tam by mala oblačnosť pribúdať, takže postupne až za mračená obloha, minimá 12 až 8 a maximá 19 až 23 stupňov Celzia.
0: Na závěr se vydáme do historie. Jak daleké to nám prosím řekněte u rekordních teplot pro 10. září ve Zlínském kraji?
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1928 na Pajedla 32,1 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1933 Valašské Klobouky minus 3,5 stupňa Celzia.
0: Tak to uzavírá podrobné informace o počasí meteorolog Petr Hruška. Český rozhlas Zlín děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
0: 6:30 bude za 5 minut.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A od mikrofonu zdraví Matěj Nradilek. Koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku ve středu ukončilo letní sezónu. Pro provozovatele byla tato sezóna první po 19 letech, kdy areál nebyl v provozu. Zaplavat si během léta přišlo na 12 000 lidí z města, ale i okolí, jak uvedl mluvčí města Vizovice Jiří Žůrek. Tržby přesáhly 1 milion korun. Amfiteátr v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí má opravené lavice. Dělníci na nich vyměnili sedáky i opěradla. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše jsou lavičky z kvalitního dřeva, které by mělo déle vydržet. V Bratislavě se dnes sejdou premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michal Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. Fotbalisty Slavie čeká první utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Čeští šampioni přivítají na svém stadionu Lens. Za klub ze severu Francie hraje taky senegalský křídelník Abdallah Sima, který v minulosti získal z Pražany titul. Ze Slavie odešel před 5 lety do Brightonu. V něm se ale i vinou zranění neprosadil a vystřídal pak několik týmů. Teď nastupuje Sima pravidelně v základní sestavě druhého celku předchozí sezony francouzské ligy a podle kouče Jindřicha Trpišovského patří k nejlepším hráčům soupeře. Zápas fotbalové ligy mistrů Slavia Lens začne v 21 hodin. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačno, jen přechodně může být polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty mezi 14 a 10 stupni, nejvýše dnes 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se střetla dodávka s osobním vozidlem. Krátké zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za chvíli otevřeme řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30. Na dobré ráno posílám písničku Hany Zagorové a připomínám čtvrtek 10. září.

0: Za 5 minut bude 6:45, Český rozhlas Zlín přeje dobré čtvrteční ráno. Osvěžit si s námi teď můžete pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si konkrétně povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před dvěma minutami bylo 6:45. Zajdeme do oblasti meteorologie. Další informace nám přiblíží předpokládaný vývoj na obloze i v teplotách.
1: Počasí.
0: Ty současné ranní se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 10 a 14 stupni. Očekáváme převažující oblačno, hlavně odpoledne může být přechodně i polojasno. Večera v noci potom postupně od jihu dojde k dalšímu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou a taky zůstanou většinou dobré. Biozátěž ze včerejší trojky spadla na dnešní jedničku. Zátěž je tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za malý okamžik bude čas na jednu zajímavou kulturní pozvánku a troufám si už dopředu říct, že si v ní vybere skoro každý.

0: 10 minut do 7 hodiny. Pokud se rádi touláte napříč hudebními žánry, určitě byste neměli, milí posluchači, chybět v následujících dnech ve Vsetíně. Tam totiž připravují další ročník festivalu Valašské záření. O tom, co všechno přinese, ale také třeba, jaké novinky organizátoři chystají, si povídala moje kolegyně Silvie Pospíšilová s jednatelkou Vsetínského domu kultury Petrou Vaňkovou.
1: My jsme se rozhodli, že nebudeme divákům komplikovat rozhodování a tak jsme úvodní koncert posunuli zpátku už na čtvrtek. Takže vlastně naše letošní Valašské záření začíná ve čtvrtek a koná se až do neděle, takže jsme ho rozšířili do 4 dnů.
2: Už víme, kdy přehlídka odstartuje, ale kde bude to epicentrum dění?
1: Budeme se pohybovat na Vsetíně, a to na prostranství Svárov a Dolního náměstí. Tam jsou dvě hudební scény, ale jinak probíhá spoustu doprovodů programu, třeba v kině Vatra, na náměstí Svobody, v galerii Stará radnice, a dalo by se říct, že tím Valašským zářením ožije celé město Vsetín.
2: Valašské záření je multižánrovým festivalem. Tak na koho se mohou návštěvníci těšit?
1: Je to tak, připravujeme program opravdu pestrý, takže třeba program pro děti zastoupí Míša ze školky nebo program Tudle Nudle. Vystoupí místní kapely, například Dar Rock, Roky Tenka nebo uskupení Noca. Vystoupí taky dechová hudba, aby si třeba i starší diváci přišli na své, no ale pak samozřejmě nebudou chybět ta populární jména. Startuje to Pokáč, v pátek se představí Vilém Čok, kapela The People, Turbo, rapper Raego, nebo třeba kapela Blue Cymbal, Hobluj, Jarek Silgas Band, Lucka Vondráčková se svojí kapelou. A neděle ještě patří do takového uklidnění a tam vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů z hity Karla Svobody.
2: No, nabídka je to pestrá. Ani doprovodný program nebude chybět. Co všechno jste připravili?
1: Ožije celé město, takže je tam mnoho výstav. V kině Vatra je výstava fotografií, v kině Vatra je také festival IQ Play, samozřejmě jarmark, různé atrakce pro děti, interaktivní hry a aktivity s Alcedem, ale ráda bych upozornil i na výstavu v galerii Stará radnice, kde vystavujeme obrazy Salvatora Dalího.
2: Jste světový. Určitě by mělo zaznít, že kromě úvodního koncertu Pokáče je na všechny koncerty vstup zdarma. Musí si lidé předem rezervovat místa?
1: Není to vůbec potřeba. Všechny ty programy jsou zdarma, takže ať lidé přijdou na Dolní náměstí, do Svárov, nebo právě na ty různé jiná místa, do kina Vatr, na galerii, a můžou se podívat, sednout si, kam budou chtít, a prostě zažijou u nás pěkný čas.
2: Prozraďte, kde zjistí podrobnosti o programu?
1: Informace najdou na webových stránkách Domu kultury, což je www.dkvsetin.cz, anebo na našich sociálních sítích, což je Instagram anebo Facebook.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: Svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V jižní hodiny na historické budově staré radnice ve Valašských Kloboukách jsou opravené. V příštím roce začne rekonstrukce muzea. Z Uhřic do Morkovic na Kroměřížsku vede opravená cesta. Dálniční známky nejspíš už příští rok nebudou pravidelně zdražovat. Ve druhém čtení to projednají poslanci. Dnes očekáváme v kraji převážně oblačno a na teploměru až 21 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku dokončili rozsáhlou modernizaci věžních hodin na staré radnici. Mají kompletně nový systém od hnacího mechanismu po všechny čtyři číselníky přes bicí mechanismus až po moderní řídící jednotku s GPS signálem. Obnovení chodu věžních hodin je prvním krokem plánované rekonstrukce celého objektu městského muzea. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
5: Městu Valašské Klobouky se na rekonstrukci staré radnice podařilo získat dvě dotace. Stavební práce by se tak měly rozběhnout už v příštím roce. Obsáhnou vybudování nových expozic, opravu podlah, oken a dveří, ale také obnovu šindelové střechy.
4: Mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany na Kroměřížsku je nově opravená silnice druhé třídy. Ředitelství silnic Zlínského kraje podle šéfa Bronislava Malého do rekonstrukce investovalo přes 34 milionů korun a práce trvaly od března.
6: Téměř 3 kilometry dlouhý úsek má nový povrch, sjednocenou šířku a částečně sanované konstrukční vrstvy. Součástí stavby byla i úprava připojení místních komunikací, polních cest a sjezdů k nemovitostem.
4: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Poslance dnes čeká druhé čtení novely zákona, která s tím počítá. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
7: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
4: Opozice považuje návrh za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a neřekla, jak výpadek nahradí.
8: Sport.
4: Prvoligoví hokejisté Zlína zvítězili v úvodním utkání nové sezony na domácím ledě nad Chomutovem 6-3. Poslední dva góly ale dali Berani až v závěrečné dvouminutovce, předtím vedli jen o branko. Podle trenéra Petra Oremu se je na startu ročníku výsledek důležitější než předvedená hra.
9: Každý úvodný zápas je důležitý a vítězný, čiže s týmito jsem naozaj spokojný. Boli tam vidět věci, které si představujem. Samozřejmě ten první zápas prináša i nějaké věci, které tých hokejů nemají být, ale hovorím, my jsme ten zápas zvládli a jednoducho máme 3 body a to je naozaj důležité.
4: Úspěšně vstoupil do nové

0: sezony taky Vsetín na ledě Slavie Praha vyhrál 4-0.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr. Aktuálně měříme 14 až 10 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se střetla dodávka s osobním vozidlem. Na dálnici D1 na 256. kilometru ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavený osobní automobil. A to už bylo z našich zpráv vše. Další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli proběhne další kolo naší pravidelné soutěže v Moravském nářečí. A než se tak stane, vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku s datem 10. září. Všem probuzeným dobré pohodové ráno, Irmám, gratulace k svátku. Pokud si rozhodnete, že zkusíte štěstí, uhodnete význam dnešního slůvka, pak je tady pro vás připravená kniha vydavatelství Kazda s názvem Útěk na řecký ostrov. Román, ve kterém se řeší jeden únik z reality, šance začít znovu. U písničky Miraš Birky máte ještě čas na rozmyšlenou, pak se hned pustíme do hry. Teď je 7 hodin 5 a půl minuty, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin k tomu 9 minut, také dnes tu máme oblíbenou soutěž nářečních slov. Seberte odvahu, uchopte telefony, milí posluchači, a zkuste správně odpovědět na otázku, která je připravená. Stejně jako cena pro vítěze, dnes vydavatelství Kazda věnuje knihu s názvem Útěk na řecký ostrov. Ještě pro jistotu připomenu správné číslo, na kterém se můžete ozvat.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Pro dnešní soutěžní slovo v soutěži, jak se u nás mluví, jsme se vypravili za Marií Václavinkovou do Otrokovic. Poslechneme si a ještě nejdřív zjistím, kdo se dovolal. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, koho máme na telefonu?
2: Jana Suha z Českého Hranic.
0: Paní Jana, rozumím dobře?
2: Ano, Ano, dobře rozumíte.
0: Tak trošku se nám tam zase ozývá ozvěna, máte asi zasílené trošku víc rádio, no snad to zvládneme. Tak za Prahu. Ano?
2: No, může.
0: No, tak. Za správnou odpověď kniha, pokud se netrefíte, tak odcházíte s prázdnou, taková jsou pravidla. Mm-hmm. Pouštím otázku.
3: Zajímalo by mě, jestli víte, co je to oštáračka.
0: Jestli víte, co to je oštáračka, tak to řekněte hned, paní Jano.
2: Já bych prosila nápověd.
0: Nápovědy jsou tady. Oštáračka je buď dlouhá tyč narážení ořechů, nebo vařečka, a nebo kartáč na boty. Tak teď vybírejte.
2: Tak bych řekl jedničku.
0: Dlouhá tyč narážení ořechů, ano, to je vaše volba. Správnou odpověď nám prozradí naše posluchačka Marie Václavinková z Otrokovic.
3: Staračka je dlouhá tyč narážení ořechů. Toto slovo pochází z Velkého Ořechova a vím ho od pana Milana Šustka.
0: Takže vaše odpověď, paní Jano, byla správná.
2: Moc děkuji.
0: Máte určitě zkušenosti se sběrem, loupáním, drcením ořechů, že určitě jste to někdy... Tak to jo, jo. Zdlouhavá docela otravná práce, ale pak zelené prsty, ovšem výsledek stojí za to. Tak jo. Paní Jano, děkuju za soutěžení, zůstaňte prosím na telefonu chvilku a mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky hezky, pěkný, hezký den.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: No prý se má jíst každý den hrst oříšků, je to zdraví velice prospěšné, třeba po snídani jako bonus. 7 hodin 12 minut, František Nedvěd s bráchou Janem.

0: Je přesně 7:15, dnešek má být podle meteorologů ve znamení změny, o dalším vývoji nejenom teplotním si teď řekneme v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Momentální hodnoty na teploměrech uvedu nejdřív, teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 10 a 13 stupni. Očekávejme převažující oblačno, hlavně dopoledne může být přechodně i polojasno. Večera v noci postupně od jihu dojde k dalšímu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky ty jsou většinou dobré už teď a udrží se po celý den. Co se týká biozátěže, ze včerejší trojky pád na jedničku, takže dnes už je zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Teplá voda, hezké počasí, otevřený bufet a vstup zdarma, tak vypadaly poslední dva dny sezóny na koupališti ve Vizovicích na Zlínsku. Zaplavat si přišli jak děti, tak seniori, podrobnosti přidáme už za malou chvíli.
2: Dluh, upomínka, exekuce. Situace, která může člověka zaskočit a postupně zasáhnout celou domácnost. V sociální poradně se zaměříme na to, jak exekuce funguje, jaké možnosti má člověk v dluhové situaci a kde může hledat odbornou pomoc. Hostem bude zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte nás 11. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Dnes je čtvrtek 10. září, včera ukončilo sezonu koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku. Hezké počasí i vstup zdarma přilákal v úterý a ve středu desítky lidí. Venkovní bazén město otevřelo po 19 letech a po rekonstrukci za 38 milionů korun. Poslední hodiny koupání sledovala i reportérka Českého rozhlasu Zlín, Karolína Macejová.
1: Tak ze 2 hodiny poplavu a půjdu domů.
2: Říká Vlaďka, ta byla mezi prvními návštěvníky koupaliště ve Vizovicích. Vstup je poslední 2 dny sezóny zadarmo, ale hádka se plní před oficiální otevírací dobou. Dorazili také Natálie a Miloš.
3: Jsem tady asi 10 minut, ale je to tady úplně skvěle. Jsem ze Vsetína, takže jsem si přijela až tady, protože na Vsetíně už máme zavřené.
4: No, mně se líbí nejenom dnešní den, ale celé léto, protože to bylo otevřeno po 19 letech. Na paráda. Nemusím jezdit do Zlína každý den.
2: Chodil jste pravidelně?
4: Chodil jsem pravidelně i předtím. Dělal jsem tady asi 17 roku plavčíka za starého koupaliště.
2: Sezónu prvního léta po znovu otevření považuje za úspěšnou mluvčí Vizovic Jiří Žůrek.
5: Bylo téměř 12 000 návštěvníků. Tržba překročila včetně permanentek 1 075 000 od otevření vlastně.
2: Za náma tady hučí bufet. Co tady máte pro návštěvníky dobrého?
6: Tak máme určitě všechno dobré, záleží jestli na jídlo nebo na pití. Na pití máme různé čepované.
2: Co zde mají v nabídce, vyjmenovává za pultem bufetu Gabriela.
6: A taky třeba párky v rohlíku nebo hranolky.
2: A co lidem chutná nejvíc?
6: Já si myslím, že určitě langoše.
2: K bufetu pouštím první zákazníky a přecházím k bazénu se skluzavkou. Do vody se na ní kloužou místní kluci Jakub a Matěj, kterých jsem se zeptala, co se jim na koupališti líbí nejvíc.
7: No, jo. Asi ta skluzavka.
8: Skluzavka a normálně plavací bazén. Jo, domluvili jsme se po škole, že jsme viděli, že to tady je dneska zadarmo. Tak jsme přišli.
2: Voda má i v září 25 stupňů. Vyhřívají ji tepelná čerpadla. Díky pěknému počasí je v provozu jen jedno, dodává provozní koupaliště Vizovic Pavel Klačánek.
9: Svítí nám sluníčko, takže šetříme energii, takže jedeme jenom na půl plynu.
2: Tak vypadaly poslední 2 dny sezóny na koupališti ve Vizovicích. Karolína Macejová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty má Matěj Neradilek. V galerii Patro v Uherskohraděžské nemocnici dnes v 15 hodin zahájí novou výstavu s názvem Být na blízko. Ta prostřednictvím fotografií představuje práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům na blízku ve chvílích, kdy prožívají nemoc, nejistotu nebo strach. Zítra začnou přípravné práce na asfaltování silnice v Partizánské ulici ve Vizovicích. Ředitelství silnic Zlínského kraje tak naváže na dokončení stavby nového chodníku. Samotná pokládka nového povrchu je naplánována na 14. až 19. září, a to v úseku od křižovatky s ulicí Dělnická po konec zástavby. Práce si vynutí částečnou uzavírku komunikace a kyvadlový provoz, který budou řídit semafory. V českých kinech je ode dneška k vidění hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Sleduje loňský návrat kapely na koncertní pódia a usmíření dlouho znesvářených bratrů Liama a Noela. Nabízí dosud nezveřejněné záběry ze zkoušek, zákulisí koncertů, ale i jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Americký senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika kateder a ústavů. Vedení navrhuje například začlenit katedru sinologie do ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně může být polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty měříme mezi 13 a 10 stupni, nejvýše se dnes mají pohybovat mezi 18 a 21 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se střetla dodávka s osobním vozidlem. Slyšeli jste krátké zprávy a dál pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pokračovat budeme kulturními pozvánkami, za chvíli nabídnu několik aktuálních tipů pro volný čas. Teď je 7:30, vítáme se do čtvrtku 10. září s písničkou Věry Špinarové.

0: Za 5 minut, 7:45, posloucháte Český rozhlas Zlín, na řadě jsou kulturní tipy. Mám tu několik zajímavých pozvánek. Výjimečný barokní koncert Subtilia, Něžnosti pod lípou, se dnes uskuteční v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Můžete si vychutnat čarovné tóny skladeb Christiana Gottfrieda Hirsch Menzla v podání Michala Pospíšila a souboru Ritornello. Dnešní barokní koncert začíná ve Velehradské bazilice v 17:30. Ve Vsetíně začíná festival Valašské záření. Uslyšíte hudbu napříč žánry a těšit se můžete taky na bohatý doprovodný program po celém městě. Festival nabídne koncerty na několika místech ve městě i akce pro celou rodinu. Zahajovací koncert v Domě kultury Vsetín bude patřit oblíbenému písničkáři Pokáčovi, který vystoupí dnes od 19 hodin. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nabízí drama s názvem Nebezpečné vztahy. Dva bývalí milenci, rafinovaná markýza de Mertej a notorický svůdce Vicomte de Valmont, uzavírají sásku, která postupně přeroste v nelítostnou bitvu charakterů. Dva mistři intrik také rozehrávají partii, ve které se osudy ostatních stávají pouhými figurkami na šachovnici jejich ješitnosti. Nová výstava na Zlínském zámku propojuje tvorbu Univerzity 3. věku UTB ve Zlíně a ateliéru Design obuvi. Prostřednictvím malby, kaligrafie a současného designu nahlíží na Baťův odkaz očima různých generací a oborů. Ústředním motivem jsou portréty Tomáše Bati sestavené z mnoha samostatných maleb. Jednotlivé části propojuje myšlenka stopy, kterou zanechává člověk, město i čas. Výstava je k vidění až do 15. listopadu, vernisáž proběhne dnes v 17 hodin v prvním poschodí Zlínského zámku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45, projdeme si aktuální předpověď, která už nás dopředu připravovala na letní zlom. Poměrně zásadní proměnu v teplotách a oblačnosti hned přiblížím.
1: Počasí.
0: Začnu čísel, která čtu z údajů měřících stanic. 13 stupňů je teď v Kroměříži, v Bojkovicích, ve Strání, ve Štítné nad Vláří a v Rožnově pod Radoštěm. 12 stupňů, to je situace ve Starém Městě, v Holešově, Bystřici pod Hostýnem, dál taky v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a Velkých Karlovicích. 10 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy, 11 Valašská Senice a Horní Bečva. Dnes očekávejme převažující oblačno, hlavně dopoledne může být přechodně i polojasno, večera v noci potom postupně od jihu přibude další oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, povane mírný severozápadní až západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou většinou dobré rozptylové podmínky a měly by takovéto zůstat po celý den. S mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Hokejové týmy z našeho zlínského kraje mají za sebou úspěšný start prvoligové sezony. Zlín i Vsetín si v prvním kole připsali výhru, detaily k tomu přidáme za okamžik s Davidem Nekvindou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Hokejoví fanoušci z našeho regionu si užili příjemný začátek nové prvoligové sezóny. V úvodním kole totiž vyhráli jak hokejisté Zlína, tak ti ze Vsetína. Podrobnosti teď doplní sportovní redaktor Českého rozhlasu Zlín David Nekvinda, kterého vítám ve vysílání.
1: Pěkné ráno.
0: Davide, začni prosím Zlínem, který odstartoval sezónu doma.
1: Berani hráli proti Chomutovu a zvítězili 6-3. Do utkání dobře vstoupili, dali dva rychlé góly a po dvou třetinách vedli pohodlně 4-1. Nakonec se ale zápas proměnil v drama, protože Chomutov snížil v závěrečné části hry na rozdíl jediného gólu. V čase 58-0-4 ale vrátil domácím trochu víc klidu Radek Číp a do prázdné branky pak upravil na těch konečných 6-3 Jese Pauku. Trenér Petr Oremus po utkání vnímal, že jeho svěřenci měli zápas dokončit klidněji, víc ho ale těšil ten vítězný start.
2: S tými to som naozaj spokojný. Boli tam vidieť veci, ktoré si predstavujem. Samozrejme, ten prvý zápas prináša aj nejaké veci, ktoré tých hokejov nemajú byť, ale hovorím, my sme ten zápas zvládli a jednoducho máme 3 body a to je naozaj dôležité.
0: Teď už se zaměříme na Vsetín. Jak vstoupili do sezóny Valaši?
1: Dá se říct, že ještě přesvědčivěji než Zlín. Vsetín totiž vyhrál 4-0 na ledě Pražské Slávie, tedy vítěze základní části minulého ročníku. A i když je do ledna ještě daleko, tak se dá s nějakou nadsázkou říct, že za Valachy nastoupili v utkání 3 králové. Prvním byl brankář Miroslav Svoboda, který nepustil žádný gól. Ano a doplnili ho útočníci Kale Costa s Filipem Suchým, ti mezi sebe rovnoměrně rozdělili vsetínské góly, oba se tedy trefili dvakrát. A oba jsou taky v týmu nováčci, přišli do něj v letní pauze.
0: Co čeká mužstva z našeho regionu dál?
1: Zlín čeká hned na startu sezóny hodně nabitý program, o víkendu totiž odehraje hned 2 zápasy, v sobotu ve Frýdku Místku, v neděli doma proti Přerovu, Vsetín čeká v sobotu domácí premiéra proti Třebíči. No a připomenu, že už příští středu dojde taky na první derby sezóny, které přivítá vsetínský stadion na Lapači.
0: Říká redaktor David Nekvinda, se kterým jsme mluvili o startu nového ročníku hokejové Maxaligy. Týmy z našeho regionu budeme jako každou sezónu pravidelně sledovat. Teď ale David. Díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Chirurgům ve Valašském Meziříčí pomáhá při operacích nové škrtidlo, které umí na chvíli zastavit krev v končetině. Výjezdová stanice zdravotnických záchranářů v Luhačovicích funguje už rok. Na Slovensku dnes budou jednat premiéři Vyšegrádské čtyřky. Dnes očekáváme v kraji převážně oblačno a na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Neradilek. Nemocnice ve Valašském Meziříčí má na centrálních operačních sálech nové digitální škrtidlo. Dokáže na přesně danou dobu zastavit průtok krve do ruky nebo do nohy. Chirurgové pak operují v takzvaném bezkrevném poli a mají lepší přehled, hlavně při zákrocích na končetinách, popisuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
5: V průběhu přípravy pacienta na zákrok je speciální manžeta pevně, avšak citlivě omotána kolem paže nebo stehna pacienta. Personál následně prostřednictvím přehledného dotykového displeje zadá do přístroje požadované parametry, tedy konkrétní hodnotu tlaku a přesný časový limit, po který má být průtok krve bezpečně přerušen.
3: Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby v Luhačovicích má za sebou první rok fungování. Podle mluvčí záchranářů Veroniky Slaměnové zdejší posádky vyjeli k téměř 16 událostem a na cestě k pacientům najezdili přes 72 tisíc kilometrů.
6: Nejčastěji záchranáři pomáhali lidem s dušností. Zasahovali také například u 5 náhlých zástav oběhu, při nichž byla resuscitace úspěšná, a dvakrát vyjížděli k porodu. V obou případech se rodičku podařilo včas dopravit do porodnice.
3: Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michalem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
7: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
8: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
7: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než 2leté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Slavie vstoupí do Ligy mistrů. Na úvod její hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slavia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda nebo Tomáše Holeše, nastoupí k prvnímu utkání Ligy mistrů v dost odlišné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
9: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
3: Utkání Ligy mistrů mezi Slaví a Lens začne v 21 hodin.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr. Aktuálně měříme 13 až 10 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/55 mezi Hulínem a Břestem na Kroměřížsku je hlášen dopravní problém v podobě kolony odstavených nákladních vozidel. Ze zpráv bylo vše, všude tam, kde jste, je s vámi Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Není vidět, přesto běžný život komplikuje víc než třeba noha nebo ruka v sádře. Řeč je o duševním onemocnění, téma, které otevřeme už za chvíli. A pak nás bude zajímat lidová stavba uprostřed městského parku, tedy Slovácká bůda ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti, která dnes slouží ke zkouškám folklorních souborů i k rodinným oslavám. Zjistíme, jaká je její historie v reportáži Markety Macháčkové před 8:30. Teď nám zahraje Olympik svou želvu, Petr Uhřík dál přeje pohodové čtvrteční ráno. Je 8:05.
0: Český rozhlas

0: 9 minut po 8 hodině je čtvrtek 10. září. V Česku dnes začínají týdny pro duševní zdraví. Akce končí 10. října na Světový den pro duševní zdraví. Ve Zlíně už druhým rokem funguje chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním a zdejší klienti řeší řadu problémů, například s uplatněním na trhu práce.
1: Jak se dnes cítíte?
2: Dobře.
1: Takže budeme pokračovat odplevelení záhonů.
3: Pro pana Miloše začíná jeho pracovní směna kolem sídla Zlínského kraje.
1: Pane Miloši, tady máte hrušky a začneme stříhat tady u těch hruží. Jo?
3: Na první pohled obyčejný 57-letý chlap v monterkách.
1: Tak jo, do téhle výšky, to je ideální.
3: Jen jeho nadřízený Karel Mikulička ví, že jde o člověka s duševním onemocněním, který 20 let života prožil v domově pro osoby se zdravotním postižením.
1: Zkušenost je velice dobrá. Miloš přišel k nám asi před 2 lety. Velice nás překvapil, protože je samostatný, velice dobře pracuje, rád pracuje ze zelení a toho využíváme právě na úklid tady kolem 21. budovy.
2: Podařuju kanálek. Od prachu. Je to zadělané. Je to zametu.
3: Až poslední 2 roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
2: Řežu tady nebo zametám.
3: Co vás nejvíc baví?
2: Nevím, že můžu být venku.
3: Jak jste tady spokojený?
2: Jo, ale nachodím se a bolí mě z toho nohy už.
3: Dovedete si představit, že byste byl jenom doma?
2: No by mě nebavilo, určitě to zdí a nebo do bedny. Tož musím mít aspoň takový trošku pohyb, no. A ještě peníze mám z toho, no, takže...
3: Peníze, ty vedou k samostatnosti, tak
2: ano,
3: za co...
2: tak.
3: Za co nejraději utrácíte?
2: Tož za jídlo.
3: Třeba koupil jste si něco pro radost jenom?
2: Ano, tablet. A hraju si na tom hry a no tak pro zábavu.
3: Mezi klienty Zlínského chráněného bydlení pro lidi s psychickým onemocněním je pan Miloš s trvalou prací velká výjimka, popisuje sociální pracovník Krištof Amcha.
4: Se současnými 8 klienty, kteří teď na chráněném bydlení jsou, je to klientů 15, z nich vlastně 7 nějakým způsobem mělo zaměstnání, ale dlouhodobě si tu práci udržel jenom pan Miloš.
3: Čím to je?
4: Myslím si, že je to hodně dáno tím, že pan Miloš je hodně pracovitý a zdatný, ale ostatní třeba tady tu výhodu jako on nemají, takže je pro ně potom těžší si tu práci najít. Případně udržet.
3: Podle Krištofa Amchy je těžké najít pro lidi s duševním onemocněním zaměstnavatele.
4: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože ti při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika, než například lidé s mentálním postižením. Třeba delší a častější přestávky při pracovní době.
3: Ideální je zkrácená 4-hodinová pracovní doba 3x týdně. Přesně tohle pracovní tempo zvládá už 2 roky i pan Miloš. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Na řadu se dostávají informace od brněnských profesionálů. Jinými slovy, poslechneme si, jak se projeví dnešek a několik dalších dnů v počasí. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou tentokrát meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak se 10. září projeví po stránce počasí v nejbližších hodinách a budou skutečně oproti včerejšku maximální teploty znatelně skromnější?
2: Ano, budú nižšie, dnes maxima 18 až 21 stupňov Celzia. K tomu prevažujúce oblačné počasie, hlavne do poludnia, chvíľami by mohla byť i polojasná obloha, takže aspoň trochu by sa malo cez deň ukazovať slnko medzi mrakmi a potom večer a v noci od juhu postupne bude pribúdať ďalšia oblačnosť. Vietor by mal byť mierny, severozápadný až západný, potom k večeru bude slabnúť a meniť sa na severovýchodný.
1: V biozátěži máme pro dnešek jaké číslo?
2: Je to stupeň číslo 1, takže mírná zátěž.
1: Takže jdeme na zítřek. Finále pracovního týdne máme očekávat v podobném scénáři. Jak vypadá předpověď na pátek?
2: Tam bude zase daždivejšie počasie, pretože nás bude ovplyvňovať frontálne rozhranie, takže čakáme prevažne zamračenú oblohu a od juhu by sa mal na väčšinu územia kraja rozširovať dážď. Potom k večeru budú zrážky zase ubúdať a v noci môže sa začať od západu i zmenšovať oblačnosť. Minimá 13 až 10 stupňov, maximá 13 až 16 stupňov pri tom daždivom počasí. Je pravda, že ešte je tam celkom neistota, pretože to frontálne rozhranie ešte nie je úplne jednoznačné, kde presne sa bude nachádzať a dosť to bude ovplyvňovať i množstvo zrážok a tým pádom aj potom maximálne teploty. Keby tie zrážky odchádzali rýchlejšie, tak by mohlo byť trochu teplejšie, ale každopádne stále to bude dosť chladný deň.
1: A protože se blíží víkend, zajímá nás taky průběh obou volných dnů. Podívejme se na sobotu a neděli, jak prozatím vychází předpověď.
2: V sobotu by malo byť relatívne krajšie počasie, obloha väčšinou oblačná, prechodne sem tam i polojasná, minima 11 až 7, maxima 17 až 21 stupňov Celzia a nedeľa by mala začať v podobnom duchu, takže prevažne oblačné, sem tam prechodne i polojasné počasie, len výnimočne možnosť prehánky a potom v tej druhej časti dňa tam by mala oblačnosť pribúdať, takže postupne až za mračená obloha, minima 12 až 8 a maxima 19 až 23 stupňov Celzia.
1: Na závěr se vydáme do historie. Jak daleké to nám, prosím, řekněte u rekordních teplot pro 10. září ve Zlínském kraji?
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1928 na Pajedla 32,1 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1933 Valašské Klobouky minus 3,5 stupňa Celzia.
1: Tak to uzavírá podrobné informace o počasí meteorolog Petr Hruška. Český rozhlas Zlín děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prém, naslyšenou.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale Jeneuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
7: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Slovácká bůda, replika tradičního lidového obydlí, stojí uprostřed Uherského hradiště bezmála 90 let. Jak šla s časem a s dějinami města, jak se změnila její podoba? Do Smetanových sadů v Uherském hradišti se s mikrofonem vydala redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Slovácká bůda tehda v tom létě 37 vypadala úplně jinak. Krásné, zrostlé, stromové aleje po obou dvou stranách a hlavně takový malý detail, který vlastně už dnes chybí před slováckou budou, tak jsou oboustranné posezení. Z jedné strany kryté sezení, kryté střížkou pod takovými vlastně oblouky a na druhé straně pouze pod kulatinou krytou větvemi.
3: Před slováckou budou ve Smetanových sadech v Uherském hradišti mi etnograf Slováckého muzea Jan Káčer ukazuje unikátní historické fotografie.
2: Bůda vlastně byla o něco menší, řekl bych, že o 1/3, protože když se na ní podíváme, teď vidíme v průčelí 5 oken a byly tam pouze 3. Víme, že tam bylo doplněné žůdro, takový ten krytý vstup, střechu kryl došek slaměný, který vlastně teď je nahrazený už pálenou krytinou, také to mírné zvalbení střechy na okrajích je patrné.
3: Na snímku vidíme vlevo od bůdy malý domek s cedulkou páni. Byla to přístavba suchých záchodů.
2: Slovácká bůda byla i funkční stavbou, protože celou dobu výstavy ta slovácká bůda sloužila jako stylová vinárna. Ale především ta stavba měla reprezentovat právě to lidové umění v té nejkrásnější podobě, co se dalo ještě v té době zachytit v terénu.
3: Výstava trvala od června do poloviny srpna roku 1937 a po skončení výstavy se rozhodlo, že na rozdíl od ostatních pavilonů slovácká bůda ve Smetanových sadech zůstane.
2: Začala sloužit především společenským účelům. Samozřejmostí bylo i, že využíval tento prostor slovácký krůžek z Uherského hradiště, který zde muzicíroval a hrával, který se později po spojení těch slováckých krůžků přetransformoval v soubor Hradišťan.
3: Na tuto éru dodnes odkazuje bronzová pamětní deska s bystou zakladatele Hradišťanu Jaroslava Václava Staňka, ale připomínají i chvíle, kdy budova ožívá písněmi a tancem místních folklorních souborů. Ale vraťme se k historii. Do současné podoby byla bůda rozšířena v první polovině 70. let. Přibyla v ní kuchyňka, zázemí pro členy souborů i toalety. Naopak z doby výstavy Slovácka zůstal před budou kamenný podstavec.
2: Mnohdy si všichni říkají, že pod tím kamenem je určitě studna. Není tomu tak a tady na té historické fotografii vidíme velký kládový dřevěný lis, který je doplněný vlastně o kamenné závaží, které dodneška tady u té slovácké bůdy stojí.
3: Pokračuje Jan Káčer.
2: Původní ornamenty malovali malérečky z Ostrožska a ze Strážnice a nalezli jsme zde motivy ostrožského ornamentu, který vlastně indikoval původní kvačickou bůdu, podle které se to malovalo, což je předměstí Uherského Ostrohu. Postupně bůda ten ornament ztratila. V 50. letech podle fotografií už byla bůda pouze olíčena a měla modré podrovnání.
3: Po povodních byly ornamenty na bůdu navráceny. Bretaňský malíř Miško Eveno, který v Uherském hradišti pobýval, její fasádu vymaloval své ráznými ornamenty.
2: Na přelomu roku 2014-2015 byly zamalovány a nahrazeny novými ornamenty, avšak pouze ve skromné podobě na žudru a na štítových oknech, které maloval pan Čagánek z Boršic u Buchlovic.
3: Říká etnograf Slováckého muzea Jan Káčer. Z Uherského hradiště Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Neradilek. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka, ale i z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si ale měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku dokončili rozsáhlou modernizaci věžních hodin na Staré radnici. Ty mají kompletně nový systém od hnacího mechanismu pro všechny 4 číselníky přes bicí mechanismus až po moderní řídící jednotku s GPS signálem. Obnovení chodu věžních hodin je prvním krokem plánované rekonstrukce celého objektu městského muzea. Před vrchním soudem v Olomouci dnes stane ostravský podnikatel Gabriel Figel. Podle obžaloby v době koronavirové pandemie neoprávněně čerpal pro svou firmu dotace z programu Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Obžalovaný vinu odmítá. Mladí lékaři mohou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až ve výši 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové lékaře, psychiatry, ale také praktické lékaře. Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr. Aktuálně měříme 14 až 11 stupňů, nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Slušovicích na Zlínsku v ulici Dlouhá se srazil autobus s osobním vozidlem. Mezi Zdoudkami a Netčicemi na Kroměřížsku je prováděna oprava povrchu vozovky a provoz je tu řízen kyvadlově semaforem. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi, další v celou hodinu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: K datu, které vidíme v kalendáři, tedy 10. září, ještě přidám jméno Irma. Původně německé, které může znít i poměrně drsně. Jeho význam také odpovídá tónu slova, znamená silná nebo pevná. Slavit bude přibližně tisícovka českých dívek a žen. Pokud některá Irma poslouchá, posílám gratulaci s písničkou Cindla X.

0: víte co? Uděláme lehkou změnu a navštívíme divadelní kavárnu, konkrétně tu v Semaforu na přelomu 60. a 70. let. Divadlo Sedmi malých forem si vždycky umělo své dívky, členky tanečního a pěveckého komparzu vybírat s velkým smyslem pro ženskou krásu. Dáme si pár příkladů. Věra Křesadlová, Zuzana Burianová, později Petra Černocká nebo Dagmar Patrasová. A myslím, že to byla poslední vrcholná doba společného působení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, když se objevila Miluška Voborníková, takže nějak kolem let 68-69. No ale protože kromě zpívání oslnila i přitažlivým zevnějškem, brzy se dostala i do televize, a což nebylo v té době zvykem, i na gramofonové desky hned v druhém roce kariéry. Takže šlo všechno hodně rychle. Vybírám dnes už archivní písničku Atraktivní krásky. Nakonec měl, jak víme, v dobývání jejího srdce štěstí Petr Spálený, ale k tomu se dostaneme až v některém z dalších dílů. Dnes má prostor Miluška Voborníková, už usedá na klín Jiřímu Grossmanovi a společně nám předvedou Roztomilou Pupákovu píseň lásky.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Tuhle píseň zpívám společně s Miluškou Voborníkovou.

0: zarygat.
1: Nad tímhle návrhem věru, byť by byl pronesen v šeru, se slušná dívka otře se.
0: Ale ukaž já, brr, takhle. Brr. No to je to správně.

0: Je přesně 9:15. Zajdeme do oblasti meteorologie. Další informace nám přiblíží předpokládaný vývoj na obloze i v teplotách.
1: Počasí.
0: Ty současné ranní se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 11 a 14 stupni. Očekáváme převažující oblačno, hlavně dopoledne může být přechodně i polojasno. Večera v noci potom postupně od jihu čekáme přibývání další oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, povane mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a většinou dobré budou taky po celý den. Biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Když se přestěhujete do jiné země, nestačí si jenom vybalit kufry a najít bydlení. Člověk si musí postupně zvyknout na nový jazyk, prostředí, lidi i na věci, které místním připadají naprosto samozřejmé. No právě takovou zkušenost má i vedoucí Expat Center Zlín Dajana Tončeva, která bude hostem Jarky Barboříkové v dopoledním vysílání. Rozhovor začne krátce po 11. hodině, srdcovky Zdeňka Junáka už za chvíli po zprávách. Za celý vysílací tým Českého rozhlasu Zlín přeje hezký den a pohodu u poslechu Petr Uhřík. No zítra zase přijdu samozřejmě hned brzy ráno.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na Vizovickém koupališti si v létě zaplavalo téměř 12 000 lidí. Koupaliště včera ukončilo první sezonu po 19 letech. Ve Valašském Meziříčí opravili lavičky v amfiteátru, dělníci na nich vyměnili všechno dřevo. Agresivní chování u silničních kontrol podle policie roste. Dnes očekáváme v kraji převážně oblačno a na teploměru až 21 stupňů. Matěj Neradělek má další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku ve středu ukončilo letní sezonu. Pro provozovatele byla tato sezóna první po 19 letech, kdy areál nebyl v provozu. Zaplavat si během léta přišlo na 12 000 lidí z města i okolí. Jak uvedl mluvčí Vizovic Jiří Žůrek, tržby přesáhly 1 milion korun. Amfiteátr v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí má opravené lavice. Dělníci na nich vyměnili sedáky i opěradla. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše jsou lavičky z kvalitního dřeva, které by mělo déle vydržet.
2: Dělníci vyměnili všech 1705 dřevěných hranolů na 340 lavicích. Nové sedáky a opěradla jsou z odolného modřínového dřeva a tak by měly na místě vydržet ideálně dalších 10 let. Za výrobu a instalaci včetně nezbytného ošetření dřeva zaplatila radnice přes 500 000 korun.
0: Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Slovní agrese je bez postihu. Fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Šén.
3: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
0: Agresivně podle něj nejčastěji reagují lidé pod vlivem alkoholu nebo drog. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, což je zhruba o 360 víc než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na Jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
4: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr a nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 18 a 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Starém městě u Uherského Hradiště v ulici Tovární je pro poruchu odstavený nákladní automobil. Ve Slušovicích na Zlínsku v ulici Dlouhá se střetl autobus s osobním autem. Na silnici u Huštěnovic na Uherskohraděštsku ve směru na Sušice a Traplice osobní automobil srazil zvěř. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další nás čekají zase za hodinu. Do té doby si poslechněte oblíbené srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pokorně však neservilně přeju k svátku každé Irmě. Kdo chce, tak pro radost přidá malou pozornost. Nestavte se na odpor, posloužím vám, co by vzor. Snad vám můj tip přijde vhod, věnuj dar plný not. Z pásku nebo gramodesky hrát vám budu nejen česky. Užijte si klasiku v našem rodném jazyku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je čtvrtek, 10. září roku 2026. V Brně nám popršelo, ale dneska už se zase klube trošku sluníčko, máme trošku chladněji, údajně to dneska tak musíme vydržet, ale potom možná ke konci týdne se nám oteplí trošku. Já jsem šel včera po představení domů, jemminko teto nám pršelo, no, bylo něco kolem 10:15, byl jsem jenom v tričenku, taková koupel, přírodní koupel, že jo, v tričku a bermudách, není zas až tak k zahození. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak tam vidím jméno, které září, a to je Irma. Takže všem ženám, dívkám, dámám, paním, které jsou nositelky tohoto křestního jména, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den. 10. září oslaví moje sestra s manželem 50 let společného života. Zahrajte jim prosím písničku Děkuji ti od Lucie Bílé. Za celou svou rodinu jim hodně zdraví a ještě mnoho let spolu přeje Jája. Děkuji moc. Milá Jájo, tak to víte, že zahrají rád a taky se řadím do zástupu gratulantů a vinšuji vaší sestře a s manželem tomu 50-letému výročí ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrala jste si písničku pro ně, takže už je tady Lucie Bílá a děkuji ti.

0: koyote.
1: Tak to byla Lucie Bílá, děkuji ti, doufám, že písnička potěšila paní Jáju, která to posílá své sestře a jejímu manželovi k 50. výročí svatby, ale že potěšila i vás ostatní. Právě dnes se v Brně před více než 100 lety konaly závody siláckého spolku Hellas a zazářil na nich silák Gustav Frištenský. To byl chlap, kterému byste klidně podali sklenici okurek, která nejde otevřít. Protože tohle možná všichni znáte. Zkusíte víčko rukou? Nic. Tak přes utěrku? Zase nic. Trochu do něj klepnete? Pořád nic. Tak zkusíte ještě jednou, tentokrát pořádně. Sklenici si zapřete o stůl a začněte se s ní, jak se říká, prát. Už nejde ani tak o ty okurky, teď už je to trochu otázka cti. Pak přijde někdo druhý, vezme sklenici a lup a je otevřeno. A ještě řekne, teď to šlo normálně. No jo, některé silové disciplíny prostě nejsou na stadionu. Víte, já tedy ne, že bych měl až tak velký problém s otvíráním okurek nebo zavařenin, ale přece jenom znal jsem se velmi dobře s brněnským silákem Františkem Kocourkem, který měl obrovskou sílu v ruce, jak se říká v té tlapě. To bylo něco, to byl stisk jako, no, jako z tohohle, ze svěráku. A ten jako vždycky říkal, hele, když otvíráš třeba láhev, tak nesmíš na ní tlačit, protože tou silou to víčko přitlačíš k tomu hrdlu, no a pak s tím neotočíš. A to se týká i zavařenin. I okurek. Jakmile zmáčknete to víčko, tak s tím neotočíte. Musíte ho stisknout opatrně, samozřejmě, aby se vám ruce neprotáčelo, abyste ho tedy jo, otevřeli, ale ne to dělat se sakramentsky silou. A já mám ještě jeden fígl. Vezmu příborový nůž, který je trošku silnější než normální, a teď jako jedu pod tím víčkem, kolem toho víčka a hledám fuk, malý fuk mezi víčkem a hrdlem té sklenice. A tak jedu a teď je tam malinkaté místečko, vrazím tam ten nůž, obrátím s ním, zašmrdlám s ním, no a tam vnikne vzduch, udělá to lup, no a krásně to otevřu. Je pravda ta, že ty takové ty fígle, jakože musíte na to poklepat a praštit do toho ze spod a já nevím co, tohle to mi nikdy nefungovalo. No a nakonec, co se s tím budeme montovat, moji milí? Stačí zajít do domácích potřeb a tam ty otvíráky, už i na sklenice, tedy zavařeniny, okurky, to už tam vedou. Takže si koupíte otvírák, no a šup, bum, čamrda, je to hotový, tož tak. A už vám pouštím koho, Dalibora Jandu, Hurikán.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byl Kůň bílý v podání Marie Rotrové a já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Rád bych nechal zahrát písničku Písek od Nezmarů pro moji milovanou ženu Markétu Jelínkovou, kterou strašně miluju a taky proto, jak se skvěle stará o našeho autistického syna. Dále bych tuto písničku poslal všem, kteří mají podobný problém a taky vám všem do studia, protože jste skvělé rádio od rána do večera. Děkuji a přeji pěkný den, Roman Jelínek. Milý Romane, to víte, že rád splním vaše přání. Já vám moc krát děkuji, vyřídím to všem svým kolegům, že jste náš velký obdivovatel a příznivec. Vybral jste si písničku, takže doufám, že vás potěší i vaši paní Markétu Jelínkovou, Nezmaří a jejich Písek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Celine Dion, krásná romantická písnička a já už mám pro vás dnešní čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že dnešní čtvrteční je pro tento týden poslední indicie. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera O třech jednáních, Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: když je potřeba, tak od nás vítr věje. Odkud to je? Na které místo vás celý týden vedeme? Opakuji čtvrteční indicii. Když je potřeba, tak od nás vítr věje. Odkud to je? Na které místo vás celý týden vedeme? Tak to byla čtvrteční indicie, jak jsem říkal, poslední pro tento týden do celotýdenní hádanky, protože zítra už budeme celotýdenní hádanku odtajňovat, jelikož srdcovky v sobotu vyráží na cesty. Jedeme do Uherského Hradiště. Všechny vás srdečně zvu. Doufám, že se tam uvidíme. Už vám pouštím Karla Gotta.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Lásko má já stůňu, krásná písnička z muzikálu Noc na Karlštejně. Pořádu ještě hrajeme, každé léto ho hrajeme na Biskupském dvoře, tak tomu bylo i letos. A já už tady mám, no za 4:15, já tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Moc vás prosím, zahrajte písničku Slunce od skupiny Olympic pro moji věrnou kamarádku Evu Holáskovou z Lužičky. Vrátila se teď po hospitalizaci domů, tak ať je zase brzy fit a můžeme chodit na vycházky. Moc děkuji, posluchačka Drahuše. Milá paní Drahuše, rád splním vaše přáníčko, udělala jste mi radost, protože jste písničku taky vybrala, což kvituji s obrovskou něhou a pokorou, takže pro paní Evu Holáskovou z Lužičky už písnička od Olympiku Slunce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 10. září pomaly lilinku končí. Ale než se rozloučíme, tak jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji taky čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že ta čtvrteční dnešní je pro tento týden poslední, protože už zítra v pátek budeme celotýdenní hádanku otajňovat, jelikož sobotu vyrážíme srdcovky na cesty do Uherského Hradiště. Takže čtvrteční indicie zní takto. Když je potřeba, tak od nás vítr věje. Odkud to je, na které místo vás celý týden vedeme? Teď si myslím, že po této indicie už je vám určitě všem jasno. No a ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, moji milí. Ale samozřejmě to mě musíte dát vědět, protože věštit z koule ještě neumím. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, tak mě svoje přáníčko můžete namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a k tomu konkrétní písničku, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do toho denního scénáře. Tak to je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině se budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Nemocnici dnes v 15 hodin zahájí novou výstavu Být na blízko. Ta prostřednictvím fotografií představuje práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům na blízku ve chvílích, kdy prožívají nemoc, nejistotu nebo strach. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
1: Nemocniční kaplan přichází za pacienty v nejrůznějších situacích. Někdy si chtějí jen povídat, jindy potřebují sdílet své obavy anebo hledají oporu v těžké chvíli. Kaplan může být na blízku také jejich blízkým anebo zdravotníkům. Výstava má ukázat, jak je ve zdravotnictví důležitá duchovní a lidská blízkost.
0: V Rožnově pod Radhoštěm dostávají školy nové venkovní žaluzie. Ty staré po desítkách let dosloužily. Jednou ze škol, kde je nechala radnice nainstalovat, je základní škola pod Skalkou. Kromě ochlazení tříd mají žaluzie přinést i větší komfort při výuce během stavby nového kulturního centra.
2: Třetí B v Rožnovské základní škole pod Skalkou svítí slunce přímo do oken. Nové žaluzie si pochvalují děti i učitelka Šárka Ulrichová.
3: Když oni se stáhnou z klopí, my se tady uzavřeme v tom svém prostoru a děti, řekla bych, že okamžitě se sklidní a vnímají vlastně tady, co se děje, co my máme pracovat.
2: Řemeslníci je vyměnili nejdříve v pavilonech, kde bylo nejhůř, říká učitel Miloslav Janošek.
4: Ta vnitřní teplota by měla být v tom pozitivním slova smyslu nižší asi o 4 stupně. A ty 4 stupně udělají docela dost.
2: Celkem letos nechala radnice na svých školách zastínit 420 oken. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Poslance dnes čeká druhé čtení novely zákona, která s tím počítá. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak nadále stála 2570 korun. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
5: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
0: Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo z vašich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
6: I třeba pokud byste měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka mu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc.
7: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně bude odpoledne polojasno. Povane mírný severozápadní až západní vítr a nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/57 v Ratiboři na Vsetínsku je prováděna údržba a opravy svodidel. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Je 10. září, venku jsme měli spíš zataženo po ránu. Teď se to v některých částech našeho kraje protrhává. Ale dobrou náladu si nemusíme nechat určovat počasím. Říká se, že každý den nemusí být krásný, ale v každém dni se dá najít něco krásného. No a třeba se nám to společně podaří právě během následujících 2 hodin. Ať už jste doma u kávy, v práci, na cestě, nebo nás posloucháte jen tak při svých dopoledních povinnostech, jsem ráda, že jste s námi. Čeká nás příjemná muzika, zajímavé povídání i užitečné informace. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a s prvním tématem vás zavedu do kuchyně, do té

0: vaší. Připravíme se spolu placičky z brokolice a kuskusu.
1: Český rozhlas Zlín.

To byla Iveta Bartošová a jedna z jejich hudebních perel PS ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. 13 minut po 10. hodině pro vás máme slíbený recept. Placičky z brokolice a kuskusu jsou vhodné jako příloha k omáčkám nebo je můžeme podávat s čerstvým pečivem a dipem. Co potřebujeme? Půl hrnku kuskusu, hrnek brokolice, lžíci lahůdkového droždí, 3 lžíce ovesných voloček, cibuli, 2 stroužky česneku, olej, sůl a pepř. Jak na to? Půl hrnku kuskusu zalijeme hrnkem horké vody. Osolíme, promícháme, zakryjeme a necháme nabobtnat. Brokolici rozebereme na růžičky a krátce povaříme ve slané vodě. Poté ji scedíme spolu s ovesnými vločkami, kuskusem, lahůdkovým droždím a cibulkou a česnekem rozmixujeme. Směs podle chuti osolíme a opepříme. Na pánvi rozehřejeme trochu oleje, lžící tvoříme menší placky a opečeme z obou stran do zlatova. Tak dobrou chuť!

0: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: nemají nohy a přesto jsou skvělí lovci. Někteří vidí teplo, jiní dokážou spolknout kořist mnohem širší, než je jejich vlastní hlava. V mnoha lidech vzbuzují respekt nebo rovnou strach. Hadi, pozoruhodní tvorové naší planety. Co všechno umějí, čím nás mohou překvapit a co jsme se o nich ve škole možná vůbec neučili, to nám prozradí teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín, je 7 minut po půl jedenácté. Na zámku Vsetín se v sobotu otevře nová výstava s názvem Modelařina je dřina. Autorem výstavy je modelář Petr Sušovský, kterého teď zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Sušovský, začneme samotným názvem. Modelařina je dřina. Je to trochu nadsázka, nebo stavba některých modelů opravdu prověří trpělivost?
1: Já bych řekl, že některé složitější modely vyžadují určitě spoustu trpělivosti a času. Protože vždycky musíme hledat nějaké informace o tom daném modelu, který chceme stavět, jako by ten skutečnou loď, nebo nějaký tank, nebo letadlo. A hledáme ty informace, pokud to jde, tak určitě na internetu nebo v nějaké odborné literatuře. Převážně hledáme fotografie, protože spoustu modelů jsou třeba představují modely v dané době, třeba od nějakého roku. A čím více vlastně informací získáme a tím vlastně ty fotografie, tak ten model vlastně jakoby vypadá úplně stejně, jak skutečná jakoby letadlo, loď nebo bojová technika.
0: Vy sám se modelařině věnujete řadu let. Jak jste se vlastně k modelům lodí dostal?
1: Dostal jsem se jakoby už v dětství. Začínal jsem vlastně na plastikových modelech od firmy Směr. Vlastně on vyráběl modely od vlastně letadel a lodí. Takže jsem začínal jakoby od malička, jakoby, jak jsem se k tomu tak dostal nějak přes různé dárky a podobně.
0: Jste členem spolku Free Flotile. Ten združuje modeláře z různých míst Moravy. Můžete nám ho představit?
1: Náš spolek Free Flotile je taková skupina jakoby modelářů, přátel, kteří vlastně se snaží dělat nějaké výstavy na různých muzeích nebo zámcích a propagovat vlastně tu podstatu té modelářiny tím, že vlastně tam ukazujeme naše modely, jak vlastně bojové techniky, plastikové takové modely nebo lodí nebo letadel, tak abychom se připomněli tu radost toho z té stavby toho modelu.
0: Výstava Modelařina je dřina začíná na zámku Vsetín v sobotu. Jaké exponáty budou k vidění?
1: Takže převážně to jsou vlastně modely lodí z druhé světové války, doplněné vlastně o modely různých poválečných pracovních lodí. Takže jsou tam mezi nimi určitě i jako rybářské lodě nebo hasičská loď. Vlastně celá výstava je doplněna o tři figuriny, na kterých jsou vlastně uniformy námořníků, vlastně, které představují druhou světovou válku. A dále bychom tam určitě, jsou tam i jakoby ty lodní modely doplněné o plastikové modely bojové techniky, aby znázorňovali určité období za druhé světové války.
0: Je mezi vystavenými modely některý, na který byste návštěvníky chtěl zvlášť upozornit?
1: To bude velice těžké, protože všechny modely jsou nějakým způsobem jako unikátní. Tím, že vlastně to nejen moje výstava, ale výstava vlastně i mých přátel a mého syna, tak je to velice složité. Já bych třeba za sebe bych upozornil na modely lodí, které vlastně představují válečné čluny na první republiky, které vlastně sloužily k obraně naší hranice na řece Dunaji. Třeba bych upozornil vlastně na modely svého syna, který tam má vystavené modely v malém měřítku 1:1200 až vlastně 500. Dále bych chtěl třeba ještě představit vlastně od těch svých známých, kteří mi zapůjčili ty modely na tu výstavu. Tak třeba je tam velice krásné, jsou tam dřevěné modely plachetnic historických od Jaroslava Tesaře. Pak bych upozornil určitě na multifunkční modely pracovních pontonů od Vítězslava Diváckého, který převážně jako by ty pontony jako jsou multifunkční tak, že i na té výstavě to není vidět, ale kdyby se posluchači měli podívat na naši akci, tak vlastně ty multifunkční akce modely dokážou třeba jako nějaké zvuky nebo hasí vodu a různě prostě jeřáby se pohybují a tak podobně.
0: A budou si moci návštěvníci výstavy sami něco vyzkoušet?
1: Ne, můžou si vyzkoušet ve spolupráci se zámkem Vsetín. Nakoupilo muzeum několik dřevěných skladaček jako lodí a ponorky, aby děti si mohly jakoby ručně vyzkoušet, jak se staví nějaký model.
0: A v jakých dnech je výstava přístupná?
1: Takže výstava je přístupná vlastně od úterý do neděle, a to od 9 do 17 hodin. A touto formou bych chtěl určitě poděkovat svojí manželce Monice, která mi velice pomohla při tvorbě této výstavy, dále svému synu Jakubovi a Davidovi, kteří mi pomohli s instalací a všem přátelům, kteří mi zapůjčili vlastní modely, abychom mohli rozšířit a doplnit výstavu o více lodí.
0: Výstava modelařina Jedřina začíná na zámku Vsetín v sobotu a k vidění bude až do 3. ledna. Jejím autorem je modelář Petr Sušovský, který byl s námi teď ve vysílání.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Možná to znáte. Oblíbený svetr je pořád pohodlný, teplý a vlastně mu nic není. Až na ty žmolky, které se na něm časem objeví a na kráse mu rozhodně nepřidají. Než ho ale odložíte na dno skříně nebo rovnou vyřadíte, zkuste mu dát ještě jednu šanci. Někdy totiž stačí sáhnout po věcech, které máme běžně doma. Třeba i po izolepě, silikonové ponožce nebo dokonce po obyčejném holítku. Jak na to prozradí teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: české písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
2: Vytroubil jsem to z plných plic.
1: Pak tedy brzy přitáhnou.
2: A, už jsou tady.
1: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
3: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Soutěž o iPhone s krásnem, kopšunku Amálku a vyhraj.
5: O svačině to roztočíš.
6: Amálka, krásná zdravá svačina.
7: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
7: V Beskydech se znovu pohybují medvědi. Ochránci přírody rozeslali obcím doporučení, na co si mají lidé dát pozor. Výjezdová stanice zdravotnických záchranářů v Luhačovicích funguje už rok. Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále víc peněz. Průměrná škoda je už kolem 30 tisíc korun. Dnes očekáváme v našem kraji převládající oblačno a na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů.

0: služby v Luhačovicích má za sebou první rok fungování. Podle mluvčí záchranářů Veroniky Slaměnové zdejší posádky vyjeli k téměř 16 událostem a na cestě k pacientům najezdili přes 72 tisíc kilometrů.
1: Nejčastěji záchranáři pomáhali lidem s dušností. Zasahovali také například u 5 náhlých zástav oběhu, při nichž byla resuscitace úspěšná, a dvakrát vyjížděli k porodu. V obou případech se rodičku podařilo včas dopravit do porodnice.
0: V Česku se o nadcházejícím víkendu oteplí, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes očekáváme převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách by mohlo i pršet. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech bude kolem 13 stupňů. Podobné teploty pak očekávají meteorologové i zítra. V jihovýchodní polovině Česka se objeví přehánky, v sobotu pak bude polojasno až oblačno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Maximální denní teploty o víkendu budou mezi 19 a 24 stupni. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců letošního roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
2: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz z pravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
0: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si lidé mohou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMS zprávy, e-maily nebo telefonáty.
3: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převažovat oblačno, jen přechodně polojasno, povane mírný severozápadní až západní vítr a nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 18 a 21 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/57 v Ratiboři na Vsetínsku dnes provádí údržbu a opravy svodidel. A vy jste slyšeli zprávy, teď pokračuje dál dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Jarkou Barbuříkovou. Když se přestěhujete do jiné země, nestačí se jenom vybalit kufry a najít bydlení. Člověk se musí postupně zvyknout na nový jazyk, prostředí, lidi i na věci, které místním připadají naprosto samozřejmé. A právě takovou zkušenost má i vedoucí ESPAT Centr Zlín Diana Tončeva, která je dnes naším hostem. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
4: Vítejte u nás ve vysílání. Těším se, že se dozvíme třeba to, jak se z bulharské studentky Erasmus stala čtyřnásobná držitelka ocenění Best Buddy a nakonec žena, která dnes pomáhá cizincům udělat si ze Zlína, Zlínského kraje, nový domov.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Když přijela před lety z Bulharska do Zlína, možná ještě netušila, že se z města, kam zamířila původně jako studentka, stane její druhý domov. Dajana Tončeva dnes ve Zlíně žije, pracuje a pomáhá dalším cizincům, kteří se ocitnou v podobné situaci, jako kdysi ona. Vede totiž Expat Center Zlín, které pomáhá cizincům ve Zlínském kraji. A dnes je hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Paní Tončevo, vrátíme se úplně na začátek. Pocházíte z Bulharska, jak jsem řekla, z jakého místa přesně?
1: Já pocházím z města s jménem Pleven, anebo česky je to Plevno. Je to zhruba tak velké město, jak je Zlín. Představu.
0: K nám do Zlína jste poprvé přijela v roce 2015 studovat v rámci programu Erasmus. Měla jste tehdy v plánu zůstat jenom několik měsíců a zase se vrátit domů, předpokládám?
1: Ano, původně jsem měla v plánu tady být jenom na jeden semestr, ale mně se tady tak moc zalíbilo, že jsem zůstala i ten druhý semestr a už jsou to 11 let.
0: Vzpomínáte si ještě na svoje úplně první dny tady, jak na vás Zlín zapůsobil?
1: Tak já jsem přišla na začátku září, zhruba tak, jak je teďka. Počasí byly krásné a ty první dva týdny jsme si dělali furt procházky, chtěli jsme zjistit, co všechno je tady ve Zlíně. A mně se tady strašně líbilo, že všude je to zeleno, že je to takový klidné městečko a že ti lidi byli na nás a i přesto, že jsme nemluvili česky, byli docela hodní a chtěli nám pomoct.
0: Co pro vás bylo po příchodu nejtěžší? Byl to jazyk, úřady, hledání přátel nebo co to bylo?
1: Úplně na začátku jsme neměli nějaké, nebo já osobně jsem neměla nějaké velké problémy, protože nechtěla jsem se ještě učit česky kvůli tomu, že jsem myslela, že tady budu jenom na pár měsíců. A přátelé jsem si našla rychle kvůli tomu, že ten program Erasmus Plus je udělaný takhle, že ty lidi se střetnou docela rychle a udělají si ty vztahy mezi sebe. A takže na začátku já jsem se cítila tak krásně a neměla jsem nějaké velké problémy. Ty problémy začaly tak trošku později, když jsem se rozhodla, že tady zůstanu opravdu.
0: Aha, tak to nás zajímá, ale co pro vás bylo asi úplně nejtěžší, co vás překvapilo na nás Češích nepříjemně?
1: Že vám trvá hrozně dlouho, abyste se otevřeli.
0: Aha.
1: Takhle dostat se blíž
0: k
1: lidem je to těžší, ale když se ten člověk dostane blíž, tak je to navždy.
0: Mm. Takže myslíte, že ta natura je opravdu úplně odlišná od vás, jako od Bulharů?
1: Určitě.
0: Otevřenější od prvního okamžiku. Kdy jste si teda poprvé uvědomila, že už se tady necítíte jako návštěvník, ale že je Zlín skutečně místem, kde chcete žít? Možná, jak jste říkala, můžete říct i ty vaše problémy, které přišly právě asi v tuto chvíli, kdy jste se rozhodla tady zůstat.
1: Tak nevím, jestli je nějaký přesný moment, ale to bylo takový postupně, jsem se začala cítit tady víc
0: přijatá,
1: víc dobře a víc jako doma. Protože já aj věřím, že to slovičko doma člověk si udělá sám. Není to jedno místo, můžou to být 10 různé místa, to se může měnit ze života i víckrát, ale to je takový ten pocit, který člověk si sám udělá. A možná po tím prvním rokem, když jsem tady už si řekla, že OK, zůstanu a budu se snažit tady bydlet, najít si práce a tak dál, tak
0: nějaké bariéry, které třeba vás potkaly?
1: No na začátku určitě, když jsem si řekla, že zůstanu a už jsem zjistila, že češtinu budu potřebovat, aha, tak začít se nějak učit a orientovat se v prostoru trošičku víc a najít si práce.
0: No a už jsme u toho. Nelákalo vás někdy přestěhovat se do toho většího města, kde je přece jenom více pracovních příležitostí? Praha, Brno.
1: Vím, že pro mnohem lidí Praha, Brno, všechny ty velké města jsou lákavé, ale mě tady Zlín nějak ukouzlil a já jsem chtěla prostě tady být a chtěla jsem si říct, že i tady může být cizinec, i tady může pracovat, fungovat a mít ty kamarádi a mít ten život dobrý. Takže dala jsem si to jako takovou velkou výzvu.
0: Aha.
1: A
0: funguje to.
1: A funguje to.
0: Vedoucí Expat Center Zlín Dajana Tončeva je s námi. Jak často se vracíte domů do Bulharska? A funguje to i obráceně, jezdí za vámi rodina, přátelé do Zlína?
1: Snažím se se tam vracet tak aspoň jedenkrát ročně na 2 týdny nebo víc. A kamarádi tady na začátku jezdívali hodně, teďka mín. A moje mamina tady byla jednou se podívat, jak se to nám tady...
0: Jenom jednou.
1: Jenom jednou zatím, ano.
0: Tak v dnešní době sociálních sítí tam spolu komunikujete určitě.
1: Ano, posílám fotky, ano, videa. Tak.
0: Přes internet. Co vám z Bulharska ani po těch letech nepřestalo chybět?
1: Rajčata, který chutnají. Vím, že je to takové překvapení, ale prostě v Bulharsku, když máme delší dobu sluníčko, tak zelenina chutná líp než tady. Ale vím, že aj tady mění se to, aj tady začíná ta zelenina chutnat trošku víc, když je tady to léto trošku delší.
0: A teplejší, ano.
1: A teplejší, ano.
0: Z původně několika měsíčního studentského pobytu se tedy stal život ve Zlíně. A podobných příběhů je ve Zlínském kraji mnohem víc. Po písničce se podíváme na to, kolik cizinců mezi námi vlastně žije, odkud přicházejí a proč si vybírají právě náš region.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a dnes se díváme na Zlínský kraj trochu jinýma očima. Očima lidí, kteří se tady nenarodili, ale rozhodli se tu studovat, pracovat, založit rodinu nebo jednoduše začít nový život. Povídáme si s vedoucí Expat Center Zlín Dianou Tončovou. To je centrum, které se stará o cizince ve Zlínském kraji. Paní Tončovo, když řekneme cizinci ve Zlínském kraji, tak o jak velké skupině vlastně mluvíme?
1: Máme tady zhruba 27 tisíc cizinců v celého kraje.
0: Kolem 27 tisíc.
1: Kolem 27, ano.
0: Číslo, které je vydatné. No a jejich počet se v posledních letech mění výrazně. Cizinců ve Zlínském kraji přibývá, ubývá?
1: Zhruba každý rok se tady přidají nových tisíc lidí, když nepočítáme roku 2022, když ten počet byl tak o 13 tisíc navíc.
0: Mm-hmm, ano. Z jakých zemí k nám cizinci přicházejí nejčastěji?
1: Nejvíc máme tady Ukrajince, lidi ze Slovenska, z Filipiny, Mongolska a Vietnamu, ale když se koukám na statistiky a naše klienti, já mám lidi z různé státy, máme tady například lidi ze Švédska, z Etiopie, z Ameriky, Jižní Ameriky a máme tady i jednoho z Haiti.
0: Aha, co je do Zlínského kraje nejčastěji přivádí? Práce, studium, láska?
1: Nejčastěji je to práce a studium, ale máme i hodně takové, kteří se seznámili s nějakým místním někde po světě a rozhodli se, že se přestěhují tady do Zlínského kraje.
0: Kde se ve Zlínském kraji nejčastěji zdržují, je to i které město? A setkáme se s nimi běžně i v těch menších obcích?
1: Určitě nejvíc jsou tady ve Zlíně, na Vsetíně, v Hradiště a v Kroměříži, ale taky skoro každá malá vesnička má aspoň jednoho cizince. Takže můžeme je potkat úplně všude.
0: A jak jste říkala, že tady je někdo z Haiti, tak s tím se znáte osobně.
1: Ano, kde? Ano.
0: Ano, a kde ho můžeme potkat?
1: A tady ten tak mezi Zlínem a Slušovic.
0: Slušovicemi.
1: Ano.
0: A nevím, jestli se mám ptát přímo na něj, ale i obecně, v jakých profesích nebo oborech cizinci ve Zlínském kraji pracují. Když se bavíme zejména o těch, kteří spolupracují s vámi, Expat Center Zlín.
1: Ty, s kterými spolupracuji já, tak většinou jsou to IT specialisti. Máme hodně, kteří učí angličtinu například. Máme zaměření na biznes. Jsou to různé, prostě lidi studují různé věci tady, takže potom podle toho, co vystudovali, tak se snaží si najít práce v oboru.
0: Uh-huh. A ten cizinec z Haiti, tak ten pracuje v jakém oboru?
1: Myslím si, že je něco spojený s chemie.
0: S chemií, ano, takže vědec budoucí.
1: Ano, ano. Vím, že tady přišel jenom na staže, ale se mu tady tak moc líbí, že cítím, že možná tady nám zůstane na delší dobu.
0: Aha, takže se stává často, že tady někdo přijede na rok, dva a nakonec se tady usadí natrvalo, jako vy konec konců.
1: Ano, to se stává docela často.
0: A co podle vás o tom tedy rozhoduje, že se člověk rozhodne zůstat, zakotvit ve Zlíně, ve Zlínském kraji?
1: A určitě je to bezpečnosti, protože tady je jeden z těch nejbezpečnějších regionů v Česko. Lidi se tady cítí dobře, je to kvalita zdravotnictví a je to taky příroda tady.
0: Za číslem 27 tisíc se samozřejmě skrývá 27 tisíc různých životních příběhů. Někdo přišel za prací, někdo za studiem, někdo následoval partnera. Jenže přijet do nové země je jedna věc, začít v ní skutečně žít věc druhá. A o tom budeme mluvit za chvíli s vedoucí Expat Center Zlín Dianou Tončovou.
2: Dluh, upomínka, exekuce. Situace, která může člověka zaskočit a postupně zasáhnout celou domácnost. V sociální poradně se zaměříme na to, jak exekuce funguje, jaké možnosti má člověk v dluhové situaci a kde může hledat odbornou pomoc. Hostem bude zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte nás 11. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: Představte si, že se zítra probudíte v zemi, jejíž jazyk příliš neovládáte, nebo vůbec neumíte. Potřebujete najít bydlení, lékaře, vyřídit úřady, možná přihlásit dítě do školy. Přesně tím procházejí mnozí cizinci, kteří začínají nový život ve Zlínském kraji a pomáhá jim Expat Centr Zlín. Právě vedoucí tohoto centra Diana Tončeva je dnes s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak paní Tončevo, vy jste několikrát byla oceněna cenou Best Buddy. Pro posluchače vysvětlím, že Buddy je dobrovolník, který pomáhá zahraničním studentům po jejich příjezdu do nové země. To je krásné ocenění. Co bylo dál?
1: Tak když jsem přestala dobrovolničit v Erasmus Student Network, už jsem měla tady práci, ale stále jsem se chtěla potkávat s tí cizinci, chtěla jsem dělat různé věci společně, takže s pár kamarádů jsme si založili takovou online komunitu a dávali jsme na sociální sítě, že jdeme někam společně, anebo že si uděláme barbecue a takové různé věci a takhle jsem se poznala s vícem a vícem tí cizinců, kteří tady bydlí.
0: Teď už ale oficiálně pracujete jako vedoucí centra, které cizincům ve Zlínském kraji usnadňuje život. Když k vám přijde člověk, který je ve Zlíně třeba několik dní, s čím za vámi nejčastěji přichází?
1: Na začátku většinou lidi se ptají na různé, řekneme, doktory, který mluví anglicky, anebo kaderníci, který mluví anglicky, a kam se můžou sejít s tí ostatní cizince, aby si mohli nějaké zkušenosti vzájemně předávat nebo tak. Ale postupně vždycky se dostáváme k tomu, že potřebují se učit češtinu, protože bez jazyk je to tady těžký, a taky najít si kvalitní práce.
0: Jsme u toho, čeština, ta je pro cizince velmi těžká. Dá se ve Zlíně dlouhodobě žít jenom s angličtinou nebo bez češtiny člověk dříve či později narazí?
1: Máme takové případy, že lidi se tady dlouhodobě snaží bydlit a i bez jazyka, bez českého
0: jako
1: jazyka.
0: Jako vy jste taky říkala, když jste přišla před mnoha lety do Zlína z Bulharska, můžeme posluchačům ano. Připomenout, že právě z Bulharska pocházíte, tak jste první neměla potřebu se učit jazyk a potom to přišlo.
1: A potom to přišlo a postupně a stále se učím. Ale většinou ti lidi aj po nějaké době zjistí, že ano, je potřeba se učit česky, snaží se si najít kurzy různé, anebo najít si české kamarády, kterým s tímto pomáhají.
0: Uh-huh. A i vy vlastně pořádáte kurzy českého jazyka a v nich je zastoupení z jakých zemí nejvíce?
1: Jsou to různé země, máme tam lidi z Indie, z Etiopie, z Jižní Ameriky. Jsou to různé lidi
0: ze světa. Povídáme se s vedoucí Expat Centra Zlín Dianou Tončevou. Jak nás cizinci vnímají jako lidi, nás Čechy? Jsme podle nich lidé, kteří vítají cizince?
1: Jak jsem říkala, myslím si, že většinou oni cítí takovou tu rezervu, ale to trvá jenom nějakou chvilku a když Češi si tak vzpomenou, že ano, to jsou taky lidi a řekneme to a potom jste víc otevření a jste schopni nám pomoct taky. A
0: děkuju za tu otevřenost.
1: No.
0: Co ty cizince na českém způsobu života nejvíce překvapí? Existuje něco, co nám připadá naprosto normální, ale cizinec nad tím zakroutí hlavou? Napadne vás něco?
1: Jsou takové pro vás běžné věci, jako houbaření je národní sport.
0: Houbaření?
1: Ano, protože ne všichni, ne ve všech států na světě se houbaří. Pro některý lidi tady český humor je takové překvapení.
0: To jsem si říkala, jestli řeknete.
1: Ano. A nebo občas, když se někdo vás zeptá, jak se máš, že se neptá opravdu na to, jak se máš, ale spíše takový
0: jako jenom formální
1: otázka. Jenom
0: otázka.
1: Formální ahoj.
0: Jak to třeba mají
1: ano.
0: Američani.
1: Ano.
0: A obráceně, co si na životě tady nejvíc pochvalují? Vy už jste zmínila bezpečnost, tak tu můžeme nechat stranou. Ještě něco?
1: Možná kvalita života pro rodiny s dětmi. Protože být tady a mít dětskem si myslím, že je to úplně to nejlepší, co člověk
0: může mít a může
1: mít,
0: si přát.
1: Může no si teda. Přát, ano.
0: To bychom si i my mohli často připomínat, abychom za to byli vděční. My, co to bereme jako samozřejmost. Vybavíte si konkrétní příběh člověka nebo rodiny, který podle vás hezky ukazuje cestu od prvních nejistých dnů až k tomu, že se tady cítí jako doma?
1: Máme takové různé příběhy, ale některý... Já například si pamatuju takové studenty, kteří na začátku, když přišli, byli úplně ztraceni, vždycky bydleli jenom s maminkou, maminka se starala o všechno, takže oni neviděli ani, jak si například uvařit vejce nebo brambory, prostě úplně nic. A po pár letech nebo aj měsíců už jsem viděla, jak ti lidi začínají dospívat a zjišťovat více věcí, nejen o Zlín a o ten život celkově.
0: Za statistikami o počtu cizinců jsou tady především konkrétní lidé. Někdo tady hledá práci, jiný přichází za partnerem. A právě o tom si dnes povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s vedoucí expat centra Zlín Dajanou Tončevou. Když okne...

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Za 3 minuty bude 11:45. Kdy se z místa, kam jsme se přestěhovali, stane domov? Je to ve chvíli, kdy začneme rozumět jazyku, když si najdeme přátele, nebo když se po dovolené přistihneme, že říkáme, už se těším domů a myslíme tím Zlín. I o tom je dnešní povídání s vedoucí Expat Centr Zlín Dianou Tončovou. Paní Tončovo, možná připomeňme, že vás nenavštěvují lidé z Ukrajiny, vaše centrum, ti mají své centra, ale své služby a svou pomoc zaměřujete zejména na anglicky mluvící. Pro tyto cizince je důležitá asi možnost poznat další lidi. Jak s tím tady vaše centrum pomáhá?
1: Organizujeme různé akce pro ty lidi. Například jsou to jazykové kavárny. Máme takový tady ve Zlíně a taky v Hradiště. A ty jsou otevřené jak pro ty cizince, tak i pro ty místní, protože je důležité, aby se mohli seznamit tady.
0: A komunikovali v češtině.
1: A komunikovali taky v češtině určitě. A děláme různé procházky, výtvarné workshopy anebo nějaké sportovné aktivity. Všechny ty aktivity nastavujeme tak podle toho, co komunita si řekne, že potřebuje anebo chce.
0: Můžete nás pozvat na nějakou akci, kterou pořádáte?
1: A za 2 týdny tady bude Den Zlínského kraje a budeme mít tam stanek, takže kdyby se někdo chtěl zastavit, já budu tam celý den, takže můžete se na mě obrátit, zeptat se na různé otázky, anebo tam budou přímo některý z tí naši klienti, takže můžete se pobavit i anglicky, anebo španělsky a tak.
0: Co je taková typicky česká věc, nad kterou cizinci nechápavě kroutí hlavou, jako zouvání u dveří, oběd ve 12, pomláska nebo naše láska k rohlíkům?
1: Oběd ve 12, tak možná ano, ale ještě v pracovní době většinou ten oběd je v 11, co pro některý lidi je
0: ano, pravda?
1: Doba na snídaně. Možná taky chleba, pro mě to taky byl problém, protože já jsem zvykla na úplně jiný typ chleba. Tady rohlík pro mě bylo takový zvláštní.
0: Zvláštní, to jste řekla hezky.
1: A nebo taky, že je kmín úplně na všechno. Když kmín, jsou brambory, kmín. Tak je kmín, když je chleba, tak je tam kmín.
0: A co je u vás v Bulharsku takové univerzální jídlo, co máte všude a na všem?
1: Existují takové koření, které dáváme na všem a já většinou tady svým kamarádům nosím jako dárek a to se tady asi nedá porovnat úplně s
0: nějakým. Takže nám to nemůžete přiblížit, když řeknete majoránka nebo ne.
1: Je to takový je to typ majoránky, ale voní úplně jinak kvůli tomu, že to roste jenom na Balkáně.
0: A je nějaké české jídlo, které je pro cizince vyloženě zkouškou odvahy, třeba tvarůžky, koprovka nebo chleba se sádlem?
1: Určitě tvarůžky, anebo taky škvarkovou pomazánku. Pro některé je i zvláštní knedlík jako koncept jídla, protože není to úplně chleba, ale je to takový zajímavý. A nebo pro mě osobně je to sladké jídlo k obědu. Pro mě sladké je to dezert, nikdy není to to hlavní, co si.
0: Ale to tak mají možná i někteří Češi.
1: Je to tak, ano.
0: Když se na Zlínský kraj podíváme očima cizincům, co se jim tady nejvíc líbí? Co možná my ani nevnímáme?
1: Podle mě je to to, že je to tady klidně a je to tady zelené všude a člověk může vycházet z domu a do nějakých 15 minut být v přírodě, co není to běžná věc, ne všechny města po světě mají to jako možnost, ale tady je to úplně super, když člověk chce být venku, chce sportovat, chce jet na kole, anebo prostě si udělat procházku, je to krásný.
0: Já jsem se dívala na vaše internetové stránky, viděla jsem tam, že pořádáte nějakou konferenci, něco v blízké době, kde si můžou lidé pomoci najít práci. Pochopila jsem to dobře, že i takové aktivity nabízíte cizincům ve Zlínském kraji.
1: Ano, za 2 týdny pořádáme akce, které o zaměstnávání cizinců tady v Zlínském kraji. Je to otevřená akce jak pro ty cizince, ale taky pro HR, lidi z velké firmy a různé organizace, které pomáhají cizincům. Hlavní cíl je otevřít nebo mít otevřenou diskuzi o to, jaké jsou ty překážky, problémy, anebo co některý pomáháme, můžeme udělat proto, aby ty cizince chtěli tady zůstat a mít tu kvalitní práce.
0: Vy sama jste před lety přijela z Bulharska do Zlína jako cizinka, dnes pomáháte těm, kteří přicházejí po vás. Kdybyste dnes mohla něco vzkázat té Dianě, která v roce 2015 poprvé přijela do Zlína s kufrem, co byste jí řekla?
1: Zvládneš to? Bude to těžký, ale zvládneš to.
0: No a nakonec teda osobní otázka. Když se vás někdo zeptá, kde je váš domov, co odpovíte?
1: Mám více než jeden.
0: Jste diplomatka.
1: Ale je to tak, protože já si cítím doma jak v Bulharsku, tak tady. A jak jsem říkala, domov je to to, co si člověk udělá. Nemusí to být spojené přesně s jednou místo. Já se můžu cítit v celé to Bulharsko jako doma, můžu se cítit tady ve Zlíně, anebo občas zejít si úplně k nový země, říct si,
0: tady je hezké.
1: Tady je to hezké, může to být doma taky.
0: No možná právě poslední odpověď ukazuje, že domov nemusí být tím místem, kde jsme se narodili. Někde si ho můžeme vytvořit stovky nebo tisíce kilometrů odtud. O životě cizinců ve Zlínském kraji jsme si dnes povídali s vedoucí Expat Centr Zlín Dianou Tončovou. Děkuji za vaši návštěvu, přeji, ať se vám i lidem, kterým pomáháte ve Zlínském kraji, dobře žije.
1: Děkuji moc.

0: a do diskotek. Naše dnešní společné dopoledne Českého rozhlasu Zlín se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, že jste si i dnes naladili právě Český rozhlas Zlín a strávili tento čas s námi. Přeju, ať se zatažená obloha během dne alespoň trošku roztrhá, a kdyby ne, ať máte kolem sebe i tak dost důvodů k dobré náladě. Od mikrofonu se loučí Jarka Barboříková. Uslyšíme se večer v Noční lince ve 23 hodin.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Lázeňský dům Praha v Luhačovicích nesmí kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat nové hosty. Z Uhřic do Morkovic na Kroměřížsku vede opravená cesta. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Během dneška bude oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 19 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany na Kroměřížsku je nově opravená silnice druhé třídy. Ředitelství silnic Zlínského kraje podle šéfa Bronislava Malého do rekonstrukce investovalo přes 34 milionů korun a práce trvaly od března.
2: Téměř 3 kilometry dlouhý úsek má nový povrch, sjednocenou šířku a částečně sanované konstrukční vrstvy. Součástí stavby byla i úprava připojení místních komunikací, polních cest a sjezdu k nemovitostem.
1: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb.

0: se večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba desetinásobek dosavadních nákladů na válku proti Iránu. Trump taky řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
2: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno. Protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
3: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačnost, částečně průsvitnou oblačností nebo až zataženo. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 16 až 19 stupňů, vítr povane mírný severozápadní až západní a k večeru může zeslábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Květa Navrátilová. Začíná Morava krásná zem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Mladá frajárka. Tak touto polkou Pavla Skočíka a Alice Poláškové nás v úvodu potěšili Bojané a otevřeli první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Kdo slaví svátek? V českém občanském kalendáři máme jméno Irma, na Slovensku slaví jmeniny Oleg. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Ta naša láska, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

0: Vítám ve vysílání pana Zdeňka Hercoga z Velkých Pavlovic. Vítejte.
1: Srdečně vás zdravím ve studiu a také celou dechovkovou rodinu a všechny posluchače. Vážení a milí, chtěl bych vaším prostřednictvím poslat pěknou písničku a přání těmto oslavencům. Paní Lidušce Čermákové z Velkých Pavlovic k jejím narozeninám, které bude mít 13. září. Paní, popřeju naraz. Paní Lidušce Kalusové z Velkých Pavlovic k jejím narozeninám, které bude mít 15. září. Přeji jmenovaným hodně zdraví, pohody, klidu, radost ze života a ještě dlouhá léta. Písničku posílám také vám ve studiu a všem lidem dobré vůle. A ještě přání k Liduškám. Paní Lidušce Halmově z Velkých Pavlovic k jejím jmeninám, paní Lidušce Racinové Rozené Čermákové z Velkých Pavlovic také k jejím jmeninám. Děkuji za prostor, přeji vám všem hodně zdraví, žádné bolesti jak na těle, tak na duši. S úctou Zdeněk a Jarka Hercogovi Velké Pavlovice. Děkuji a naslyšenou.
0: Ano, budu se někdy těšit, nashledanou. A teď už si poslechneme paní Hanu ze Slopného.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, já vás také všechny zdravím v rozhlase a chtěla bych popřát k zítřejšímu svátku své sestřičce paní Maruš Liškové z Lipiny u Valašských Klobouk, pak paní švagrové paní Marušce Petrášové ze Savičína, pak paní Marušce Šustkové ze Slopného, své kamarádce Maruš Janošové ze Slopného, které bych chtěla obzvlášť poděkovat za pomoc a ochotu vždycky, když jsem potřebovala. A paní Kozubíkové ze Slopného, nejstarší občance naší obce, a velké poděkování jí patří za obětavost a pomoc ve svých krásných letech pro všechny občany, co dělá pro naši obec, dělala pro naši obec. Všem jmenovaným přeji jen a jen zdraví, boží požehnání a taky štěstí, klid a pohodu. Ještě jedenkrát vám moc krát děkuji za krásný pořad. Děkuji vám, nashledanou.
0: Ano, také děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Já připojím dva e-maily. Krásný den, prosím zahrát písničku manželům Jonášovým, tedy mamince a tatínkovi k jejich výročí svatby. Posíláme vám velkou pusu a máme vás rádi. Dcera Lenka s vnučkou Kristínkou. Tak to bylo jedno a teď pojďme ještě na jedno. Dnes slaví 75. narozeniny pan Jindřich Karlík z Lechotic. Přejeme hodně zdraví a trochu víc optimismu. Vše krásné přeje manželka Kája, dcera Leona, syn Jindřich. Pusu dědovi posílají vnuci Venda, Laduš, Anet a Filda. Pevné nervy posílají pradědovi, pravnuci Jáchymek, Dianka a Matýsek. A písnička Moravu letí pěsnička Miloslav Richard Procházka a Antonín Pernička.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička nám dohrála, pojďme přivítat paní Jarmilu z Načeratic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i zvukovému mistru a všem posluchačům. 10. září, to je dnes, oslaví své narozeniny paní Věrka Kubíková z Hodonic. A 17. září má také narozeniny její manžel, pan Vladimír Kubík. Oběma přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky od svých synů Vladimíra, Josefa a Petra s rodinami. Všechna vnoučátka posílejí hodně pusinek. Připojí se taky rodiny Dolejší, Válková a bratr a švagr Bohumil. Máme vás rádi. Vám děkuji, paní Navrátilová, za písničku a někdy nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a teď už paní Květa z Hané, konkrétně z Vilémova. Dobrý den.
2: Dobrý poledne vám, paní Květuško, a vašima spolupracovníkovi v rádio a všem posluchačům přeju. A ráda bych poslala písničko Mařence a Milanovi Coufalovém do Beskova, protože budou mít 55. výročí svajbe, a sice nějak kolem 20. září, nebo po 20. září přesně. Takže Mařenko a Milane, hodně zdravička, štěstička, ať se máte krásně a ve zdraví prožíváte další život. Tato písničko bych ráda věnovala všem posluchačům a také přátelům, kteří mě znáte. Konkrétně bych chtěla Mary na bytovko poslat písničko a všem známým Jaroškovi Wolfovimo, Aničce a panu manželovi do Miroslaví a všem ostatním nejmenovaným Jarušce ještě a Zdenkovi do Libine. Takže všichni a to, co jsem nejmenovala, písnička patří všem. Děkuji vám, paní Květuško, mějte se moc hezké a hlavně zdravičko. Děkuji.
0: Také nápodobně. Nashledanou. A teď si dáme e-mailovou poštu přání pro paní Marii Kročilovou. Milá Maruško, chci se zařadit do řady gratulantů, tak ti k svátku přeji vše nejlepší, hodně štěstí, kopec zdraví, radost vnoučat a krásné setkání s tebou. Také zdravím všechny Marušky, které znám a mají tyto dny svátek. Ze srdce přeje Anička Sukovitá ze Zástřizel. Tak předali jsme jedno přání, připojím ještě jedno, které tady mám. A je to přání, které letí do Orlovic dnešnímu oslavenci panu Štefanu Podolanovi k jeho 66. narozeninám. Štefy, cituji, přejeme ti, ať ti to v životě stále ladí a hraje tak pěkně, jako když vezmeš do ruky svou oblíbenou harmoniku. Jako správnému myslivci a milovníku přírody ti přejeme lesy plné klidu, pevný krok při tvých sportovních aktivitách a spoustu energie do dalších let. Do nového roku života ti ze srdce přejeme hojnost božího požehnání, krásné dny naplněné radostí, pevné zdraví a jen samé příjemné starosti, a ať stále prožíváš rodinné štěstí a máš dostatek všeho, co tě činí šťastným. S láskou všechno nejlepší přejí manželka Alena, syn Štefan s přítelkyní Petrou a Adriankou, babička Marie s celou rodinou, sourozenci s rodinami, teta Marie Hladká s celou rodinou, Olinka Vojtková a hlavně milovaná vnučka Natálka, která dědečkovi posílá tu největší pusu. Tak a pojďme na písničku Keca já zadívám, Zdeněk Baťka, Barbora Jankových a cymbálová muzika Rohatec.

0: Vítám ve vysílání pana Zdeňka Jelena z Brna, Bystrce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl dnešní písničku věnovat paní Marii Lisákové z Brumova Bylnice na Valašsku, která je zároveň členkou souboru Trávnica. A doposavat ti to dobře zpívalo, ale teď ti to trošku špatně chodí. A hlavně to zdraví přeju v sobotu, ať to pěkně oslaví, ať si dají pokalíšku a ať je dobře dopadnou.
0: Výborně. Je to všechno?
1: Ano, děkuji vám za prostor. Děkuji.
0: Tak ať se vám daří ve všem. Naschledanou.
1: Jasně, hezký den. Naschledanou.
0: Hezký den. No a my teď půjdeme na další telefon. Tak halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: No tady je Rachunková Božena z Uherského Brodu.
0: Vítejte, paní Boženko, tak prosím,
2: já
0: můžete.
2: Taky vítám a zdravím všechny posluchače a já bych chtěla poslat pozdrav a velice srdečné přání k svátku mojí švagrové dokonovi z Marušce Zábojníkové na Rybníku. Ona má zítra svátek, tak jí přeju všecko nejlepší a zdravíčko a zítra, ať si to krásně oslaví ze svou jedinečnou rodinku. Tak vám moc děkuju,
0: ano,
2: paní Navrátilová.
0: I vám a přejeme pěkný den. Naschledanou.
2: Krásně všichni. Maruško, ahoj. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a pojďme tady na vaše dopisy. Dobrý den, chtěla bych vás moc poprosit o písničku Marii, a to Marii Drábkové, Macháčkové, Masaříkové, Hovězákové z Rohatce k jejich svátku a ještě paní Marie Šťastné z Kyjova k jejich sobotnímu svátku a přeji jim hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody a to jim z celého srdce přeje Naděja Jakubíčková se svou rodinou. Velice děkuje. Tak a pojďme ještě na další dopis, který tady je. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro paní Marii Jakubíčkovou z Brna k jejímu svátku a ještě panu Štefanovi Pekanovi z Dubňan k jeho narozeninám, které oslaví v sobotu 12. září a popřát oběma hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti ze svých vnoučátek a to jim přejí Jakubíčkovi a celá velká rodina. Mnohokrát děkuje Naděja Jakubíčková. Tak předali jsme, přátelé, a hrajeme písničku Brzo budeš moja. Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Tak a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a pojďme na psaná přání. Prosím o pěknou veselou písničku pro mou nejmilejší kamarádku Marušku Žemlovou, která dnes slaví své narozeniny. Maruško, přeji ti krásný narozeninový den a ještě krásnější dny příští. Ať jsi stále tak veselá, zdravá a plná životního optimismu. Dovedeš rozdávat radost kolem a nezarmoutíš nikoho ani slovem. Přání posílám nejen za sebe, ale i za všechny holky ze Stanovského spůdky, kde se pravidelně každou středu setkáváme. Tvoje kamarádka Bohunka. A já pokračuji. Posíláme jedno narozeninové přání, které letí do brněnských Jehnic, kde dnes slaví svých krásných 88 roků paní Marta Kousalová. Milá babičko, přejeme ti hlavně, ať pevné zdraví slouží jak může a boží požehnání každý den pomůže. Ať tě každým dnem provází radost, pohoda a životní elán ještě po dlouhá léta. K tvým narozeninám z celého srdce přejí dcery Marta a Jana, vnuci Marek a Martin s rodinami, vnučka Aneta a pravnoučata Jasmínka, Elenka a Radimek. Tak a ještě jedno přání tady dáme. Prosíme o písničku pro vzácnou, obětavou, pracovitou, skromnou, pokornou ženu Marii Pálkovou z Frištáku Lukovského, která oslavuje krásné životní jubileum 85 roků. Nejen v rodině, ale široko, daleko na Zlínsku je známá tím, že má stále spoustu energie, neopouští jí smysl pro humor, nic pro ní není problém, vše zvládá s nadhledem, peče ty nejlepší vdolečky a tyčinky na světě a na její zahrádce nenajdete plevel a tak dále. My všichni, Maruško, kdo tě máme rádi, za vše děkujeme a přejeme ti především pevné zdraví, hodně pohody, spokojenosti a optimismu. Za všechny familianty, rodiny čtyř sourozenců a čtyř dětí, Alena a Marta se svými blízkými. A připojíme písničku Kapesníček z lásky a Moravská veselka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: přátelé, pojďme na telefonát. Paní Anna z Miroslavy se dovolala, vítejte.
1: Taky vás moc zdravím a přeju všem po dešti krásně osvěžený den. Přeju to
0: ano,
1: vám,
0: ano.
1: Všem. A já bych prosila o písničku, jednak bych poděkovala paní Květě Nahanou za pozdrav, který nám poslala. A dneska oslavují svou diamantovou svatbu naše švagrová a můj švagr, to je bratr mého manžela, oslavují 60 roků společného života, tedy diamantovou svatbu. No takže bych jim popřála hodně štěstí a hlavně zdraví, pohodu. K tomu se připojuje můj manžel a taky celá jejich rodina, 3 děti se svými rodinami. No a ještě bych popřála Marušce Žemlové k narozeninám a popřála bych, protože už jsem přála některým Mariím, tak bych popřála ještě Marušce Simonové do Ořechova a Marušce Švaříčkové do Židlochovic k svátku. No a hned příští týden po neděli bude mít můj bratr, pan Vladimír Bis, své narozeniny, takže bych mu popřála taky především zdraví a zdravím taky jeho ženu Marii, která také bude mít svátek. Takže všem, ať se moc a moc daří, to jim z celého srdce přeji a písnička ať je potěší a vám moc děkuji a děkuji taky všem přátelům za přátelství, které spolu máme a písnička je také pro ně. Moc vám děkuji, paní Navrátilová.
0: Ano, paní, ano.
1: Jste moc hezký a i vy. Naschledanou.
0: Pěkný den, naschledanou. A já tady připojím psaná přání. Je tady prosba o písničku pro sestru Ludmilu Zonigovou z Lanžhota k jejím narozeninám i k svátku. Vše nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, ale hlavně zdraví. A tak to vinšuje paní Hartlová ze Zlína. A já pokračuji. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát pěknou písničku rodičům Věře a Josefu Hradilovým z Brankovic, kteří dnes slaví 60. výročí svatby. Přejeme hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně zdraví a zase to zdraví. Rodina Pištělákova a Hradilova tak to přeje. Tak to je další a já tady mám ještě jedno. Přejeme vám všem dobrý den. Dnes je tomu právě 80 let, co se narodil pan Blahoslav Salák z Bačic u Rotovic. Je to křídlovák a trumpetista a také zakládající člen dechové hudby Rouchovanka. Člověk, který má rád lidi a pro jejich pobavení neskazí žádnou legraci. Milí Blahoši, víme, že si své zednické náčiní již hodil do studny, aby prý stoupala hladina vody, ale také víme, že svoje muzikantské náčiní stále věrně opatruješ a pilně na ně cvičíš. Chtěli bychom ti za celou kapelu prostřednictvím brněnského rozhlasu poděkovat za vše, co si pro kapelu a dechovou hudbu v životě udělal a popřát ti vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let po boku tvé manželky Marušky. Připíjíme ti dnes v den tvých narozenin jen na dálku a po rozhlasových vlnách, ale až se sejdeme, ťukneme si a společně zatroubíme živio. To vše ti ze srdce přejí muzikanti z Rouchovanky a určitě se přidávají i všichni tví posluchači a že jich za ty roky bylo. Děkujeme a přejeme hezký den. Ano, rádo se stalo a jdeme na písničku Josef Konečný, Starý kamarád a Lácaranka.

0: Tak písnička nám dozněla, pojďme, máme tady také klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a máme tady svátek a to je, budeme vinšovat paní Irmě Dratvová ze Zdounek, budeme vinčovat k svátku, ale já budu pokračovat, neboť máme tady ještě narozeniny a to slaví pan Štěpán Blahinka z Uherského Hradiště. No a to není vše, neboť další tady máme oslavence paní Irena Králíková z Veverské Bytýšky slaví narozeniny, paní Marie Žemlová, zastávka u Brna slaví narozeniny, paní Marta Kousalová z Brna také slaví narozeniny a paní Marta Vaňkátová ze Strážovic slaví své narozeniny. Takže to je klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já vám všem přeji hodně zdraví, spokojenosti, radosti, dobré mysli a jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a jak říkám vždycky na závěr, živio, živio, živio a písnička bude za malou chvíli. Tak a já teď přidám tady ještě psané přání, které tady mám. Chtěl bych v pořadu Morava krásná zem jménem folklorních přátel popřát k významnému životnímu jubileu 95 letům panu Františku Kašníkovi z Hlohovce a z Brna. Jubileum se v tomto týdnu dožil ve zdraví a s dobrou myslí, nebo jubilea se v tomto týdnu. A ať jej zápal pro bádání ve folklorní historii podluží a také zdraví neopouští. Prosil bych zahrát písničku. Tak dobře, písničky jsou bohužel už vybrány, takže za chvilečku bude písnička. No ale já pokračuji ještě v přáních. Tak mám tady další přání. Prosím, zahrajte 50. výročí svatby Martě a Jaroslavy Hanákovým. Petr Rezek, ty jsi nejlepší. Děkuji od Šumavy k Tatrám. Děkuji, Jaroslav. Tak to bylo takové krátké přání, které jsme tady měli. No a pojďme ještě dál. Máme tady další přání, pojďme na ně. Tak prosím o písničku pro naši babičku Marii z Hostěrádek Rešova, vaši věrnou posluchačku. Milá babičko Mařenko, k tvému dnešnímu svátku ti posíláme to nejsrdečnější blahopřání. Přejeme ti pevné zdraví, které je ze všeho nejdůležitější, neutuchající životní elán, úsměv na tváři, ať se tě každý den potěší, ať tě každý den potěší nějaká drobnost a dny ti plynou v naprosté pohodě. Hodě a klidu. To vše ti přeje vnučka Barborka, vnuk Dominik, dcera Zdeňka a sestra Jiřinka. Tak a to je všechno. Dáme písničku za dědinu Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.
1: Český rozhlas

Přátelé, pojďme, máme tady ještě nějaká přání, takže jdeme na to. Mám tady přání. Dobrý den, všechny ve studiu vás moc zdravím. Tak a protože oslavenkyně poslouchá tento pořad v poledních hodinách a často k vám volá, tak prosím o zahrátí v tuto dobu. Děkuji. V sobotu oslaví svátek paní Marie Janošová ze Slopného, také Marie Karasková z Otrokovic. Dále paní Marie Barcuchová z Vysokého pole a dále paní Marie Martinková z Lačnova. Hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a ochranu Panny Marie všem přeji Barcuchovi z Vysokého pole a moc děkuje vaše věrná posluchačka Věra. Tak a já se tady ještě dívám na přání, jestli tady mám, tak vidím, že jsme to tady vyčerpali, tak pojďme, přátelé, na další písničku, kterou tady máme. Tak a bude to písnička Spadl lístek z Javora, lidová a malá česká dechovka nám zahraje a zaspívají Svatava Černá a Josef Opelt.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer, krátce po 18. v 2. hodině našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ulice Partizánská ve Vizovicích bude mít nový asfaltový povrch. Chirurgům ve Valašském Meziříčí pomáhá při operacích nové škrtidlo. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Během dneška bude oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 19 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zítra začnou přípravné práce na asfaltování silnice v Partizánské ulici ve Vizovicích na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje tak naváže na dokončení stavby nového chodníku. Samotná pokládka nového povrchu je naplánována na 14. až 19. září, a to v úseku od křižovatky s ulicí Dělnická po konec zástavby. Práce si vynutí částečnou uzavírku komunikace a kyvadlový provoz, který budou řídit semafory. Nemocnice ve Valašském Meziříčí má na centrálních operačních sálech nové digitální škrtidlo. Dokáže na přesně danou dobu zastavit průtok krve do ruky nebo do nohy. Chirurgové pak operují v takzvaném bezkrevném poli a mají lepší přehled, hlavně při zákrocích na končetinách, popisuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: V průběhu přípravy pacienta na zákrok je speciální manžeta pevně, avšak citlivě omotána kolem paže nebo stehna pacienta. Personál následně prostřednictvím přehledného dotykového displeje zadá do přístroje požadované parametry, tedy konkrétní hodnotu tlaku a přesný časový limit, po který má být průtok krve bezpečně přerušen.
4: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se

0: Během dneška očekáváme v našem regionu oblačnost částečně průsvitnou oblačností nebo až zataženo. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 16 až 19 stupňů, vítr povane mírný severozápadní až západní a k večeru může zeslábnout a měnit se na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se v této chvíli projíždí Zlínským krajem bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už je na programu pořad Alex a host. Přeji vám dobrý poslech nejen tohoto pořadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
3: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Prvou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koči, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhal, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Takže musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je, co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký je takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Já říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: ano, když... No. Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo jo, pak vám hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: na lámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Že? A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45-40 kilo. Takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak. A na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech se mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v 6, ne?
1: No, tak
0: my se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla asi talent na tu improvizaci a na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevíral jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuju i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji je, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody. A hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jaká jsi hospodská? Je to jako kladná? A je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela jsi něco opravdu, řeknu, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v 1 ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak moment nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A tak u podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou a já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role. A jsem na to docela pyšná. A doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty... Já jsem za to šťastná, samozřejmě, za ty sestřičky. Ale že i takováhle role, jako, že to dokážu. No.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru. Možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozradit, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kirchnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: V Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky víc vstříc se každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to pořád, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou tak bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový, jakože letní po sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování. Takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je... A pak to čtu, říkám si, to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme teďka, je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba, jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala, konstruktivní kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Jedu vám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hygienici zakázali léčebnému domu v Luhačovicích přijímat klienty kvůli epidemii. Nová výstava ve Zlínské galerii Václava Chada propojí tvorbu studentů Univerzity třetího věku s mladými designéry obuvy. Podvodníci letos zatím připravili klienty banky o skoro 2 miliardy korun. Dnes čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 19 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnělo tam přes 170 lidí. Informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Obrazy zlínské architektury a obuvy, kaligrafické práce nebo autorské modely bod představí nová výstava, která dnes odpoledne začne v galerii Václava Chada na Zlínském zámku. Příběhy bod spojují tvorbu studentů Univerzity třetího věku a studentů obuvnického designu Univerzity Tomáše Bati. Ústředním motivem jsou portréty Tomáše Bati složené z několika samostatných maleb. Výstava připomíná také obuvnickou historii Zlína. Potrvá do 15. listopadu a lidé ji můžou vidět od středy do pátku a v sudé neděle vždy od 13 do 17 hodin. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
2: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
3: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
2: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
4: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
2: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Slovní agrese je bez postihu, fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Šén.
5: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15.

0: vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Údržba stromů a keřů může omezit provoz na dálnici D49 v obou směrech, v úseku u Martinic na Kroměřížsku. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vás i 10. září budeme informovat o všem, o čem byste podle našich redaktorů měli vědět. Sem určitě spadá i zpráva o tom, že se v Beskydech v posledních týdnech znovu objevují medvědi. Agentura ochrany přírody a krajiny jejich výskyt potvrdila a rozeslala starostům obcí doporučení, jak se chovat. Podrobnosti přidá už za chvíli naše reportérka, poslechněte si. Mě ve spojitosti s medvědy zaujalo jedno vietnamské přísloví, které říká: pozvali medvěda, aby jim pomohl vyhnat tygra, kdo ale potom vyžene medvěda. Přemýšlet o poselství tohoto přísloví můžete během jinak velmi poetické písně kapely Čechomor, kterou pro vás máme právě teď 5:45. Celý tým Českého rozhlasu Zlín vám přeje nádherný čtvrtek s námi.
0: Český rozhlas

0: Poslechněte si také něco o medvědech ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Určitě bude stát za to teď zbystřit při poslechu. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila totiž výskyt medvědů v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Hlášení o pozorování šelmy přicházejí kromě Frýdecko-Místecka taky z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Minulý týden vydalo město Vizovice na Zlínsku varování, že se v okolí obce Lhocko pohybuje medvědice s medvíďaty. Agentura teď rozeslala starostům obcí dopis s doporučeními pro obyvatele i pro návštěvníky hor. Podrobnosti k tomuto důležitému tématu má pro nás reportérka Blanka Kovandová a že je důležité, stvrzuje i tím, že přišla s ním sem do studia, kde ji vítám. Hezký den.
1: Hezký den, Pavle, tobě i všem posluchačům.
0: Tak jsem rád, že nejsi někde v terénu u medvědů přímo. Rádi si to poslechneme zde v klidu. Agentura mluví o řadě hlášení, ale řekněme si, jsou všechna pravdivá?
1: No tak, některé informace popisují opravdu skutečná pozorování medvědů, ale objevují se také podvrhy. Agentura všechna hlášení prověřuje a jen jedno ze čtyř je skutečné pozorování. Ty zbývající tři jsou třeba fotografie medvědů z úplně jiných zemí nebo snímky vytvořené umělou inteligencí. Lidé ani nerozeznají druhy a tak neví, že tady máme třeba medvěda hnědého u nás a posílají fotky úplně jiných medvědů. Agentura proto zdůrazňuje, že smyslem toho upozornění není vyvolávat rozruch, ale dát lidem ověřené informace a předejít zbytečné panice. Další aktuální informace bude průběžně zveřejňovat na svých webových stránkách a samozřejmě uvítá i zprávy od lidí, kteří medvěda skutečně uvidí.
0: Co mají lidé udělat, aby si medvědi nezvykli chodit k domům?
1: Tak hlavně zabezpečit odpadky, tedy dát popelnice a kontejnery na takové místo, aby se k nim medvěd nedostal. Doporučení se týká i ochrany hospodářských zvířat a také včelstev. No a v přírodě by pak neměli odhazovat zbytky jídla. Jde o to, aby si šelma na tento náhradní zdroj potravy prostě nezvykla.
0: A na co si dát pozor při pohybu v lese nebo na vlastní zahradě?
1: Tak já už se teda v lese při venčení psa rozhlížím poměrně intenzivně, ale v lese by se lidé měli chovat samozřejmě obezřetně. V těchto dnech chodí do lesů taky houbaři a ti by pak měli v odlehlých místech o sobě dávat vědět třeba hlasitým hovorem a psi mít v každém případě na vodítku. Rozhodně by neměli lézt do houští a spíše se držet v přehledném lese. A pak je tady upozornění pro majitele ovocných zahrad a sadů zvlášť blízko lesa. Medvědi se totiž potřebují vykrmit na zimu a proto chodí na dozrávající ovoce a to nejčastěji za soumraku v noci anebo brzo ráno.
0: Varuje také reportérka Blanka Kovandová, která přinesla informace o výskytu medvědů v našem regionu. Buďte obezřetní, dbejte všech varování, dávejte na sebe pozor a hlavně poslouchejte dál Český rozhlas Zlín. Děkujeme, Blanko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A s dalším tématem nepůjdeme nikterak daleko, také to bude tematicky o lese. Podzim totiž už pomalu klepe na dveře a myslivci se připravují na další část roku. Co všechno teď chystají v mysliveckém spolku Zádveřice Raková na Zlínsku, jak se připravují na zimní péči o zvěř a blížící se hony a co by měli vědět lidé, kteří vyrážejí do přírody, to bude dnes zjišťovat naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Nechte se navnadit už za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař.
1: Podzim se blíží a začínají přípravy na zimu. Týkají se například také myslivců. Ti kontrolují zařízení v honitbě, chystají se na zimní přikrmování a pomalu se připravují i na období honů. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se dnes vypraví za myslivci do Zádveřic Rakové na Zlínsku zjistit, co všechno v těchto týdnech řeší a jak se jejich práce dotýká také lidí, kteří se pohybují v přírodě. Petro, vítám tě ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Zatím tedy, než vyrazíš do terénu. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Dnes v podvečer se setkám v klubovně mysliveckého spolku Zádveřice Raková s hospodářem Luďkem Turečkem. V první řadě mě bude zajímat, co všechno je potřeba před zimou připravit a jak vypadá péče o zvěř během zimních měsíců, která se už blíží. Já jsem dneska pocítila, že už je venku opravdu chladno.
1: Takže se dnes podíváš na práci samotných myslivců. Dozvíme se ale také něco o tom, co můžeme udělat my laici pro to, aby se měla zvěř v lesích v zimě lépe, anebo aby jsme jí, nedej Bůh, neškodili.
2: Je to tak, i na to se budu dnes v Zádveřicích Rakové ptát. Například se budu zajímat o to, jestli můžu já jako veřejnost přispět nějakým tím příkrmem pro zvěř pro zimní období. A samozřejmě, jak už si naznačil, nakousneme také téma nevhodného přikrmování. Často totiž lidé do lesa v dobré víře přinášejí v zimě potravu, kterou mohou ale zvěři uškodit. Já dám příklad, třeba na Štědrý den spousta rodin vyráží dát nějaký ten dárek zvěři a ne vždycky je to úplně dobré.
1: Takzvaný danajský dárek. Na začátku jsem zmiňoval také blížící se hony, které se běžně pořádají od října do ledna, a ty se budeš zajímat i o toto téma, je to tak?
2: Ano, ale ne jako konzument, tentokrát si odpustíme nějaké to maso, kančí, srnčí a další. A budeme se ptát na to, že když třeba já jako houbař nebo třeba pejskař vyrazím do lesa, čeho bych se měla vyvarovat, co bych neměla v tom lese dělat. Mm-hmm. Například spousta pejskařů právě nechává své čtyřnohé domácí mazlíčky po lese volně běhat, užívat si ten les. Takže se zeptám na to, co by lidé měli při pohybu v honitbě a v období hodů především dělat, nedělat a jaká základní pravidla by měli dodržovat.
1: A třeba dojde i na odvěkou otázku, jestli se šípkovou nebo se zelím. Díky, Petro, budeme se těšit na myslivecké informace ze Zádveřic Rakové. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, se do našeho vysílání přihlásí ve 17:15. I to je dobré zmínit. Dnes se bude, jak jsme slyšeli, bavit s mysliveckým hospodářem ze Zádveřic Rakové. Příště se ale může ozvat třeba z vašeho spolku. Taky pošlete námět na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: V sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat přejídání a jak tomu velkému nutkání sníst, co vidíte, porozumět. A v neděli od 11. s terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme, jak důležité je hrát si a na hravost nezapomínat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Ano, někdo si možná lehce vzdychl u písně Pavola Hamela Čas malín. I když se podíváme teď ven, tak už to v našem kraji může trošku vypadat, že právě tady tento letní čas lehce končí. O tom se teď dozvíme víc od profesionálního meteorologa. Počasí. A tím meteorologem je pro tuto chvíli pan Petr Minster, kterému přeji krásné odpoledne do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré odpoledne.
0: A vy nám tedy prozradíte, jestli to opravdu už s tím létem vypadá, že by pomalu bylo na odchodu. Může to naznačit i ten aktuální stav už třeba?
1: Teplotně určitě ano, jsou mezi zhruba 15-17 stupni poměrně vyrovnané v zatažené obloze, no a protože letní hodnoty jsou nad 25 stupňů, tak dnes léto nečekáme. Nicméně, co nás trošku překvapilo, že přece jenom urputné srážky, které se vyskytovaly nad Rakouskem a podle předpokladu se tam měly rozpadat, tak přece jenom došly až teď aktuálně na Valašsko, takže takový slabý déšť se přece jenom prohnal přes Zlínský kraj, nebo alespoň v tu jeho jižní, jeho východní část. Postupně se ty srážky opravdu tedy rozpadají, ne všechny dopadají na zem, ale vyskytují se. No a teď už se i ta oblačnost trošičku začíná protrhávat směrem od toho západu, takže částečně nějaký sluneční svit bude a ty teploty teda alespoň do těch 19 stupňů ještě dorostou. Jinak ta oblačnost zůstane velká až do večera.
0: Dobře, pojďme ještě tedy dál, do večera oblačnost, co potom, co během noci?
1: V noci naopak té oblačnosti bude ještě znova více, k ránu se také přidají srážky, ještě nás tam čeká jedna vlna, takový výběžek brázdy nebo respektive nízkého tlaku vzduchu od Alp a ty by měly přinést srážky zejména právě do východní části našeho území, takže ve Zlínském kraji by mělo pršet potom ráno dopoledne, no a v průběhu odpoledne ty srážky budou ustupovat dál na východ, to už se potom bude záležet na tom, jak pozdě a jak východně se budete nacházet, protože nejdéle samozřejmě ty srážky budou na úplném východě Valašska. V těch odpoledních hodinách už částečně bude postupně ubývat oblačnost, večer potom dokonce už může být i polojasno, ale protože bude té oblačnosti hodně a zároveň ještě ty srážky se budou vyskytovat, tak ty teploty moc nebudou chtít růst, ráno budou okolo 12 stupňů, no ale odpoledne budou do 15, to znamená, že ještě o něco chladněji než dnes.
0: A pojďme se podívat ještě dál.
1: V sobotu tam potom nás čeká jednak chladné ráno, protože bude oblačnosti málo, objeví se také mlhy v údolích. Odpoledne naopak se to zase mnohem zlepší, 17 až 21 v maximech, s tím, že přes den bude polojasno, maximálně oblačno a beze srážek z počasí. V neděli vlastně také beze srážek, protože další frontální systém, ten bude srážkami ovlivňovat Zlínský kraj až někdy večer a v noci na pondělí. Do té doby bude sice slunce o něco méně než tu sobotu, protože oblačnosti bude postupně přibývat. Přesto ale ty teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Ráno ještě také lokálně s mlhami v údolích ty teploty kolem 9 stupňů.
0: Tak zdá se, že do našeho kraje po špičkách přichází podzim. Jestli se tady už lehce zabydlí, o tom popovídá pan Petr Minster nebo některý z jeho kolegů zase někdy příště. My ještě posluchačům dlužíme úroveň biozátěže, to by mi asi neodpustili, tak se zeptám i na ní. Pro ten zítřejší den bude jaká?
1: Pro zítřek je to mírná zátěž jednička.
0: A stejně tak spousta posluchačů čeká také na zajímavost historickou, která se týká teplotních rekordů. 10. zářijový den, jak se profiloval v tomto smyslu?
1: Tak zdát si můžeme jenom o těch extrémech vyšších v napajedlých 32,1, to byl rok 1928. Naopak až tak daleko nejsme úplně od těch minimálních hodnot, dneska ale bylo teda poměrně teplo, -3,5 stupně z roku 1933 Valašské Klobouky.
0: Fíha, tak takhle velký mráz k ránu 10. září bych ani netipoval, kdybych měl, tak děkujeme, že pro nás máte i tato fakta. Stejně jako spoustu dalších přinesl do našeho vysílání meteorolog Petr Minster. Mějte se hezky a krásný zbytek čtvrtku, naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: A za chviličku se ještě nechte pozvat na výlet. Já myslím, že byť sem tam spadne nějaká ta kapka, když se dobře vybavíte na cestu, vezmete si i nějakou tu vrstvičku navíc, případně přibalíte, tak se rozhodně můžete vydat kamkoliv. Inspiraci pro nás bude mít už za chvíli Arnošt Lukeš.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Přání pěkného dne teď ode mě letí do dálek za všemi posluchači Českého rozhlasu Zlín, ale také malinký kousek jen k protějšímu mikrofonu, kde zachytí adresáta Arnošta Lukeše. Buďte vítán.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: A tento hlas nás teď také pozve k dalšímu pěknému výletu. Kam to bude tentokrát, pane Lukeši?
1: Dnes bych chtěl posluchače pozvat do Mařatic. Jsou od roku 1950 součástí Uherského Hradiště. Ve svazích Mařatic se nachází množství vinohradů a pod nimi především v ulici Vinohradská také vinné sklepy. Při hřbitovním kostele na nebezetí Panny Marie se rozkládá Uherskohradičský městský hřbitov. Na návrší Černá hora nad Mařatickými vinohrady se také nachází poutní místo kaple svatého Rocha, která už náleží do katastru Jarošov u Uherského Hradiště. Naučený okruh parkem Rochus pomocí jednotlivých zastavení představí přírodovědné i historické zajímavosti, ukázky udržitelného hospodaření a typické části krajiny tohoto území. Trasa vede z velké části evropsky významnou lokalitou Rochus, která je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Délka okruhu je 2,3 km a nachází se na něm celkem 9 zastavení.
0: U nich na nás čeká spousta zajímavostí. Posluchači by ale jistě uvítali, kdybyste nám pár informací k této lokalitě poskytl už teď, pane Lukeši.
1: S radostí. Lokalita Rochus je bývalým vojenským cvičištěm. Dnes představuje přírodně zachovalý ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny. Barokní kaple svatého Rocha dominuje areálu. Je významným poutním místem. Kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště. V roce 2009 byla obnovena do podoby původního poutního kostelíka. Trasa se může absolvovat pěšky i s malými dětmi. Začneme na počátku ulice Vinohradská, kde tato ústí do ulice Sokolovská. Půjdeme k ulici pod Rochusem, podél přírodní památky Rochus až na vrchol Černé hory. Převýšení bude asi 100 metrů. Stočíme se k jihu a dojdeme k rozcestí a po pár metrech k poutní kapli. Zdejší archeoskanzen o víkendech pořádá různé kulturní a společenské akce, o kterých informuje na svých stránkách. Pokračujeme k jihu západu až k muzeu v přírodě s expozicí lidové architektury. Ta už je na ulici Vinohradská, po které se můžeme vrátit. Půjdeme okolo mnoha zajímavých vinných sklípků. V dolní části je možnost občerstvení ve vinných sklípcích a restauracích. Atraktivita procházky se zvýší v době burčáku. Pokud budeme mít potřebu se ještě dále projít, můžeme ze spodní části Vinohradské pokračovat po ulici Družstevní, Školní a Polní, kde narazíme na zelenou značku, která je součástí Cyrilometodějské stezky. Ta vede pod významným velkomoravským archeologickým areálem Sady a kolem bývalého židovského hřbitova až na třídu maršála Malinovského, na které jsou zastávky autobusu. Tím si prodloužíme trasu asi o 3 kilometry.
0: Ať už budete chtít ochutnat něco z vinné produkce, nebo vás spíše zláká historie, okolí Mařatic nabídne něco pro každého, tak si udělejte výlet podle doporučení Arnošta Lukeše. Rozhodně nebudete litovat. A navíc Vinohradská ulice i lokalita Rochus v Uherském Hradišti budou tento víkend samozřejmě žít slováckými slavnostmi vína a otevřených památek. Pokud se chcete dozvědět více o tomto programu, tak se podívejte na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz. Teď Madonna pro vaše ještě hezčí odpoledne s námi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za chvíli pro vás budeme mít v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín další řidičskou abecedu. Ano, až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Poslechněte si, zajímavé i pro ty, kteří neřídí.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Osvěžte si teď s Českým rozhlasem Zlín pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A poslouchejte i zítra, kdy si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Jistě extrémně užitečné před blížícím se podzimem.
4: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Jak udělat z jednoho večera díky hudbě večer nezapomenutelný? I to umí správný DJ. Roztančit vás, rozespívat a taky zpomalit ve správný okamžik, abyste mohli na pár minut splynout s tanečním partnerem. Hudba do kořán bude tentokrát o hudbě prožívané tady a teď. A nebojím se říct o umění a práci DJe. No a s kým jiným než s legendou a mým kolegou Petrem Uhříkem. Už v neděli 13. září po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Možná vás kapela Plavci ve vysílání Českého rozhlasu Zlín inspirovala k tomu načnout si nějakou lahvinku lahodného moku. To fotbalisté Slávie jistě budou pít jiné nápoje, protože večer vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů s jasným cílem ukončit ve slavné soutěži čekání na vítězství, které trvá už 19 let. Večer se o to pokusí proti francouzskému Lens a cítí šanci, jak uslyšíte už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.
2: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: A v Českém rozhlase Zlín máme něco i pro fotbalové fanoušky. Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů. Od 21 hodin budou hrát proti francouzskému Lens. Hlavní části slavné soutěže odehrají Pražané celkem 8 utkání a mají jednoznačný cíl v Lize mistrů konečně zvítězit.
1: Je to v 9 večer v létě, plný stadion a skvělý tým. A já si to vítězství samozřejmě hrozně přeju. A na nejvíc si přeju, aby dopadlo doma.
2: Pro Slávii by to bylo vítězství v Lize mistrů po 19 letech. Pro trenéra Jindřicha Trpišovského i celý tým tak úplně první v prestižní soutěži. Věří v něj i záložník Michal Sadílek, vnímá ale sílu Lens, který nedávno porazil i Paris Saint-Germain.
3: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
2: Slávia je jako český šampion v Lize mistrů po druhé za sebou. Loni ale Pražané vstupovali mezi evropskou elitu s o dost zkušenějším kádrem, pokračuje Sadílek.
3: Ty základní atributy jsou stejné, nebo by měly zůstat stejné a samozřejmě, že nějaká obměna kádru byla, jsou tady jiní hráči na jednotlivých pozicích, ale musíme se opřít hlavně o ty věci, které jsou nám vlastní.
1: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný. Takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
2: Jestli se svěřencům kouče Trpišovského podaří v Lize mistrů konečně zvítězit, to uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Zápas Slavia Lens začne v 21 hodin. Z Edenu Pavel Tilšár, Český rozhlas.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Běžní hodiny na budově Staré radnice ve Valašských Kloboukách jsou opravené. Výstava v Uhersko-Hradišťské nemocnici představí práci nemocničních kaplanů. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Během dneška bude oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 19 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku dokončili rozsáhlou modernizaci běžních hodin na Staré radnici. Mají kompletně nový systém od hnacího mechanismu pro všechny čtyři číselníky přes bicí mechanismus až po moderní řídící jednotku s GPS signálem. Obnovení chodu běžních hodin je prvním krokem plánované rekonstrukce celého objektu Městského muzea. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
5: Městu Valašské Klobouky se na rekonstrukci Staré radnice podařilo získat dvě dotace. Stavební práce by se tak měly rozběhnout už v příštím roce. Obsáhnou vybudování nových expozic, opravu podlah, oken a dveří, ale také obnovu šindelové střechy.
4: V galerii Patro v Uhersko-Hradišťské nemocnici dnes zahájili novou výstavu Být na blízku. Ta prostřednictvím fotografií představuje práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům na blízku ve chvílích, kdy prožívají nemoc, nejistotu nebo strach. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Stanislava Fojtova.
6: Nemocniční kaplan přichází za pacienty v nejrůznějších situacích. Někdy si chtějí jen povídat, jindy potřebují sdílet své obavy anebo hledají oporu v těžké chvíli. Kaplan může být na blízku také jejich blízkým anebo zdravotníkům. Výstava má ukázat, jak je ve zdravotnictví důležitá duchovní a lidská blízkost.
4: Po vernisáži, která začala v 15 hodin, bude následovat mše svatá v centrálním objektu nemocnice. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy.
3: Sport.
4: Fotbalisté Slavie vstoupí do Ligy mistrů. Na úvod její hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slavia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda nebo Tomáše Holeše, nastoupí k prvnímu utkání Ligy mistrů v dost odlišné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
7: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
4: Utkání Ligy mistrů mezi Slaví a Lens začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu.
3: Počasí.
4: Během dneška očekávejte v našem regionu oblačnost, částečně průsvitnou oblačností nebo až zataženo. Nejvyšší teploty přes den vystoupají na 16 až 19 stupňů, vítr povane mírný severozápadní až západní a k večeru může zeslábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: Dobrém odpoledni, pro vás máme řadu pravidelných seriálů, tam je jistá tematická návaznost jasná. Už za chviličku pro vás sice nebudeme mít přímo seriál, ale půjde také o událost, kterou sledujeme systematicky, a to od počátku. Teď velmi aktuální zpráva. Budova 34 ve Zlíně je zdemolovaná. Její likvidace začala 7. srpna. Redaktorka Michaela Kočendová doplní podrobnosti hned po písni kapely Žlutý pes. Ta je pro vás připravena 5 minut po 15. Pavel Vacek také připraven popřát vám krásné čtvrteční odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín něco, co s námi můžete sledovat od samého počátku. Hrubá demolice zbylé části vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotová. 100-tunový bagr kolem 14. hodiny s hydraulickými nůžkami strhl poslední část budovy. Několik horních pater se samozřítilo už ráno. Přímo na místě je v bezpečí naše reportérka Michaela Kočendová. Já ji tam zdravím.
1: Pěkné odpoledne. V tuto chvíli na místě vidím už pouze obrovskou haldu sutin. Ještě ráno, když jsem místem procházela, byla na místě budova s posledními 8 patry, která nad sutinami vyčnívala a právě tu dobourával bagr s hydraulickým ramenem a nůžkami. Jak můžu potvrdit, tomu se podařilo trosky budovy narušit natolik, že se před 14. hodinou zřítily. Jediné, co to teď zůstává, je lehká prašnost ve vzduchu i na zaparkovaných autech, obrovské množství sutin a zvědaví kolem jdou, kteří si tu díru po budově fotí.
0: Míšo, jaký bude další postup?
1: Podle mluvčího společnosti Krým Marcela Šmita se pracovníci teď zaměří hlavně na odklízení sutin a dobourávání nejnižších pater budovy.
2: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
1: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí

0: Firma od sutin vyklidit do 15. prosince. Firmu na likvidaci odpadu chce vybrat do konce září.
1: Zapakuj ještě prosím, kdy začalo hořet a jaké byly další okolnosti požáru.
0: Budova začala hořet 9. července, vystřídalo se tady přes 40 hasičských jednotek a hned v první den požáru se velká část budovy zřítila. Hasiči tady zasahovali až do 22. července, kdy vyhlásili likvidaci požáru. Společnost Krým následně musela zajistit demoliční firmu, ta začala budovu bourat 7. srpna. Příčinu požáru vyšetřují i nadále policisté a hasiči a bude to trvat ještě několik týdnů. Škody dosáhly stovek milionů korun. O boty při požáru přišla například společnost Vasky, o oblečení společnost Alpine Pro, o knihy nadace Tomáše Bati a o balíčky regionální depozásilkovny.
1: S reportérkou Michalou Kočendovou jsme mluvili o tom, že hrubá demolice zbylé části vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotová. Děkujeme za reportáž přímo z místa a hlavně bezpečně zpátky sem k nám do studia. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, který vás bude zvát za různými akcemi, které vás pobaví, poučí, určitě ale nabídnou příjemně strávený čas. Po prázdninách se rozžívají i divadelní scény v našem kraji. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti dnes například nabízí drama s názvem Nebezpečné vztahy. Dva bývalí milenci, rafinovaná markýza de Merteuil a notorický svůdce Vicomte de Valmont, uzavírají sázku, která postupně přeroste v nelítostnou bitvu pohlaví a charakterů. Dva mistři intrik tak rozehrávají partii, v níž se osudy ostatních stávají pouhými figurkami na šachovnici jejich ješitnosti. V hlavních rolích vystoupí Pavlína Hicmanová a Jakub Zelinka. Začátek představení je ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v 19 hodin. Výjimečný barokní koncert Subtilia, něžnosti pod lípou, se dnes uskuteční v bazilice na nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Můžete si vychutnat čarovné tóny skladeb velehradského cisterciáka Kristiána Gottfrieda Hischmerzla v podání Michala Pospíšila a souboru Ritornello. Dnešní barokní koncert začíná ve velehradské bazilice v 17 hodin a 30 minut. Ve Vsetíně dnes začíná festival Valašské záření, i tam míří naše pozvánka. Uslyšíte hudbu napříč žánry a těšit se můžete taky na bohatý doprovodný program po celém městě. Festival nabídne koncerty na několika místech ve městě i akce pro celou rodinu. Program se nově rozšiřuje o čtvrteční večer. Zahajovací koncert v Domě kultury Vsetín bude letos patřit oblíbenému písničkáři Pokáčovi, který vystoupí dnes od 19 hodin. Do konce týdne pak na dvou pódiích v centru města zahrají desítky dalších interpretů. Sledujte také webové stránky. Nová výstava na Zlínském zámku propojuje tvorbu Univerzity třetího věku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ateliéru Design obuvi. Prostřednictvím malby, kaligrafie a současného designu nahlíží na Baťův odkaz očima různých generací a oborů. Ústředním motivem jsou portréty Tomáše Bati sestavené z mnoha samostatných maleb. Výstava dále představí obrazy zlínské architektury, osobní vzpomínky spojené s konkrétní obuví a jejich kaligrafické zpracování i autorské modely současného designu obuvy. Jednotlivé části propojuje myšlenka stopy, kterou zanechává člověk, město i čas. Výstava je k vidění až do 15. listopadu a vernisáž je dnes v 17 hodin v prvním poschodí Zlínského zámku. A další pozvánka je na náš web, i tam se podívejte pro další inspiraci, nejen kulturní.
1: Více na zlin.rozhlas.cz

0: Cítit se do nějaké situace nebo do cizí kůže, jak se říká, často nejlépe pomůže k tomu, abychom danou problematiku pochopili. Když se přestěhujete do jiné země, nestačí si jen vybalit kufry a najít bydlení. Člověk si musí postupně zvyknout na nový jazyk, prostředí, lidi i na věci, které místním připadají naprosto samozřejmé. A právě takovou zkušenost má i vedoucí Expand Center Zlín Diana Tončeva, která dnes pomáhá anglicky mluvícím cizincům zabydlet se ve Zlínském kraji a zařídit si tady nový domov. Dnes dopoledne byla hostem Jarky Barboříkové, tak se můžete napojit i na její příběh. Záznam jejich rozhovoru uslyšíte v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín za okamžik.
1: Dluh, upomínka, exekuce. Situace, která může člověka zaskočit a postupně zasáhnout celou domácnost. V sociální poradně se zaměříme na to, jak exekuce funguje, jaké možnosti má člověk v dluhové situaci a kde může hledat odbornou pomoc. Hostem bude zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte nás 11. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: příběh pro vás budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín necelé 3 minutky před 3:15. Když před lety přijela z Bulharska do Zlína, možná ještě netušila, že se z města, kam původně zamířila jako studentka, stane její druhý domov. Dajana Tončeva tady dnes žije, pracuje a pomáhá dalším cizincům, kteří se ocitnou v podobné situaci jako kdysi ona. Vede totiž Expand Center Zlín, které pomáhá cizincům zabydlet se ve zlínském kraji. Dnes byla hostem Dobrého dopoledne a Jarku Barboříkovou mimo jiné zajímalo, kolik cizinců v současné době ve zlínském kraji žije.
1: Máme tady zhruba 27 tisíc cizinců v celého kraje. Zhruba každý rok se tady přidají nových 1000 lidí, když nepočítáme roku 2022, když ten počet byl tak o 13 tisíc navíc.
2: Z jakých zemí k nám cizinci přicházejí nejčastěji?
1: Nejvíc máme tady Ukrajince, lidi ze Slovenska, z Filipiny, Mongolska a Vietnamu, ale když se koukám na statistiky a naše klienti, já mám lidi z různé státy, máme tady například lidi ze Švédska, z Etiopie, z Ameriky, Jižní Ameriky a máme tady i jednoho z Haiti.
2: Aha, co je do zlínského kraje nejčastěji přivádí? Práce, studium, láska?
1: Nejčastěji je to práce a studium, ale máme i hodně takové, kteří se seznámili s nějakým místním někde po světě a rozhodli se, že se přestěhují tady do Zlínského kraje. Ty, s kterými spolupracuji já, tak většinou jsou to IT specialisti. Máme hodně, kteří učí angličtinu například, máme zaměření na biznes, jsou to různé, prostě lidi studují různé věci tady, takže potom podle toho, co vystudovali, tak se snaží si najít práce v oboru.
2: Uh-huh. A ten cizinec z Haiti, tak ten pracuje v jakém oboru?
1: Myslím si, že je něco spojený s chemie.
2: S chemií, ano. Takže vědec budoucí.
1: Ano, ano. Vím, že tady přišel jenom na staže, ale se mu tady tak moc líbí, že cítím, že možná tady nám zůstane na delší dobu.
2: Aha, takže se stává často, že tady někdo přijede na rok, dva a nakonec se tady usadí natrvalo, jako vy konec konců.
1: Ano, to se stává docela
2: a
1: často.
2: Co podle vás o tom tedy rozhoduje, že se člověk rozhodne zůstat, zakotvit ve Zlíně, ve zlínském kraji?
1: A určitě je to bezpečnosti, protože tady je jeden z těch nejbezpečnějších regionů v Česku. Lidi se tady cítí dobře, je to kvalita zdravotnictví a je to taky příroda tady.
2: Co je taková typicky česká věc, nad kterou cizinci nechápavě kroutí hlavou, jako zouvání u dveří, oběd ve 12, pomláska nebo naše láska k rohlíkům?
1: Oběd ve 12, tak možná ano, ale ještě v pracovní době většinou ten oběd je v 11, co pro některý lidi je
2: ano, pravda?
1: Doba na snídaně. Možná taky chleba, pro mě to taky byl problém, protože já jsem zvykla na úplně jiný typ chleba, tady rohlík pro mě bylo takový zvláštní.
2: Zvláštní, to jste řekla hezky.
1: A nebo taky, že je kmín úplně na všechno. Když
2: kmín,
1: jsou brambory,
2: kmín.
1: Tak je kmín, když je chleba, tak je tam kmín.
2: A co je u vás v Bulharsku takové univerzální jídlo, co máte všude a na všem?
1: Existují takové koření, které dáváme na všem a já většinou tady svým kamarádům nosím jako dárek a to se tady asi nedá porovnat úplně nějakým.
2: Takže nám to nemůžete přiblížit, když řeknete majoránka nebo ne.
1: Je to takový
2: je to
1: typ majoránky, ale voní úplně jinak kvůli tomu, že to roste jenom na Balkáně.
2: A je nějaké české jídlo, které je pro cizince vyloženě zkouškou odvahy, třeba tvarůžky, koprovka nebo chleba se sádlem?
1: Určitě tvarůžky, anebo taky škvarkovou pomazánku. Pro některé je aj zvláštní knedlík jako koncept jídla, protože není to úplně chleba, ale je to takový zajímavý. A nebo pro mě osobně je to sladké jídlo k obědu. Pro mě sladké je to dezert, nikdy není to hlavní. Co si...
2: Ale to tak mají možná i někteří Češi.
1: Je ano. To tak, ano.
2: Když se na Zlínský kraj podíváme očima cizincům, co se jim tady nejvíc líbí? Co možná my ani nevnímáme?
1: Podle mě je to, že je to tady klidně a je to tady zelené všude. A člověk může vycházet z domu a do nějakých 15 minut být v přírodě. není to běžná věc, ne všechny města po světě mají to jako možnost, ale tady je to úplně super, když člověk chce být venku, chce sportovat, chce jet na kole, anebo prostě si udělat procházku, je to to krásný.
0: Celý rozhovor moderátorky Jarky Barboříkové s vedoucí Expand Center Zlín Dianou Tončevou si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz. Konkrétně zaměřte na záznam dnešní 11. hodiny.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na první pohled není vidět, přesto běžný život komplikuje víc než zlomená noha nebo ruka v sádře. Řeč je o duševním onemocnění. Téma, které ve vysílání Českého rozhlasu Zlín otevřeme už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, který samozřejmě klade především důraz na dění v našem kraji, ale sledujeme i témata, která se týkají celé naší republiky. V Česku dnes například začínají týdny pro duševní zdraví. Akce končí 10. října na Světový den pro duševní zdraví. Ve Zlíně už druhým rokem funguje chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním a zdejší klienti řeší řadu problémů, například s uplatněním na trhu práce. I o tom teď uslyšíte víc.
1: Jak se dnes cítíte?
2: Dobře.
1: Dobře. Takže budeme pokračovat odplevelení záhonů.
3: Pro pana Miloše začíná jeho pracovní směna kolem sídla Zlínského kraje.
1: Pane Miloši, tady máte hrušky a začneme stříhat tady u těch hruží. Jo?
3: Na první pohled obyčejný 57-letý chlap v monterkách.
1: Tak jo, do téhle výšky, to je ideální.
3: Jen jeho nadřízený Karel Mikulička ví, že jde o člověka s duševním onemocněním, který 20 let života prožil v domově pro osoby se zdravotním postižením.
1: Zkušenost je velice dobrá. Miloš přišel k nám asi před 2 lety. Velice nás překvapil, protože je samostatný, velice dobře pracuje, rád pracuje ze zelení a toho využíváme právě na úklid tady kolem 21. budovy.
2: Podařuju kanálek. Od prachu. Je to zadělané. Je to zametu.
3: Až poslední 2 roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
2: Řežu tady nebo zametám.
3: Co vás nejvíc baví?
2: Nevím, že můžu být venku.
3: Jak jste tady spokojený?
2: Jo, ale nachodím se a bolí mě z toho nohy už.
3: Dovedete si představit, že byste byl jenom doma?
2: To by mě nebavilo, určitě to zdí a nebo do bedny. Takže musím mít aspoň takový trošku pohyb, no. A ještě peníze mám z toho, no, takže...
3: Peníze, ty vedou k samostatnosti, tak
2: ano,
3: za co...
2: Ano, tak.
3: Za co nejraději utrácíte?
2: Tož za jídlo.
3: Třeba koupil jste si něco pro radost jenom?
2: Ano, tablet. A hraju si na tom hry a no tak pro zábavu.
3: Mezi klienty zlínského chráněného bydlení pro lidi s psychickým onemocněním je pan Miloš s trvalou prací velká výjimka, popisuje sociální pracovník Krištof Amcha.
4: Se současnými 8 klienty, kteří teď na chráněném bydlení jsou, je to klientů 15, z nich vlastně 7 nějakým způsobem mělo zaměstnání, ale dlouhodobě si tu práci udržel jenom pan Miloš.
3: Čím to je?
4: Myslím si, že je to hodně dáno tím, že pan Miloš je hodně pracovitý a zdatný, ale ostatní třeba tady tu výhodu jako on nemají, takže je pro ně potom těžší si tu práci najít. Případně udržet.
3: Podle Krištofa Amchy je těžké najít pro lidi s duševním onemocněním zaměstnavatele.
4: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože ti při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením. Třeba delší a častější přestávky při pracovní době.
3: Ideální je zkrácená 4-hodinová pracovní doba 3x týdně. Přesně tohle pracovní tempo zvládá už 2 roky i pan Miloš. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Všem 10 minut nás dělí od 16. hodiny. Ano, takhle rychle běží čas i ve čtvrtek 10. září. Než vstoupíme do cukrárny Petra Uhříka, podíváme se na menu plné hudebních hitů a necháme si něco od Petra doporučit, tak proletnu očima i další program Českého rozhlasu Zlín. Vidím žádná změna, akorát vás můžu upozornit na hosta dnešní Humoriády po 16. hodině po zprávách. Jím bude Martina Hudečková. Moderátor Patrik Rozehnal ji uvítá, tedy, jak již zaznělo, po zprávách po 16. hodině, po 17. potom Den v kraji, kde si můžete nechat shrnout veškeré prozatímní dění v našem regionu. A pozvu vás i k poslechu zítřejšího dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Jelikož bude pátek, tak v jeho druhé hodině opět uvítám zajímavého hosta, který má co říct. Zítra to budou dokonce hosté dva. A sice Tomáš Gregůrek, ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů a také dramaturg tohoto zlínského tělesa Tomáš Koutný. Naše téma bude jasné. Můžete se s námi těšit na příští sezónu, tedy na tu nastávající v rámci Filharmonie Bohuslava Martinů. Teď tedy Petr a jeho trošičku jiný žánr než klasická hudba. Pavel Vacek vám přeje vše dobré k dalšímu poslechu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Víte co? Uděláme lehkou změnu a navštívíme divadelní kavárnu, konkrétně tu v Semaforu na přelomu 60. a 70. let. Divadlo Sedmi malých forem si vždycky umělo své dívky, členky tanečního a pěveckého komparzu vybírat s velkým smyslem pro ženskou krásu. Dáme si pár příkladů. Věra Křesadlová, Zuzana Burianová, později Petra Černocká nebo Dagmar Patrasová. A myslím, že to byla poslední vrcholná doba společného působení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, když se objevila Miluška Voborníková. Takže nějak kolem let 68-69. No ale protože kromě zpívání oslnila i přitažlivým zevnějškem, brzy se dostala i do televize, a což nebylo v té době zvykem, i na gramofonové desky hned v druhém roce kariéry. Takže šlo všechno hodně rychle. Vybírám dnes už archivní písničku Atraktivní krásky. Nakonec měl, jak víme, v dobývání jejího srdce štěstí Petr Spálený, ale k tomu se dostaneme až v některém z dalších dílů. Dnes má prostor Miluška Voborníková, už usedá na klín Jiřímu Grossmanovi a společně nám předvedou Roztomilou Pupákovu píseň lásky.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotová. V Beskydech se znovu pohybují medvědi. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. V noci očekávejte zataženo se slabým deštěm a nejnižší teploty budou kolem 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhl ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
2: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
1: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat, statici to ale nedoporučili. Agentura ochrana přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Klub navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2023 a 2022 podle etické komise funkcionářů klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání. Za třetí nejvyšší soutěže se klub FC Zlínsko odhlásil a letošní sezónu zahájil v 8. lize. Z ní byl nyní vyřazen a v příštím ročníku se může přihlásit jen do 10. ligy. Proti rozhodnutí se klub může do 5 dnů odvolat.
0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji očekáváme v noci zataženou a později se slabým deštěm. Nejnižší teploty naměříme kolem 13 až 10 stupňů, vítr povane slabý severní až severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobní auto mělo nehodu na silnici 35 u Lešné na Vsetínsku. Dále si dejte pozor na odstavené osobní auto na silnici mezi Horní Lhotou a za dveřicemi Rakovou na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď už má slovo Patrik Rozehnal. Začíná totiž odpolední humoriáda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
3: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
4: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
3: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
4: No právě, nechci lidi trestat.
3: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
4: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
3: No ale chodili pořád, ne?
4: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
3: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková tý ávě je ta velká dlouhá, a tam jsou dva chlapy. A broděj se ve vejcích. No. Celý to... Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec. Pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno. Já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet, takhle, vajec, 9 těch palet,

0: Je teda 9x30, je jich tam na tom, takže 272 vejce, jo. Když si jdu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl pokřížený. No uvidíme, no. Jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, na... ale teď jsem ucítil, odevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoupli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
3: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v Silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
2: Pantolína,
3: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
2: Uhodli to?
3: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
2: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
3: Ale člověče, já ti nevím. To, totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ale všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
2: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr, historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
1: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hloty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Bčko a zdravím paní Martinu Hudečkovou a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Hormoliarnice Růža z Ryknovska. Mějte se,
5: naschledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto. Myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme. Telefonický, kdo se dovolal? Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy. Hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920. Může se tak, koho tam dublovala?
5: No, nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky,
8: hezky.
3: Šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže, Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No, něco novýho je. Novýho není nic, no, co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku? Nějakou historku? Máš nějakou historku?
10: No, mám. Tak historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. No. Se to dalo nazvat, no? Jo? To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo. No to jo, Vlado Miller, jo. Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý, jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obrak, mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on poje k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno.
9: Lenras.
10: Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. A já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak, co jsem si užil, to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším, stop, jo, já se zvedám. A ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cespapulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek, na ten já nezapomenu do smrti, se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech, to je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě,
3: jo.
5: To ne, tomu jsme byli
3: mu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp, píp, píp, píp, píp, píp.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si s ním přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, mm-hmm. ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako jsem hrála kočičí hru v Divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat, pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď, v této chvíli?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskýmu.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka Zločepřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty, už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let, a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam vyjde.
3: Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvou stupech.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první, ano, druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: to házel kostkou.
3: Hele, bylo to úsměvný. Bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože většinou, když se odchází do dvou stran,
1: ano,
3: jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Vericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba, pana Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá, povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny, Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě sehráli stejnou scénku s Jan Žurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečetl, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš.
1: Hele, řekni nám, co jsi čet.
2: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Šuaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
1: No a?
2: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
1: To je jedno, jeď dál.
2: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
1: No a jak?
2: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
1: To je pěkné.
2: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
1: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
2: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
3: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
4: Já taky děkuju, nashledanou.
3: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hygienici zakázali kvůli střevní viróze lázeňskému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové hosty. Ve třídách rožnovských škol jsou nové venkovní žaluzie. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí. V noci očekávejte zataženou se slabým deštěm a nejnižší teploty budou kolem 10 stupňů. S podvečerními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
2: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
1: V Rožnově pod Radhoštěm dostávají školy nové venkovní žaluzie. Ty staré po desítkách let dosloužily. Jednou ze škol, kde je nechala radnice nainstalovat, je základní škola pod Skalkou. Kromě ochlazení tříd mají žaluzie přinést i větší komfort při výuce během stavby nového kulturního centra.
3: Třetí B v rožnovské základní škole pod Skalkou svítí slunce přímo do oken. Nové žaluzie si pochvalují děti i učitelka Šárka Ulrichová.
4: Když oni se stáhnou z klopí, my se tady uzavřeme v tom svém prostoru a děti, řekla bych, že okamžitě se sklidní a vnímají vlastně tady, co se děje, co my máme pracovat.
3: Řemeslníci je vyměnili nejdříve v pavilonech, kde bylo nejhůř, říká učitel Miloslav Janošek.
5: Ta vnitřní teplota by měla být v tom pozitivním slova smyslu nižší asi o 4 stupně a ty 4 stupně udělají docela dost.
3: Celkem letos nechala radnice na svých školách zastínit 420 oken. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádostí VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
1: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu, řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten se během irského předsednictví snaží co nejrychleji vyjednat dohodu členských států na víceletém rozpočtu pro roky 2028 až 2034.
0: Počasí.
1: V našem regionu očekáváme v noci zataženo a později se od jihu bude pozvolna rozšiřovat slabý déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 13 až 10 stupňů a vítr povane slabý severní až severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané osobní auto může zdržet provoz na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Kroměříže. Na Sokolské ulici ve Zlíně jeďte se zvýšenou opatrností. Máme tam hlášenou osobu na vozovce. Z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Je čtvrtek 10. září, 17 hodin a téměř 5 minut. Posloucháte Český rozhlas Zlín a jeho pravidelný pořad plný informací a zajímavostí z našeho regionu. Do 18. hodiny vás bude jeho vysíláním provázet Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Počasí už odpovídá podzimu a tak se dnes budeme věnovat přípravě myslivců na toto roční období. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se za nimi vypravila do Zádveřic Rakové na Zlínsku a přihlásí se nám z místa před 17:45. A protože je čtvrtek, nebude chybět ani cyklus O čem se mluví, tentokrát o slováckých slavnostech vína, které se chystají tento víkend v Uherském Hradišti. Poslouchejte nás i o 17:30. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Nejdůležitější zprávy Českého rozhlasu Zlín dnešního dne shrne Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhl ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Krým Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce.
3: Dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání.
2: Mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany na Kroměřížsku je nově opravená silnice druhé třídy. Ředitelství silnic Zlínského kraje podle šéfa Bronislava Malého do rekonstrukce investovalo přes 34 milionů korun a práce trvaly od března. Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby v Luhačovicích má za sebou první rok fungování. Podle mluvčí záchranářů Veroniky Slaměnové zdejší posádky vyjeli k téměř 16 událostem a na cestě k pacientům najezdili přes 72 tisíc kilometrů.
4: Nejčastěji záchranáři pomáhali lidem s dušností. Zasahovali také například u 5 náhlých zástav oběhu, při nichž byla resuscitace úspěšná, a dvakrát vyjížděli k porodu. V obou případech se rodičku podařilo včas dopravit do porodnice.
2: Amfiteátr v zámeckém parku ve Valašském Meziříčí má opravené lavice. Dělníci na nich vyměnili sedáky i opěradla. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše jsou lavičky z kvalitního dřeva, které by mělo vydržet déle. Koupaliště ve Vizovicích na Zlínsku ve středu ukončilo letní sezónu. Pro provozovatele byla tato sezóna první po 19 letech, kdy areál nebyl v provozu. Zaplavat si během léta přišlo na 12 000 lidí z města i okolí, sdělil to mluvčí města Vizovice Jiří Žurek. Tržby přesáhly 1 milion korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Podzim se blíží a s ním přichází pro myslivce období příprav na zimu, ale také na první hony. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se dnes vydala za členy mysliveckého spolku Zádveřice Raková na Zlínsku zjistit, co všechno v těchto týdnech připravují, jak se starají o zvěř a co by měli lidé vědět, když se pohybují v jejich honitbě. Petro, přeji krásný podvečer.
2: Krásný podvečer z klubovny mysliveckého spolku Zádveřice.
1: Tak nám vypadl trochu signál, stále se neslyšíme, zkusíme pustit jednu písničku, zavoláme naší regionální stopařce ještě jednou a doufáme, že se nám podaří navázat.
2: Já s mysliveckým.
1: Aha, Petro,
2: už se slyšíme.
1: Můžeme začít od začátku, téměř nic jsme neslyšeli.
2: Určitě, takže ještě jednou přeji krásný podvečer z klubovny mysliveckého spolku Zádveřice Raková. Ten se stará o honitbu o rozloze téměř 1500 hektarů a právě teď se jeho členové připravují na další důležité období roku. Co všechno tady ta příprava obnáší, jak vypadá péče o zvěř v zimních měsících a také co čeká myslivce během nadcházející honu, o tom si dnes povídám s mysliveckým hospodářem Luďkem Turečkem, kterému také přeji krásný podvečer.
3: Dobrý den.
2: Pojďme začít tím, co všechno je potřeba před příchodem podzimu a zimy v lese připravit.
3: Tak s příchodem podzimu začíná období, kdy je potřeba připravit myslivecká zařízení na zimu. Kontrolujeme krmná zařízení, jako jsou například krmelce, zásypy, které během roku používáme. Co je poškozené, je třeba opravit nebo vyměnit. Důležitá je příprava hlavně krmiva, aby ho bylo dostatek, a to po celou dobu zimního přikrmování. Zároveň sledujeme stav zvěře a jejich kondici. Zima je pro zvěř náročným obdobím a proto je důležité, aby měla dostatek přirozené potravy a v případě potřeby, aby bylo zajištěno také kvalitní přikrmování.
2: Vy už jste mi před chviličkou prozradil, že tady v Zádveřicích Rakové ve vašem revíru vlastně máte přes 600 mysliveckých zařízení.
3: 26,
2: pardon, to já jsem se přeslechla. Vlastně na jednoho člena vašeho mysliveckého spolku, každý má to své vlastní, má svůj vlastní revír, který musí zkontrolovat, připravit na tu zimu nebo na ten podzim. Co ale vlastně teď opravujete na těch krmelcích nebo na těch zásypech?
3: Tak konkrétně v naší honitbě teď procházíme jednotlivé zařízení, především ty již zmiňované krmelce a zásypy. Kontrolujeme její stav. Je důležité, aby byly v průběhu přikrmování dobře přístupné a hlavně suché. Co se týká krmiva, máme připraveno kvalitní seno a další vhodná krmiva, jako je třeba oves, a důležitá pro zvěř je také sůl. Není cílem zvěř překrmovat, ale přikrmování má především pomoci v období, kdy přirozené potravní zdroje nestačí.
2: Když si to převedeme třeba na veřejnost, na lidi, kteří by chtěli pomoci právě s přikrmováním během zimních měsíců, které teď už nebývají tak tuhé, jak tomu bývaly v minulosti, co se týká sněhu, mrazů a obecně toho počasí, a můžu nějak pomoct třeba například sběrem kaštanů nebo žaludů, těch plodů?
3: Určitě může veřejnost pomoci. Myslím si, že sběr kaštanů a žaludů může být pro děti i dospělé pěkným způsobem, jak se zapojit při zimním přikrmování. Je nejlepší se však předem domluvit s místními myslivci a ti určitě rádi poradí, co je vhodné pro zvěř a kam nasbírané krmivo předat dál.
2: To je určitě zajímavá informace pro naše posluchače. Pojďme se ale podívat na to ještě trošku dál. Vy jste říkal, že je důležité se domluvit s myslivci, jakým způsobem překrmovat. Můžou třeba lidé zvěří nechtěně ublížit, i když to myslí dobře, když třeba chtějí donést do lesa něco sami? Vy jste mi povídal o takovém zajímavém případu, který se stal tady u vás v Zádveřicích Rakové. A to bylo kupované ovoce a zelenina, které někdo přinesl do lesa.
3: Ano, v tomto případě bylo doneseno do lesa, do krmelce jablka a mrkev a ta zvěř to vůbec nebrala celou zimu, protože asi poznala, že je to nějak chemicky ošetřené nebo zaplynované. A jinak jiným způsobem by mohli té zvěři taky ublížit, tady by byl velmi opatrný. Do lesa určitě nepatří zbytky kuchyňského jídla, pečivo ve velkém množství, sladké nebo kořeněné potraviny a už vůbec ne žádné plesnivé nebo zkažené potraviny.
2: Je toho opravdu celá řada, co by se do lesa nemělo přinášet po předchozí domluvě s příslušným myslivcem, kterému patří do správy nějaká část toho revíru. Pojďme ale k tomu podzimu, který už nám klepe na dveře pomalu, blíží se také období honů. Jak se na ně ve vašem spolku připravujete a co všechno musí být před jejich začátkem nachystané a připravené?
3: Tak na hony se připravujeme s dostatečným předstihem. Kontrolujeme a plánujeme jednotlivé leče a organizaci. Honu musíme zajistit dostatečný počet účastníků a samozřejmě také bezpečnost. Hon není jen o samotném lovu, je to společenská událost, která má svá pravidla a mysliveckou kulturu.
2: Tak já věřím, že v Zádveřicích Rakové už jste dostatečně připraveni, už se to blíží. Pojďme ale teď také k lidem, kteří se pohybují ve vaší honitbě. Honitbě právě v období těch honů. Co by podle vás měli návštěvníci lesa vědět, když v tomto období vyrazí na procházku, na houby nebo se psem do lesa?
3: Určitě bych chtěl poprosit hlavně o ohleduplnost. Podzim je krásný a do lesa chodí spousta lidí na procházky nebo na houby. Zvěř ale potřebuje mít svůj klid. Doporučuji zbytečně nestupovat do houštin a míst, kde může zvěř odpočívat. Velké téma jsou samozřejmě psi. Pes na volno může zvěř vyplašit nebo ji dokonce pronásledovat. I když ji nedožené, může jí způsobit velký stres a zbytečně jí vyčerpat. Takže určitě mít psa pod kontrolou.
2: A mohlo by se třeba taky stát, že mi toho psa zastřelíte, když mi tam bude po tom lese pobíhat?
3: To myslím si, že se nestane v našem případě, ale majitel určitě bude pokárán.
2: Já vám moc děkuji, pane Turečku. To byl pohled na přípravy myslivců ze Zádveřic Rakové před podzimní a zimní sezónou. Kromě péče o zvěři, ale také důležité, aby lidé věděli, jak se v honitbě chovat a kdy mohou být zvířata jejich návštěvy, při jejich návštěvě rušeny.
1: Petro, děkujeme za zajímavé informace od myslivců ze Zádveřice Rakové a zdravíme tam a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Ta každý všední den vyjíždí do terénu po celém Zlínském kraji za zajímavostmi a přijet může i za vámi. Stačí ji napsat na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: sobotu od 17. vám na pohovce Jožky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat přejídání a jak tomu velkému nutkání sníst, co vidíte, porozumět. A v neděli od 11. s terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme, jak důležité je hrát si a na hravost nezapomínat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Dnešek přinesl citelné ochlazení a jaká je předpověď na zítřek? Na to se zeptám Petra Minstera z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás do Brna, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké počasí je ve Zlínském kraji právě teď?
2: Oblačnosti stále hodně, i když slunce částečně ještě prosvítá, ale máme poměrně chladno. Maxima dnes byla do 20 stupňů, respektive do 18 jsou teď. No a srážky se nám nevyskytují, ale oblačnost se ještě v průběhu večera bude zvětšovat.
1: Tak navážeme na ten večer. Jak bude a co noc?
2: Postupně bude zataženo, k ránu se budou dokonce přibližovat od jihu i srážky. V podstatě ráno bude pršet už na většině území kraje a déšť zůstane ještě v průběhu dopoledne. Postupně tedy bude ustupovat na východ, odpoledne už čekáme jenom ojedinělé přeháňky, hlavně v té západní části kraje, na východě ještě bude doznívat déšť, takže tam skončí srážky nejpozději a později odpoledne a večer se bude oblačnost protrhávat už na polojasno. No ale protože bude dlouho trvat, než k nám zasvítí slunce a navíc máme chladný vzduch, tak zítra čekáme ještě s nižšími teplotami, pouze mezi 12 až 15 stupni. Vítr ten bude foukat severovýchodní, mírný, většinou na Kroměřížsku, jinak bude slabý, no ale ráno teploty budou ještě 13 až 10 stupňů, to znamená, ten vzestup teplot bude velice slabý.
1: Tolik předpověď počasí od meteorologa Petra Minstera. Díky za ní a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30 a přišel čas na další ze série rozhovorů s klíčovými osobnostmi regionu nebo o zajímavých událostech ve Zlínském kraji.
1: O čem se mluví?
2: Slavnosti vína a otevřených památek o víkendu už po 23. promění Uherské Hradiště v živé centrum slováckých tradic. Pro tamní klub kultury představují vrchol sezóny, ale také příležitost k ohlédnutí za uplynulým rokem. Jaké výzvy příprava takto rozsáhlé akce přináší, jak se osvědčila nová struktura organizace a kam by se měla hradišťská kultura posouvat v dalších letech? Hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín je ředitelka klubu kultury v Uherském Hradišti Anna Stránská. Vítejte ve studiu.
3: Pěkný den všem posluchačům.
2: Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Karolína Wernerová.
1: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
2: O Uherském Hradišti se někdy mluví jako o srdci slováckého folkloru a lidové kultury. Vy sama do města přinášíte bohaté zkušenosti ze světa nezávislého divadla a filmu, například z brněckého Hádivadla nebo letní filmové školy. Dlouhodobě se angažujete i v tématech spojených s novodobou historií a s prací s pamětí. Vzpomeňme iniciativu kolem Uhersko-hradištské věznice. A jste vlastně hradišťanka od narození. Tak jak podle vás vypadá ideální vyváženost mezi opatrováním místních tradic a otevíráním dveří novým kulturním formátům?
3: To je taková filozofická otázka hned na začátek, o tom by se dalo dlouze rozjímat. Nicméně, abych hned vypíchla na úvod, že spojení v rámci našich slavností vína s těmi památkami je podle mě geniální tah, který se stal možná trošku v souvislosti náhod, protože vlastně v září probíhají dny evropského dědictví a myslím, že je to skvělé právě proto, že třeba i když někdo sám od sebe neinklinuje k tomu, aby prozkoumával starší místa, památky, tak k tomu tak nějak jako přijde. To Hradiště je opravdu otevřené a stačí mít na oplátku oči otevřené a člověk může vidět krásné věci a někdy i nějaké třeba malé zázraky.
2: A daří se na toto lákat i mladé lidi?
3: Já věřím, že jo, nebo cítím to, že nemáme úplně nouzi o to, že by mladí nebyli u ať už živého dění, u folkloru nebo i u zájmu o historii, ale ten pohled má možná trošku zkreslený. Protože dlouhodobě se snažím pracovat s mladými lidmi, tím myslím opravdu mládež 12letou nebo třeba i menší děti a myslím, že tam to vždycky záleží na tom, jak dokáže nadchnout někdo právě, kdo už v tom je trošku kovanější a taky to tak beru, že mým úkolem nějakým je teď ten zájem budit i dál a dál. Je hlavně potřeba to nevzdávat a být na to připraven, že je to potřeba dělat.
2: O víkendu se město zaplní folkloristy při 23. ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek, které právě organizuje Klub kultury, v jehož čele stojíte, v říjnu to bude rok. Slavnosti staví dlouhá léta na osvědčené struktuře průvod krojovaných, scény mikroregionů a ty otevřené památky zmiňované. Přinášíte do dramaturgie i nějaké změny nebo držíte ten konzervativní model?
3: Já bych neřekla, že ten model je konzervativní. Já myslím, že jako ta pevnost je v tom dobrá a i to ty tradice dělá tím, proč lidi mají rádi, že jsou na světě nějaké jistoty a vlastně za tím programem dlouhodobě stojí primárně můj kolega šéf programu David Pavlíček a spíš ty novinky nebo nějaké změny, které se dějí, tak jsou v nějakém pohledu, spíš jako nadhledu, podívat se na tu událost, celou velkou akci novýma očima, ale třeba taky vlastně novinkou je spolupráce s vámi, s Českým rozhlasem Zlín, prostě takové postupné vývojové, bych řekla, posuny, ale rozhodně za mě není cílem tu celou událost nějak zásadně měnit. Ona je prostě skvělá v základu a myslím, že ten základ, jako tím, jak Slovácko je svérázný region a národopisně jsme velmi silný kraj, tak vlastně ty počátky už jsou někdy na začátku minulého století na přelomu, kdy se pořádaly velké národopisné výstavy, přehlídky krojů. A vlastně možná, když jdeme ještě do historie, tak právě, že znám kus jako divadelních dějin, tak jsem si tak uvědomila, že je v tom i kus nějakých jako těch Dionýzí, těch oslav vína, že vlastně to tak všechno dobře zapadá. A myslím, že ty slavnosti, jako doba se mění, tak možná se nějak budou proměňovat, ale věřím, že ty už prostě budou vždycky.
2: Hezky jste to načala, já si tady přihraju rozhlasovou polívčičku, tak jenom dodám, že při slavnostech se teda můžete potkat i s Českým rozhlasem Zlín. Na Mariánském náměstí budeme mít v sobotu mobilní studio, kde se můžete od 10 hodin zúčastnit živého vysílání víkendové verze Srdcovek Zdeňka Junáka. Od 12 do 16 hodin si pak ve hravé rozhlasové dílně posluchači můžou vyzkoušet práci rozhlasového moderátora nebo zprávaře a od 17 hodin můžete navštívit talk show na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem. Jeho hostem bude Kateřina Říhová, primáška cymbálové muziky Ženičky a vedoucí pěveckého sboru Klebetnice. Paní Stránská, pokud byste měla posluchačům rozhlasu doporučit jeden moment nebo jedno konkrétní místo z letošního víkendového programu, které by si rozhodně lidé neměli nechat ujít, ať už na náměstích, v parcích nebo v historických objektech. Co by to bylo?
3: To je zase trošku chyták. Já bych doporučila, aby si lidi vyšlápli do Mařatic, prošli si Vinohradskou celým městem, třeba až k Moravě. To je podle mě to nejkrásnější, co se může stát, když člověk jde tím městem a tamhle vidí něco, tam potká někoho, tam jakož to je dobrý burčák, tam někdo v kroji, tak bych to doporučila udělat.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín je dnes Anna Stránská, ředitelka Klubu kultury v Uherském Hradišti. Slavnosti vína v Uherském Hradišti jsou obrovská akce. Pravidelně se objevují hlasy, že se slavnosti vína na úkor autentického folkloru a památek mění možná v nějaký masový, komerční a gastronomický stánkový festival. Jak to vidíte vy?
3: No já myslím, že oproti jiným festivalům slavnostem jsou konkrétně slovácké slavnosti vína extrémně založené na tom úsilí ze spod, vlastně tím, že se prezentují mikroregiony. Je spousta programů, opravdu enormní množství, který je v podstatě veškerý až na nějaké výjimky zdarma. To město je opravdu otevřené, to, že se otevřou památky, které jsou třeba přes rok nepřístupné, tak to myslím, že je oproti jiným akcím docela rozdíl. To, že jsou gastrozóny, stánky, tak žijeme v době, jako kdy prostě fungují peníze, komerce, tak co na to říct, jakože se i někdy zvednou ceny, tak ale je zatím kus práce, jako žijeme v systému, v jakém žijeme, to tak jako je. Je nějaká ekonomická rovina celé akce, to si myslím, že ty úvahy už je začínám mít a že mě ještě čím dál tím víc čekají právě, jak je udržet i z nějakých finančních hledisek a vlastně slavnosti fungují i díky pevným dlouholetým partnerům, bez kterých by, já vím, že se tak říká, ale opravdu je to největší městská událost, takže ty finance zásadně jdou tady z tohoto zdroje městského a to, že ta akce může být naprosté většiny volně přístupná zdarma, tak já myslím, že to jde proti tomu nějakému jako komerčnímu pohledu.
2: Do města míří desítky tisíc lidí. Budou nějaká dopravní omezení, je třeba nějaká doporučení, která pomůžou řešit tu kapacitní propustnost centra a parkování během víkendu slavností vín?
3: Ano, některé ulice budou uzavřeny logicky, jako do centra města opravdu autem prosím nejezděte a využijte parkoviště, která jsou v okolí. Myslím, že úplně krásné řešení může být zaparkovat třeba na nějakém velkokapacitním parkovišti i u některého z obchodních domů a procházkou se do toho centra projít. Kdyby někdo jel autobusem velkým, tak máme domluvené parkoviště u letu v Kunovicích, kde je možné parkovat, takže jo, prostě autem do centra co nejméně prosíme. A konkrétní informace k parkování jsou na našich webových stránkách.
1: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví s Karolínou Wernerovou a jejím hostem.
2: S Annou Stránskou, ředitelkou Klubu kultury v Uherském Hradišti, se dnes v rozhovoru Českého rozhlasu Zlín bavíme o nadcházejících slavnostech vína i o kultuře ve městě. V říjnu to bude rok, co jste nastoupila do vedení Klubu kultury. V podstatě skoro úvodním úkolem byla pro vás procesní fúze Klubu kultury s organizací Městská kina. Jak se toto sloučení osvědčilo v praxi a v čem dnes toto propojení nejvíce pomáhá třeba divákům?
3: Ne, že bych to jako musela říkat, ale opravdu si to myslím, že to propojení dává smysl. Ještě bych upozornila, že ten název Městská kina byl trošku zavádějící, protože jde primárně o jednu budovu, byť multifunkční, ale zkrátka jsme jednosálové kino Hvězda. Že ty prostory samozřejmě skýtají více možností, ale jde hlavně o ten jeden sál kina a rozhodně téma nějakého většího koordinování kulturní nabídky, třeba to, aby nešly programy proti sobě, aby jsme zúročili, když už někdo přijede, někdo něco vytvoří, aby jsme to co nejvíc využili, tak to dává smysl plus nějaké společné řízení nákladů, synergie, co se týče spolupráce v týmu. Jo, jako vlastně vedle sebe existovaly paralelně bez spolupráce dvě organizace, které dává smysl, aby ty jejich týmy pracovali a ano, znamenalo to vlastně vymyslet novou strukturu, ale oproti těm jiným domům, protože Klub kultury má pod sebou vedle své hlavní budovy kulturního domu Hradišťského, kulturní domy takzvané MKZky, místní kulturní zařízení v Mařaticích, Sadech, VSK, Hmíkovicích, slováckou budu máme pod sebou a taky budovy Reduty a jezuitské koleje s kolejním nádvořím, moc krásný prostor. A vlastně oproti těm jiným prostorům kino funguje jako autonomní kulturní stánek, instituce, která má opravdu denní program v podstatě a ty ostatní objekty slouží spíše právě k zajišťování aktivit místních spolků, souborů. Taky máme nějakou vlastní dramaturgii, to ne, že ne, ale to kino má opravdu jinou roli, protože i tím, že kino má ze své podstaty zabezpečovat kinoprojekce a držíme nějaký standard, co se týče uvádění novinek, ale i třeba nějakých hartovějších filmů, tak jako Hradišťské kino Hvězda si myslím, že opravdu je ukázkově takové to kino pro všechny, prostě i mainstream, ale snažíme se dávat pozornost i třeba okrajovým žánrům, které ale jsou stejně důležité.
2: Je v plánu i nějaká další menší či větší restrukturalizace, změna?
3: Ano, teď mám za úkol začlenit činnost Městského informačního centra pod Klub kultury. Je to už oficiální informace schválená zastupitelstvem města. Stane se tak od ledna příštího roku a vlastně taky to dává smysl. Ano, je to zase jako další práce, nějak jako neúplně nenáročná, ale myslím si, že tady se může udít taky další nějaký synergický efekt, nejenom co se týče služeb turistům, návštěvníkům, ale vlastně to Městské informační centrum stojí i za spoustou aktivit, které slouží občanům, taky produkovalo nějaké vlastní události a v dnešní době je tak důležitá oblast, jako je komunikace, kulturní marketing, v těchto oblastech se propojit, takže tak to se bude dít.
2: Do funkce jste nastupovala z prostředí nezávislé kultury, filmu a alternativního divadla. Nakolik je vaše vize kompatibilní s tím, že primární zakázkou Klubu kultury je, dá se říct, servis pro různá místní kulturní uskupení a pro větší či menší městské akce?
3: Klub kultury je servisní organizací města. Velkým úkolem z části je vlastně jako sloužit, nebo spíš vytvářet prostředí, vytvářet to podhoubí, infrastrukturu dalším aktérům nebo těm, kteří aktivně činí, ať už to jsou soubory, spolky z oblasti živé tradice, folkloru, nebo i řekněme, já nevím, třeba kluby důchodců nebo různé další aktivity, které probíhají, tak právě to bych chtěla ještě posílit, aby jsme i tuto infrastrukturu zlepšovali. Klub kultury je i organizátorem, realizátorem hlavních městských událostí, což jsou právě třeba Slovácké slavnosti vína, ale taky velký vánoční program, nejenom jarmark, ale právě ten kulturní program kolem. A pak máme i nějakou divizi, řekněme, vlastní dramaturgie, vlastních programů a tam to jako nevzdávám. Samozřejmě je potřeba se uspůsobit možnostem nejenom finančním, ale i energetickým, tvůrčím, ale myslím, že právě tady skrz tuto linii můžeme v Hradišti jako organizace vytvářet nějakou jako dostředivou energii. Jo? To je za mě velké téma, jak přitáhnout mladé k aktivnímu kulturnímu životu, prostě nastavit to tak, aby věděli, že to město je tady i pro ně. Když jsem se dívala na takovou strukturu publika těch akcí, které za Klub kultury se produkovaly, těch vlastních, tak ta křivka jako byla opravdu dost vysokověkově a bylo pro mě důležité přinést nějaké programy zaměřené primárně na mladé a je to trošku jako energeticky pro mě náročné, ale mám to tak, že v tom prvním roce nebo ještě nějakou dobu to budu muset vydržet, že je do toho potřeba dát prostě všechno energii, co člověk má, aby se to nějak nastartovalo a nastavilo. Takže všechno je podle mě důležité, ale to, že jsme servisní organizace, to je jako primární.
2: A když se podíváte na nadcházející sezónu a na ty roky před vámi, jaký projekt, změna nebo koncept je pro vás osobně tím největším snem nebo cílem, který byste chtěla s týmem Klubu kultury v Uherském Hradišti uskutečnit?
3: A to já už mám několik projektů, které bych jmenovala, že i proběhly. Vlastně teď je to teprve pár dnů. O víkendu měli jsme akci nazvanou Rochus Night na našem kopci hradišském v amfiteátru Rochus. Jsme vystavili pódium, techniku a dali jsme možnost skrz open call přihlásit se mladým začínajícím kapelám. To byla opravdu podmínka, že musí být začínající a bylo to úplně skvělé. Jo, trošku mě mrzelo, že absentovali holky, že plno kapel bylo klučičích, tak mým přání do příštího roku, protože tu akci určitě zopakujeme, tak by bylo, aby se holky odvážily a dali dohromady nějakou kapelu nebo zapojili se do těch klučičích kapel. Vlastně podobně jsme třeba spolupracovali pár týdnů zpátky zase se skejťákama na takovém skate contest, prostě soutěž věždění na skejtech. Já tomu sama úplně moc nerozumím, ale zkrátka, když jsem tam chvilku byla, nebo dvakrát, třikrát jsem se tam během neotočila, tak jsem si říkala zase, proč tam není víc holek, tak to je mým snem, aby se i holky víc zapojovaly do i třeba právě veřejných rolí a i tady takových různých akcí. Taky jsme, jo, to už mám radost, to se stalo před létem, obnovili, nebo já tomu říkám, jako zresuscitovali festival ekologie a ochrany přírody. Týká se to také tebe, který má už téměř 50 let, ale v posledních letech se smrštil pouze na fotografickou soutěž. To jsme už stihli proměnit. Tak vlastně za mě je důležité nečekat až něco, tak ty změny se dějí zkrátka průběžně.
2: Čili když vás poslouchám, tak nemáte jeden velký cíl, ale spoustu malých cílů, které už si průběžně plníte.
3: Myslím, že i život člověka, i život organizací by měl být tak, že postupně každý den se, co se dá zlepšit, tak se zlepší tehdy, když se to dá zlepšit, že to není žádné až než. To by se taky nemuseli stát věci nikdy.
2: O kulturní scéně Uherského Hradiště i o 23. ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek, které budou ve městě už tento víkend, jsem si dnes povídala s ředitelkou Klubu kultury v Uherském Hradišti, s Anou Stránskou. Děkuju a naslyšenou.
3: Děkuju a zvu vás všechny do Uherského Hradiště, kdykoliv.
2: S vámi i z posluchači Českého rozhlasu Zlín se loučí Karolína Wernerová.
1: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den ve Zlínském kraji. V Česku dnes začínají týdny pro duševní zdraví. Akce končí 10. října na Světový den pro duševní zdraví. Ve Zlíně už druhým rokem funguje chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním a zdejší klienti řeší řadu problémů, například s uplatněním na trhu práce.
1: Jak se dnes cítíte?
2: Dobře.
1: Dobře. Takže budeme pokračovat odplevelení záhonů.
3: Pro pana Miloše začíná jeho pracovní směna kolem sídla Zlínského kraje.
1: Pane Miloši, tady máte hrušky a začneme stříhat tady u těch hruží. Jo?
3: Na první pohled obyčejný 57-letý chlap v monterkách.
1: Tak jo, do téhle výšky, to je ideální.
3: Jen jeho nadřízený Karel Mikulička ví, že jde o člověka s duševním onemocněním, který 20 let života prožil v domově pro osoby se zdravotním postižením.
1: Zkušenost je velice dobrá. Miloš přišel k nám asi před 2 lety. Velice nás překvapil, protože je samostatný, velice dobře pracuje, rád pracuje ze zelení a toho využíváme právě na úklid tady kolem 21. budovy.
4: Podařuju kanálek. Od prachu. Je to zadělané. Je to zametu.
3: Až poslední 2 roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
4: Řežu tady nebo zametám.
3: Co vás nejvíc baví?
4: Nevím, že můžu být venku.
3: Jak jste tady spokojený?
4: Jo, ale nachodím se a bolí mě z toho nohy už.
3: Dovedete si představit, že byste byl jenom doma?
4: To by mě nebavilo, určitě to zdí a nebo do bedny. Tož musí mě aspoň takový trošku pohyb, no. A ještě peníze mám z toho, no, takže...
3: Peníze, ty vedou k samostatnosti, tak
4: ano,
3: za co...
4: Ano, přesně tak.
3: Za co nejraději utrácíte?
4: Tož za jídlo.
3: Třeba koupil jste si něco pro radost jenom?
4: Ano, tablet. A hraju si na tom hry a no, tak pro zábavu.
3: Mezi klienty zlínského chráněného bydlení pro lidi s psychickým onemocněním je pan Miloš s trvalou prací velká výjimka, popisuje sociální pracovník Krištof Amcha.
5: Se současnými 8 klienty, kteří teď na chráněném bydlení jsou, je to klientů 15, z nich vlastně 7 nějakým způsobem mělo zaměstnání, ale dlouhodobě si tu práci udržel jenom pan Miloš.
6: Čím to je?
5: Myslím si, že je to hodně dáno tím, že pan Miloš je hodně pracovitý a zdatný, ale ostatní třeba tady tu výhodu jako on nemají, takže je pro ně potom těžší si tu práci najít. Případně udržet.
3: Podle Krištofa Amchy je těžké najít pro lidi s duševním onemocněním zaměstnavatele.
5: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože ti při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením. Třeba delší a častější přestávky při pracovní době.
3: Ideální je zkrácená 4-hodinová pracovní doba 3x týdně. Přesně tohle pracovní tempo zvládá už 2 roky i pan Miloš. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: A to už je z dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Zvu vás ale i k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín. V uplynulých minutách byla řeč o slavnostech vína v Uherském Hradišti a věnovat se jim budeme i zítra. Na slavnostech se představí i obec Boršice, která má letos v průvodu velmi početné zastoupení. Jak se připravují a jakou specialitu u nich na stánku budete moct ochutnat, to se dozvíte v reportáži Michala Sladkého v zítřejším ranním vysílání v 7:20. Ode mě je to pro dnešek vše. Loučí se Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.

0: Kanálka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Beskydech se znovu pohybují medvědi. Ulice Partizánská ve Vizovicích bude mít nový asfaltový povrch. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. V noci očekávejte zataženo se slabým deštěm a nejnižší teploty naměříme kolem 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
3: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští. Případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
1: Zítra začnou přípravné práce na asfaltování silnice v Partizánské ulici ve Vizovicích. Ředitelství silnic Zlínského kraje tak naváže na dokončení stavby nového chodníku. Samotná pokládka nového povrchu je naplánována na 14. až 19. září. A to v úseku od křižovatky s ulicí Dělnická po konec zástavby. Práce si vynutí částečnou uzavírku komunikace a kyvadlový provoz, který budou řídit semafory. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
4: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
1: Za základní roční známku řidiči zaplatí podle novely 2570 korun. Knihovna Václava Havla mění název, nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové, vdovy po bývalém prezidentovi. Knihovna se už taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji očekáváme v noci zataženo, později se od jihu bude zvolna rozšiřovat slabý déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 13 až 10 stupňů a vítr povane slabý severní až severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na Nádražní ulici ve Valašském Meziříčí. Dále jeďte opatrně v ulici Pod Zahrady v Uherském Hradišti, kde je rozlitý olej na vozovce. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď má slovo Květa Navrátilová. Začíná totiž večerní Morava krásná zem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali polku Miloslava Richarda Procházky Moja dávná frajárenko, otextovala Věra Urbánková. Hrála nám mistříňanka Antonína Pavluše. Tak pojďme se podívat také na svátek. Tak dnes slaví svůj svátek, je 10. čtvrtek, Irma. Takže přejeme vše nejlepší. Tak a pojďme na telefon, připomeneme telefon 726 46 5200. Tak přátelé, a pojďme na další písničku Bojanovské půdy, Stanislav Esterka a Bojané.

0: Píseň nám dozněla, pojďme přivítat pana Viléma z Pitína. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Květuško, napřed vám poděkuju za krásné písničky, které hrajete a který my, starší lidi, potřebujeme. Zdravím Český rozhlas Brno. Děkuji. A Zlín vás, Květuško, zvukového mistra, všechny posluchače. Dnes má narození nový den a v sobotu svátek paní Marie Žemlová z Náměště nad Oslavou. Štěstí, zdraví, pohodu, dechovka s tanečkem, a tě Maruško. Baví k tomu ještě tanečníka, to přejí Hochmanovi z Pitína, Květinka a Vilém. To samé přeje Maruce Koktavě do Nivnice. Zdravíme manžela Mirečka. Maruce Uhrové do Dolního Němčí, Marušce Mecerodové z Neslovic, poslední Maruška Svobodová z Ivančic, rodačka z Letkovic, štěstí, zdraví, lásku, pohodu, to vám přeji z Pitína. Písničku posílá Vilém všemi jmenovaný manželce Květnice panu Broňkovi Uhrovi z Dolního Němčí, do Bojkovic panu Stanislavu Šašenkovi a všem našim přátelům. Květuško, moc děkuji a jak jsem říkal, tato písnička, kterou jste vybrala, patří aj vašemu zvukovému mistru. Děkuji a někdy nashledanou.
0: Ano, také děkujem, ale mám tady mistrini, takže my se podělíme. Děkujeme. Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Nashledanou. No a teď už paní Marie Janošová, jestli to říkám dobře, ze Slopného.
2: Ano. Dobrý večer, paní Navrátilová, já zdravím vás, zvukového mistra, všechny posluchače. Ode mě přání a od vás písničku bych chtěla poslat paní Marii Kozubíkové ze Slopného, která oslaví svůj svátek v sobotu. Milá teto, já přeju hodně zdraví, štěstí, bohýho požehnání, ale hlavně zdravíčko. A také tato písnička, ať potěší její dvorní holičku, paní Maručku Kuželovu z Dolní Lhoty. Teto, a já vám přeju zdraví, zdraví, zdraví a zazeno zdraví. Ona už má 94 roku.
0: Páni, no to
2: a
0: je
2: ona pořád léce jak čečetka.
0: Prosím vás, tak je tak
2: ano,
0: šikovná.
2: Ona je taková šikovná.
0: Žádná kolena, žádné kyčle. A je štíhlá?
2: Ano.
0: Mm-hmm, ano, ano, ano. No tak to je úžasné, tak to teda opravdu obdiv.
2: Paní Navrátilová, pošlete jí nějakou krásnou písničku.
0: Ano, to víte, vás, že jo.
2: A víte, písnička že... potěší i vás ve studiu.
0: Ano, děkujem. A ona bude přímo, bude ze srdce a jmenuje se Srdéčko.
2: Ona totiž tento pořad poslouchá až večer.
0: Ano, ano, ano.
2: No, tak děkuji vám strašně.
0: Dobře, dobře. Ať se máte pěkně. Naschledanou. Naschledanou. Tak a já ještě připojím, tady mám jeden dopis. Vážení, milí vespolek, celé osazenstvo. Blíží se dny většího svátku, co se týká známého jména Marie. Proto prosím o písničku k tomuto svátku pro paní Marii Kuchaříkovou z Krhova. Je tady napsáno nedožitý svátek, byla to moje teta. Takže budeme na ní vzpomínat. A dále pro paní Marii Čechovou, žijící ve Svatoslavi u Třebíče, mladší a nežijící starší. Tak nevím, jak to mám tady rozumět, ale dobře, přečetla jsem to takto. Dále všem ostatním Mariím, kterým nedá nikdo zahrát, a tímto zdravím paní Květušku z Hanácka, kterou rád poslouchám, když zavolá. Podobně se mluví i u nás, i když ne tak pěkně. Moc vám děkuji a přeji všem hodně zdaru a zdraví, včetně vašich rodin. Tak posluchač a dopisovatel, amatérský harmonikář z Valče, pan František Palát. Tak my vám děkujeme a přejeme vše jen to dobré. Pojďme na písničku, jak jsem již anoncovala. Miloslav Richard Procházka, Srdéčko Ivana Škráková otextovala a Dambořanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: polka Srdéčko s tímto názvem dozněla a pojďme si poslechnout pana Martušku ze Znojma. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová. Prosím vás, zahrajte písničku jako vzpomínku na naši matku Marii Martuškovou z Kostic. Jo,
0: ano.
1: Která nám před 21 lety navždy odešla, vzpomínají a nikdy nezapomenou synové. Děkuji vám.
0: Ano, ano. Tak přeji vám pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Já vám taky naschledanou.
0: Ano, ano. Tak a teď už paní Maruška z Nivnice, kterou vítám. Dobrý večer.
2: Já vás taky vítám, krásný podvečer, milá Květuško a milí posluchači. No a 12. září oslaví svátek Marušky, tak bych chtěla popřát. Milé paní Maruse Kročilové a Křeháčkové Dobřezové, Maruse Jřábkové z Kostic, Maruse Hanákové z Moravce, Maruse Žemlové znám ještě nad oslavou táma dneska. Tak Maruško, živio a taky 12. svátek a taky naše milá vnučka Maruška Smutná z Nivnice a taky naše svatka Maruška Smutná z Honodína a moje spolubydlící blázník Maruška Šmarháková. Tak všem přeju hodně zdravíčka, radostí, úsměvu, ať se holky mají dobře, ať si to hezky oslaví. A ještě bych chtěla poděkovat Květince a Vilémovi Hofmanovi za včerejšek, oni víjí za co a za dnešní přání. Zdravím Aničku Hlávkovou a Jindřicha do Miroslaví, taky Jarouška Volpa a taky Zitu Bémovou a všechny přátelé a toho posledního nejmilejšího zdravím Vítěnka Petráše a taky jeho maminku Toničku a všem přeji hlavně to zdravíčko a úsměv ve tváři a vám Květuško taky úsměv, zdravíčka a všeho, co si přejete.
0: A já vám přeji, ano? A já vám přeji, abyste ty dny v těch lázních prožila co nejlépe a jak se říká, k ozdravení sebe.
2: Tak jo, tak vám moc děkuji a mějte se taky moc hezky.
0: Ano, také, mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
0: Tak a pojďme, přátelé, pojďme na písničku Já, Susinek, Slobodní, Joška Černý a Broln.

0: Lidová Jásusinek Slobodný dozněl, Jožka Černý nám dospíval. Pojďme si poslechnout paní Šilinkovou z Ratiškovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát manželovi Vojtěchovi Šilinkovi, který se včera dožil 67 let. Chtěli bychom mu popřát hlavně to zdraví, štěstí, lásky. Mají na operaci s kyslem, ať mu to teda dobře dopadne. Že je manželka, syn Romek, dcera Zuzka a vnučky Amálka z Terezku. Moc děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou. Přeji vám pěkný večer.
1: A i vám.
0: A teď už paní Maruška Jiřábková z Kostic.
2: No, dobrý podvečer ještě jednou, paní Navrátilová. Já bych třeba také tím Maruškám popřát předčasně, protože vím, jaké to bude.
0: To je dobře.
2: No, určitě, já už to vidím, jak budete mět prmol.
0: No, to
2: já
0: bude.
2: Třeba na naší ulici máme nejstarší občanku z Kostic, paní Marii Prokopovou, které je 97 roku. Potom tu máme Marii Štvrteckou, Marii Malackovou, paní Marie Samsunová a má aj dceru, aj vnučku Marušku a Gazdíková. To jsou děvčata z naší ulice. A mám přes váš rozhlas Marušky také, kamarádky, Marušku Kročilovou a její dceru Marušku Křeháčkovou z Březové, Maruška Koktava, která je v Lázňách v Hodonině a má spolubydlící také Marušku. A Maruška Koktava má vnučku Marušku Smutnu z Nivnice a Marušku Říhovu ze Zlámance přeju také k tému svátku. A mám ještě v Lanžotě vašu posluchačku Marii Uhrovu, Marie Cyprisová, která se jmenovala Krpatová, tam je hodně Cyprisů, tak Krpatová a její švagrovu Mařenku Cyprisovou také. Já jim všetkým přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, nech to pěkně oslavia ten svátek a nech se mají všetky moc dobře, aby mohli na rok všetky zaslavit. Přeju jim zdraví, zdraví. Paní Navrátilová, volal pan Martuška ze Znojma. Je to soused tady skoro naproti u nás. Já mu také přeju hodně a hodně zdraví. Je mu 90 roků, mu bylo v lednu. Já jsem mu přála, tak mu přeju ještě jednu, hlavně zdraví, zdraví. A nech má furt takový elan, tak jak má teď, 90 roku.
0: Tak to je skvělé.
2: Ano.
0: A paní Maruško, v tom výčetu těch Marušek, které jste vyjmenovala, jste na jednu zapomněla.
2: Keru?
0: Na sebe.
2: No, tak.
0: Ne, já vím, že člověk ne. Tak jestli dovolíte, já vám popřeji vše dobré a hodně zdravíčka, ať se vám daří. Ano, paní, taky jste Maruška.
2: Paní Navratilová, já vám moc děkuju moc a přeju vám také hlavně toho zdraví, protože vidím, že opravdu pracujete na plné obrátky každý den skoro, nebo obden.
0: Ano.
2: Tak vám přeju také, abyste to všecko zvládali.
0: Ale já. Ivanka se už teď bude vracet příští týden,
2: přeju
0: takže...
2: Přeju jí zdraví, zdraví.
0: Ano,
2: zdraví.
0: Takže už se to, už to trošku se to tak nějak rozvolní, nebojte, já bude dobře. Ono je tak dobře a bude dobře.
2: Musíme to doufat, a ne zoufat.
0: Ano, musíme, jistě, že tu dobrou mysl nesmíme si to nechat vzít. Ať se
2: ano,
0: děje, co se děje.
2: Já jim věřím, že ona se z toho vybrchá všeckého.
0: No to víte, že ano. No, to je bojovník.
2: No to je. A zdravím ju a přeju jí.
0: Ano, ano, ano.
2: A zdravím tak všetkých mojich dobrých známých. Prosím vás a Jardu Wolfa hlavně také chci pozdravit. On mě volává, tak mu tak nepošlu tu písničku.
0: Dobře.
2: Děkuji vám moc, paní.
0: Pěkný večer, nashledanou.
2: Vám také hodně zdravíčka.
0: Také.
2: Nashledanou, děkuju.
0: Ano, ano. Také já připojím ještě tady jenom jeden e-mail. Prosím o písničku pro tatínka Štěpána Blahinku z Uherského Hradiště, který by se dnes dožil 10.9. 95 let. Odešel nám 6. ledna 2026. Vzpomíná a děkuje Eliška Smutná. Tak předali jsme vzpomínku také a jdeme na další písničku Bory Borečky, Miroslav Nauč, František Gregor a Zdounečanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já bych teď ráda předala další přání. Touto cestou bych ráda popřála své tetě, cituji z dalšího e-mailu, paní Marii Bartošové z Hostětína k jejich krásným 85. narozeninám. Milá teto, k tvým 85. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, protože to je v životě nejdůležitější a nejcennější. Ať máš kolem sebe stále své nejbližší, kteří tě mají rádi a jsou ti oporou. Vždy jsi byla laskavá, starostlivá a ochotná, pro druhé si dělala víc, než si musela. Děkuji za vše, co jsi nám dala, za tvoji péči, lásku a za to, že jsi byla vždy taková, jaká jsi. Přeji ti, aby tě život ještě dlouho provázel v klidu, pohodě a s úsměvem. Hlavně, aby ti bylo dobře na srdci i na duši. Máme tě moc rádi. Vše nejlepší k tvým 85. narozeninám, teto. Ti ze srdce přeje celá rodina Manova, Janůjova a Bartošova. A písnička Až výjdu červánky, Krištof Neduchal a Miločanka.

0: Vítám ve vysílání pana Mirka Janku z Bánova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak dnes už se přejete Marin, tak já si udělám taky náskok a
0: ano.
1: Narozeniny má jedna Marie Žemlová z Náměště a už jsem ji popřál teda dopoledne.
0: Ano.
1: Takže všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko a třešínku od vás na tom dortu, tu písničku. No a připojil bych ještě další Marie, už když je ten svátek sobotu, tak mám sestru Marie Votoupalovou v Brně, na Březové sestřenice Marie Vaculová, potom je tam paní Kročilová Křeháčková, na Březové tam paní starostka Zetková a moje spolužačka Marie Valíčková. V tom mám moji spolupracovníci na Lopeníku paní Miškářovu, v Hluku paní Juřeníková, tady v Bánově Štukavcová a Bochinová, Baránková z Bojkovic, no a další už jenom jmény Koktava, Šidlová, Gricová, Vašátová, Kovaříková. Takže Marie, Marušky, všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko. Ať se vám daří a hlavně ať se zdravé, ať se potkáváme. A na ty, na které jsem zapomněl ještě, tak všem dám zahrát.
0: Ano, ano. Vy jste to tak vzal všeobjímajícně. Jste to...
1: ano, ano.
0: Ty Marušky, no je toho, to jméno je velmi
1: hodně,
0: fragmentované.
1: To byste, ano, člověk ještě vzpomněl.
0: Já vám řeknu, že teda úplně, teda to bude, jak bych řekla,
1: ano,
0: no to bude,
1: jo, právě,
0: ta sobota to bude nářez.
1: No a v sobotu já mám slavnosti vína v Uherském Hradišti, takže já na to nebudu mít ani čas, takže...
0: Ano, tento, takže vy jste si to teď odbil, jak se říká v dobrém slova smyslu. A tak výborně. Tak pane Mirku, já vám přeji pěkný večer.
1: Vám taky a všem posluchačům. Děkuji.
0: Ať se daří. Naschledanou. Tak a já tady připojím jeden e-mail. Prosíme o zahrání písničky pro paní Žofii Novotnou z Unkovic, teď, která je v domově Dobré časy Ivančice. Milá babičko, k tvým 91. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně klid, pohodlí a každý den alespoň malou chvíli, která tě potěší. Možná už ti život nedovolí tolik věcí jako dřív, ale jedno se nikdy nezmění. Jak moc tě máme rádi a jak důležitá pro nás jsi. Děkujeme ti za všechny roky, které jsi s námi prožila, za tvoji lásku, péči a za všechny vzpomínky, které nám navždy zůstanou v srdci. Přejeme ti, aby ses cítila v bezpečí, obklopená laskavostí a věděla, že na tebe myslíme a nikdy na tebe nezapomeneme. Krásné 91. narozeniny, maminko, babičko a prababičko, s láskou a vděčností, syn Milan s rodinou, dcera Jana s rodinou, 5 vnoučat, 11 pravnoučat, posílají velkou pusu a děkujeme. Tak předali jsme krásné přání a budeme hrát písničku Stanislav Orechovský, Josef Dofek, Trnečková Hubienka a Lácaranka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak polka nám dozněla, pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni. Chtěla bych poslat písničku k sobotnímu svátku do Nivnice Marušce Kopcavé z tohoto času v Lázních z Hodoní. A její spolubydlící, její vnučce Marušce Smutné a jen tak pro potěšení a dobrou náladu jejímu manželovi Mirečkovi do Nivnice a Marušce Uhrové také k svátku. A tuto písničku posílám ještě do Miroslavy a do otných Jarlovy, Wolfovi a Hládkovi. A ta písnička je paní Navrátilová aj pro vás a vaši kolegyni.
0: Děkujeme.
1: A děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Ano, paní Maruško, i vám přeju vše dobré k tomu svátku. Také.
1: Děkuji, děkuji, ano. Jsem moc hodná.
0: Nashledanou. Tak a pojďme, tady máme ještě e-maily. Přejeme Toníkovi Knotovi do Nivnice k jeho životnímu jubileu. Hodně zdraví a děkujeme za vše, co nás naučil u včeliček. Staří kamarádi z Vřesovic, Jenda a Marie. Tak a já jedu dál. Máme tady Jarda Wolf, milý Luboši. A doufám, že to je na dnes. K narozeninám ti z celého srdce přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných chvil. A co ti v životě daří, máš kolem sebe samé fajn lidi a každý den ti přinese něco, co tě potěší a vykouzlí ti úsměv na tváři. Užij si své narozeniny krásně, pořádně si je oslav a hlavně si ten svůj den užij podle sebe. Měj se moc hezky a všechno nejlepší, srdečně zdraví, Jarda. A přání je pro Luboše Macha z Veverské Bytýšky. Jarda Wolf, takže to je další přání a pojďme tady ještě krátké přání. Dobrý den, pošlete prosím pěknou písničku do Dolní Lhoty u Luhačovic, do Čalounické dílny, kde dnes oslavuje 56. narozeniny František Petráš. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání přeje celá rodina. Tak a já mám tady další písničku, Doletěla holubica, Miroslav Irša a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání pana Pavla z Velkých Bílovic. Dobrý podvečer nebo večer.
1: Dobrý den všem, kteří poslouchají. Prosím o zahrání pěkné písničky mojí manželce Denské Růžičkové a jejím sestra Marušce Gajdůškové a Hance Baroušové, které pečou nahody cukroví a koláče a chystají kroj pro naši stárku na nedělní hody. Ať se jim vše podaří, jak si to přejí. A tímto všetkých zvu nahody tento víkend do Velkých Bílovic. Děkuji moc za zahrání pěkné písničky.
0: Ano, velmi rádi. Tak přejeme pěkný večer. Ať se vám vše podaří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a já tady mám ještě jednu vzpomínku. Dne 10. září měli rozptyl manželé Kosíkovi v roce 2008. Paní Helena a pan František bydeli v Králově Poli, jezdívali do Uherského Ostrohu a měli tam velkou rozvětvenou rodinu Kosíkovu, Jochovu, jestli to tak je správně, a Čápovu. Měli tři syny, Jarka, Ivoše a Lubomíra. Jarek zemřel v roce 2018 a Lubomír v roce 2024. Vzpomíná syn Ivoš s rodinou, snacha Marie a vnoučata, pravnoučata a Honzík. Tak, předala jsem tady přání. Tak a poprosím ještě, mám tady jenom od Jardy Wolfa e-mail, ale opravdu nemůžu, už nemáme čas, nebudu ho číst, ale je to jenom srdečné pozdravení z celého srdce posílá Ivance Slabákové Jarda Wolf a moc se na ní těší a posílá velké obětí, pohlazení a spoustu lásky. Tak a my jdeme na písničku, kterou máme poslední tady, Karel Hašler, Josef Zíma, Před vejtonskou hospodou a česká muzika nám bude hrát.

Dozněla nám písnička Karel Hašler před Vejntonskou hospodou Josef Zíma, česká muzika. A nedá se nic dělat, vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám pokojný večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Luny svit, kterou pro vás hraje mistříňanka. Přeji vám krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Běžní hodiny na historické budově Staré radnice ve Valašských Kloboukách jsou opravené. Chirurgům ve Valašském Meziříčí pomáhá při operacích nové škrtidlo. Agresivita řidičů roste. Policisté se potýkají se slovním i fyzickým napadením. Přes noc očekávejte zataženo se slabým deštěm a nejnižší teploty budou kolem 10 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku dokončili rozsáhlou modernizaci věžních hodin na Staré radnici. Mají kompletně nový systém od hnacího mechanismu pro všechny čtyři číselníky přes bicí mechanismus až po moderní řídicí jednotku s GPS signálem. Obnovení chodu věžních hodin je prvním krokem plánované rekonstrukce celého objektu městského muzea. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
2: Městu Valašské Klobouky se na rekonstrukci Staré radnice podařilo získat dvě dotace. Stavební práce by se tak měly rozběhnout už v příštím roce. Obsáhnou vybudování nových expozic, opravu podlah, oken a dveří, ale také obnovu šindelové střechy.
0: Nemocnice ve Valašském Meziříčí má na centrálních operačních sálech nové digitální škrtidlo. Dokáže na přesně danou dobu zastavit průtok krve do ruky nebo do nohy. Chirurgové pak operují v takzvaném bezkrevném poli a mají lepší přehled, hlavně při zákrocích na končetinách. Popisuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: V průběhu přípravy pacienta na zákrok je speciální manžeta pevně, avšak citlivě omotána kolem paže nebo stehna pacienta. Personál následně prostřednictvím přehledného dotykového displeje zadá do přístroje požadované parametry, tedy konkrétní hodnotu tlaku a přesný časový limit, po který má být průtok krve bezpečně přerušen.
0: Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadu policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
4: Co jste pil?
5: Hej! Hej tu druhou zadára! Dělej!
4: Já jsem dostal na oko.
6: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
7: To přistižení při porušení dopravních předpisů, to frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
6: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
8: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
6: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupci a úplatkářské kauze. Klub navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022 a 2023 podle etické komise ovlivnil tři utkání funkcionář klubu Pavel Býma. Ze třetí nejvyšší soutěže se klub FC Zlínsko odhlásil a letošní sezonu zahájil v 8. lize. Z ní byl nyní vyřazen a v prvním ročníku se může přihlásit jen do 10. ligy. Proti rozhodnutí se klub může do 5 dnů odvolat.
1: Počasí.
0: Na území Zlínského kraje očekáváme v noci zataženo a později se od jihu bude pozvolna rozšiřovat slabý déšť. Nejnižší teploty budou kolem 13 až 10 stupňů a vítr povane slabý severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto bouralo do svodidel na sjezdu z dálnice D1 mezi Hulínem a Kroměříží. Dále si dejte pozor na nehodu dvou osobních aut na Nádražní ulici ve Valašském Meziříčí. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Vážení a milí posluchači, jako každý všední den po večerní Moravě krásné zemi a zprávách v 19 hodin je čas na půl hodinku folklorní publicistiky. U dnešního vydání pořadu Na pěknou notečku vás od mikrofonu srdečně zdraví Markéta Ševčíková a zcela jistě se s pozdravením přidává také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl. Doufám, že si naše dnešní setkání s lidovou hudbou užijete, protože pro vás máme připraven opravdu pestrý hudební výběr. V následující půlhodince budou znít výhradně nahrávky, které vznikly v rozhlasových studiích v roce 2021. Můžete se těšit na západočeské melodie, goralské zpěvy a v závěru také na cikánský tanec. Ale pěkně po pořadě. Víte, co je to folklorní prvovýroba? Projekt, nebo chcete-li dramaturgická řada Českého rozhlasu, která se stará o vznik nových hudebních snímků z ranku lidové hudby. Děje se tak již po několik let a výběr i vznik nových nahrávek mají na starosti redaktoři regionálních studií. A to především v Ostravě, Plzni a pochopitelně také v Brně. Začněme v našem dnešním výběru v plzeňském studiu a poslechněme si dva snímky v podání skvělého hudebního tělesa, kterým je plzeňský lidový soubor. Orchestr nám vystřihne jednu táhlou z Klatovska a také rozšafnou píseň z Chocka. O zeleném vršíčku nad vesnicí

dohrál plzeňský lidový soubor a dospívali Michal Polcár a Josef Kuneš. Ze západních Čech se nyní přesuneme na opačnou stranu republiky. V ostravském studiu Českého rozhlasu v dramaturgii Zdeňka Tofla byly natočeny valašské starodávné v podání ostravské cymbálové muziky Tolar. Již zavedené kapely, která vznikla v roce 1987. V jejím podání si můžeme poslechnout písně různých národopisných regionů, ale i cikánské nebo třeba operetní melodie. Muzika hraje pod vedením svého cymbalisty Petra Kolára

V dnešní pěkné notečce jsme doposlouchali valašské starodávné v podání ostravské cymbálové muziky Tolar. Na severní Moravě ale ještě zůstaneme, jen se přesuneme ještě severněji, do Těšínského Slezska, tedy podhorského a horského regionu, ležícího na moravsko-slovensko-polském trojmezí. Náš ostravský kolega, hudební redaktor Zdeněk Tofel, si v roce 2021 pozval do studia goralskou kapelu Novina, která se právě písním a folklóru Těšínského Slezska věnuje. Do horské a specificky zpěvné nálady nás uvede halekačka Ej Gruničku Gruničku, po které přijdou už ryčné milostné a vojenské polky tance Kulanego, právě z horského Těšínského Slezska. Ej,

Posloucháte pořad Na pěknou notečku, který připravil Jaroslav Kneisl a vaší průvodkyní je stále Markéta Ševčíková. Dohráli a dospívali Goralská kapela Novina, Gajdoš Jakub Roman a také ženský sbor. V dnešním pořadu znějí nahrávky, které vznikly v rámci projektu Českého rozhlasu Folklorní prvovýroba v roce 2021 v našich sesterských regionálních studiích. A asi není těžké uhodnout, že Goralské melodie vznikly v ostravském studiu pod dramaturgickým i režijním vedením Zdeňka Tofla. Musíte uznat, že hudba z této oblasti má velkou energii. Takže si dáme ještě dvě zbojnické z Těšínského Slezska. Hraje stále Goralská kapela Novina.

To byla ještě jednou nahrávka Goralské kapely Novina z roku 2021. Nám vyčleněná půlhodinka se pomalu nachyluje a je na čase se pomalu loučit. V úvodu pořadu jsem nenápadně naznačila, že dnes zazní i Vlašiko, tedy tanec olašských Romů. Stane se tak nyní, a to v podání vyhlášené romské lidové hudby Josefa Gini, kterou si do ostravského studia Českého rozhlasu pozval hudební redaktor Jan Rokita. Od mikrofonu vám dnes děkuje za pozornost Markéta Ševčíková a také autor pořadu Jaroslav Kneisl. Ještě si dovolím připomenout, že všechny naše pořady můžete poslouchat i zpětně na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Přeji pěkný zbytek večera a teď už temperamentní Vlašiko.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte o Roma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prague. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos. A druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit, opravdu nechtěli, ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou, už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudí a profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazne zmienila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co prišlo po ní. Dôležité pro Rika bylo ukázať divákům také svoj život a osobnosť pred nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od mlečka, že vlastne som už počas toho života ako 20-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol, takže som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkách irofestival.eu.

0: a dospívá Rico Charkézy. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajeme různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka. Na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzvedávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
0: A my Tady jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: role teda opravdu jako proti mě, ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný, takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
1: Tak a krev ale byla.
0: Krev
1: takže
0: byla.
1: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
0: No, je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával. Myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako, jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
1: Žádná jahodová šťáva.
0: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
1: Tak Bára si nám tady složila.
0: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
1: a přece jenom to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
0: Já říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
1: Jako při tom tlačení,
0: ano,
1: když...
0: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
1: Já si to zkouším teď, aha.
0: To je takový rolničky, kdo jo, pak
1: takhle.
0: Vám dohlas.
1: To je rychlost docela.
0: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
1: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
0: No, zkoušeli.
1: Mám být silný?
0: No... Ono,
1: nalámání žeber?
0: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou. No,
1: no to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, ta 40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
0: No, to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskne žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší, než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
1: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
0: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
1: Říká až 6 let mohla si měnit vizáž během toho?
0: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
1: Drcek jsem měla v 6, ne?
0: No, tak.
1: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: quem me lasca o braço.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i samo sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuju i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud, ještě to pořád jde. Ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jaká jsi hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: to,
0: adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky vlastně, to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju, a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný. A už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak i napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tedy dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed, taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu, ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: V Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky máme takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecají.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvají mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám, jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jakože by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to poradu, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví, a to mám takový, jakože letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, ta, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, já se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je... A pak to čtu, říkám si, to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme teďka, je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba, jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký,

0: Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
1: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie Prazdroje.
2: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
3: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského Prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
1: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
3: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. My kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
1: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
3: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
1: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
3: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje. A protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila.

0: V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
1: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl. Údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naši předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí, no a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého už jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar vrací tady do těch kotlů.
0: Plzeňský pravzor je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu, aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz a ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá potom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni, tenkrát i naši předkové, neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takovýchto vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: Já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí. Zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dehtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů, a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou Národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli v zimě nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových kuskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: No, jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, COčko, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte ještě, je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze Autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob vyšší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závěšova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí, na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak jako vždy.

0: Divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
1: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
2: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
0: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
0: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
1: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
2: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Zaprvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
1: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
2: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
4: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
2: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
1: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
0: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: A co se ti přihodilo?
2: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
1: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
2: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
1: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
2: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
1: Ale tak jsem to nemyslel.
2: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Teď jinak by první akt neměl akčlus.
1: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
2: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
1: A k čemu balkon?
2: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve 3. výstupu včela.
1: No proč by z něj skákal?
2: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
1: No to se rozumí, že ne.
2: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
1: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
0: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
2: Tak dámy a pánové, začneme.
0: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
2: Poutnická hůl, veselo hra o 3 dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
5: Nic.
2: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
0: On zkouší na jevišti.
2: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
5: Nic.
2: Tak sakra, kde je Klára?
5: Nic.
2: Kde je paní Y?
0: Možná, že stůně.
2: Tak budu číst jeho roli, Kláry. a honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog.

0: Jiřího Daneše a Kláry.
1: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
0: Vstoupí Katuše.
2: Nic.
0: No tak, slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
3: Ano, já vím.
0: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
3: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
0: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
0: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
1: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
0: Šestá.
1: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Ale pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
1: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
0: Manžel, opravuje režisér.
1: No tady mám manžele.
0: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
1: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
3: Počkat, tady mi chybí věta.
0: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska až po jíte rád.
1: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
0: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak, milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
1: Zkouší na jevišti.
0: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě tři kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
5: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
0: Co to čtete?
5: No první akt, druhá stránka.
0: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
5: No tady.
0: Nikoliv, oče, to přeci... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
5: No vidíte asi, jo.
0: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
5: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
0: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
5: No já jsem myslela, že to je monolog.
0: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
0: Vejde Katuše.
5: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
0: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
5: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
0: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Má úcta.
2: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
0: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
2: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující Smrt barona Gandary vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo ví, z kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ cítě není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: Co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě, ale už to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale, Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sedneme si ke stolu, najíme se.

budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu jsem.

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lirickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba, proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíce. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už by s tím mohl být konec, s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nynčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posel východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyč, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně. Víš, tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako myslíte výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, synčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře? Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, jak bych vám řekla, zaprvám, chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Liduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místě zdraví, potom lásku a potom peníze, všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. A to je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdyby, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, nebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou, no takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajz, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle těch receptů?

0: a tak to si dám dvakrát.
1: Aha.
0: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, jsme byli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně v Karolince. Takže jsme spolu byli, se dá říct, pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali. A to nebyl problém jako se naučit, ne, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte na tom talířku, to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka, zbožňovali bramboráky, nebo halušky s brinzou, se sýrem, to se dá jest čímkoliv, že ty halušky.
1: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží na otevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
0: Tak děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybíraví z jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roku nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. Uhum. No a potom už jsem, jak už jsem byla starší, tak jsem zase měla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé těžší kuchyně, až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie, nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no, bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom...
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes? Pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak
1: no.
0: To by se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy přes, ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná. No ještě jsem ja rada vážim, tak sa nima i navážil. A potom vážil manžel, ak bol v duchodu, a ten vážil. Ja som říkala, kde sa to k mne bralo, on sledoval strašne moc toho kucháře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho z televize, a i od toho babiše, co to mluvím,
0: Podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů,
1: no, je
0: určitě mnoho.
1: Vidno.
0: A řekněte mi, jestli se pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No my ne.
0: Ne, že?
1: Ne, my ne.
0: Já si také myslím, my že se dříve tak to neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí. Co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlínek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No, ale chleba, a to by tam moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No, tak ona říká, je, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no, tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no, a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou
1: pěkně
0: noc.
1: A vy taky a jste močíkou, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak, a večeře. Jo, tak takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak, a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestry a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama, prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestry. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti, nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. Jo, my jsme bramborový lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedličky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko. jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná si z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc,
1: Aničko. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte. Jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Já ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy ne stejný. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo po třech, je to zabalený, tu nějakový pomazánky, no tu nějak voleji a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia. A namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, spát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já, no a ještě co si jsem chtěl, no a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x, jako já, takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak Lážo Plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejmín, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel starý jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likér, a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? A nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz. Tam je Hanácká příkaze náklost seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, tak to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost, to se běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to byla taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bězere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny. Tam bylo ve velkým kýblu sádlo. Namazali jsme to, dali jsme to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka. Směli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vezmu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct, možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Dělal jsem, měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten guážím týden. A vůbec mě to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytříbenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole, kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čebajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata a to taky jen třeba jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle své chuti, je to rychlé. Mám to v lednici naporcované v takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržu se vůbec nějakým přemýšlením, co budu dál a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je, třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou to ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se mu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně, nejenom já teda samozřejmě, jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho, měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku, prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: vařil jste
1: já...
0: někdy pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co, tak nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. Ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe. Tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař. Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám jasný, šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijete domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: Ale otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nevím, co je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem,
0: dobře,
1: to si
0: tak
1: pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte
1: se hezky. Mějte se moc hezky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
1: No tak, neznáš já vady drčkovou polévku.
0: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
1: Že nesnesu držkovou polévku.
0: Nemáte rád držkovou polívku.
1: Aha. A houby.
0: A houby nejíte. No a ne. Víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
1: No tak nejlepší, jak se několikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říkala, že nejlepší je zelenina vepřová.
0: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
1: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
0: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
1: No, momentálně ne, bo Robka umřela před 6 rokama. A to, jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
0: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
1: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
0: Aha, jo, tak
1: bramborové těsta.
0: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
1: No tak.
0: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak
1: co nejlepší je pohanka spařena.
0: Pohanka.
1: A pospana cukrem.
0: No, pohanka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vláďo, moc děkuju za návštěvu tady v noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
1: Lina, to asi znám. Bo on byla v Kopřivnici na drahách, se to tam říká.
0: Dobře.
1: Tak. A má od spolužáka sestru.
0: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami. Takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebylo tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí švestkovými povidly, na to z kořici nebo z zaroh, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí

0: mám z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No jinak teďka už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
1: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
0: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla.
1: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
0: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
1: Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, si musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
0: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky, tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
1: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
0: Já jsem se zapojila a poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
1: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho,
0: děkuji.
1: Co děláte. Ať se vám daří.
0: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná, nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový bez majonézy, jak se říká takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou se presátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík a tak. Tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tomu říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s tvarohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom tak té 7. 8. třídě, maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pyrohy?
1: No něco podobného jak pyrohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná nám někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala od pojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na dva dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i pečky nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vaříva většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě ho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak, že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohleto nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takovej, vždycky říkala, že to byla takovej kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestalo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila, já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě, já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani sap jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo. Škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, vomáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česnek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upliču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek, a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci dát prostor,
0: že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napříjmu? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Halo?
2: No, tady Josef, ještě paníš.
0: Josef, už jste váteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, já jsem dělal u Rolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Tak říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a to se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehínka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla na
0: Kubě. No a jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny je nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco, prostě tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete, no tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volnej, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. No, říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říkal, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo, a když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
0: No tak když vám to doporučil víno. Lékař, tak samozřejmě. No, děkujeme, tak, děkujeme co, moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, no, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě vzali lučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nejkuřák, to jsem přestal v 50. nepíjak a nemravac.
0: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
2: Tak, jo.
0: Rádi vás pozdravíme.
2: Já jsem se vám dovolal. Tady mám to kolikrát volám, tak asi je to po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večer. Tak pěkný večer a naslyšenou.
0: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji. Ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, beze změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec.

Ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoli z nějakých malicherných důvodů, ale z principu. Zásadních, z důvodu zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mne otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébáň, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejich snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůžky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemýval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý paříští kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týdenní odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždy to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhrášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblé ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,